0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Jdeme na další písničku na vaše přání. Pokračujeme až do 6 hodin do rána a na telefonu další volající. Kdo pak je tam?
2: Ahoj, tady Jirka.
1: Jirko, moc tě zdravím. Jak se máš takhle brzy nad ránem?
2: Dobrý, jdeme na dovolenou, takže skvělý.
1: No tak, pecka, kam se chystáš?
2: Už jsme v Chorvatsku.
1: Ty jo, a počásko dobrý, pořád léto, viď?
2: Zatím dobrý, teďka ještě v noci furt kolem 24.
1: No tak to je krásný, tak co ti zahraju na dovču?
2: No já bych tu vaši takovou tu hromadnou kysáckou pecku, co máte.
1: Kysmesič.
2: Ano, Kysmesič.
1: A pro koho to bude?
2: Chtěl jsem být sobecký a nechat si ji zahrát jenom pro nás tady, ale nebudu. A zahraj to i pro všechny kysáky, ale hlavně pro tu noční letku se v TCčka, oni vědí, kdo to je.
1: Tak jo, tak jdeme na to, posílám Kysmesič a moc si to užij, volnička.
2: Hezký večer.

0: někdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Připomínám Kysáci telefonní číslo 210-323-323, stačí vytočit a máte možnost přát si svůj oblíbený song. Dneska se maličko věnujeme písničkám Back to School, vzpomínky na to, když vy jste byli mladší a chodili jste do školy, ale samozřejmě hrajeme na vaše přání cokoliv. Mám tady teďka hlasovku od Pavla.
2: Krásný večer, Lení, krásný večer, Kysáci. Tak moje dětství, já jsem vyrůstal na Nedvědech, country muzice, pak to vystřídal rock, Landa, Nightwish, Kiss a teď poslouchám úplně všecko. A jestli můžu poprosit písničku, tak Armin van Buuren a Everlast Sand, bylo by to pro všechny skvělé lidi. Dík, Pavle ze Skotska.
1: Klidně mi dejte vědět do hlasovky, jak jste na tom vy, no a Pavle, tady už Armin a Everlasting.

0: dvě minuty půl třetí kysáci. Dneska máme 1. září. Věřím, že to spousta z vás třeba vůbec nezajímá, že máme dnes první školní den, ale spousty z vás se to týká především proto, že třeba vaše děti jdou opět po prázdninách do školy. No a my dneska taky tak trošičku back to school hrajeme songy vašeho mládí, vašich školních let, tak si o ně určitě nezapomeňte zavolat a nebo poslat hlasovku přes apku Rádia Kiss. No a taky koukám na nějaký články na internetu, jak připravovat děti na školu opět po těch prázdninách, zvykat si na režim, určitě to není ze dne na den, tak by mě zajímalo, jestli jste třeba už děti nějak postupně na tu školu připravovali, třeba co se týká vstávání, protože o prázdninách prostě stávačky 9, 10, vůbec žádný problém, no a najednou stávání v 6, v 7 ráno, což je opravdu docela velký šok pro ten organismus a vždycky je lepší ty děcka na to třeba postupem nějakých pár dní před začátkem školního roku prostě připravovat. No a vidíte to a je to pravda, teď jsem to tady potvrdila ještě pčiknutím. Jdeme radši na Silver, krásnou noc, kysáci.
1: Radio Kiss.

0: Noční Jubox.
1: Je tady samozřejmě další písnička na vaše přání a s tím taky další volající. Kdo pak je na telefonu?
2: Dobrý večer, tady u telefonu Láďa.
1: Láďo, moc tě zdravím, jak to, že takhle v noci nespíš?
2: Sloužíme noc.
1: Takže v práci?
2: Ano, jsme v práci.
1: A všechno v pohodě, utíká ti to dneska rychle?
2: Všechno utíká v pohodě rychle.
1: No tak to je důležitý. A já ti to ještě zpestřím nějakou písničkou, co jsi tam vybral?
2: Vybrali jsme od kapitána Jacka, jestli můžu pozdravit někoho?
1: Určitě, povídej.
2: Tak už jsi chtěl našeho operačního, Peťu Količáka.
1: Ano.
2: Ty dva šmouly na ono, oni budou vidět Jardu a Míru. Uh-huh. A všechny z integrovaného záchranného sboru, který musí sloužit noční taky.
1: Ano.
2: A i pro vás samozřejmě.
1: No super. Krásně si to zhrnul Captain Jack Drill Instructor. Měj se krásně a ti to utíká takhle až do rána.
2: Děkujem.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Hi. This is

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Ještě si dáme před třetí hodinou jednu písničku podle vás, a to tentokrát hlasovka od Michala. Ano, mám tady hlasovku od Michala.
2: Jelení mě napadá ze školních let,

0: Divoký byl malování. Čau, Michal.
1: Máš pravdu, Míšo, Divoký byl opravdu jeden čas hodně frčel, oni jsou teda kluci dobří pořád. Malování tady bohužel nemáme, ale našla jsem čmeláka, tak doufám, že tě to potěší stejně. Pojďme na to.

0: 3 hodiny ráno, já vám přeju krásné ráno, dobrou noc, záleží, co právě teďka děláte.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Další song na vaše přání je před námi a na telefonu Ála. Čauky, slyšíme se?
2: Ahoj.
1: Jak se máš dneska v noci?
2: Ale jako každý den pracovně.
1: Takže práce, a do kolika tě to dneska čeká?
2: Ale dneska tak do 6:30, ale nakolik odprvát za mě dneska do školy 2 prvňáčky.
1: No to bude slávy.
2: No.
1: To bude hezký.
2: Už jim to odbylo, ty prázdniny.
1: No a těšíš se do školy?
2: Jo, ty menší, jo, ale ten větší, jako ten jde na střední.
1: To je klasika, no, to už no. Se nikdo netěší, to je jasný. Co zahrajeme?
2: Hele, bude to od Míši Dinhový, teď Královnou jsem já.
1: Lepší než originál, jasňačka, a pro koho to bude?
2: Bude to pro tebe do studia.
1: Děkuji.
2: Pro ty naše dva prvňáčky, malýho školkáře, pro mýho manžela, který jede mi těsně za mnou.
1: Ano.
2: Pro všechny řidiče a vzkaz, aby dávali na sebe pozor, jeli pomalu, nepředbíhali. Život máme len jeden.
1: Je to tak? Tak jo, jdeme na Teď Královnou jsem já. Měj se hezky.
2: Děkuji ti, Lenko. Ahoj.

0: friend everywhere.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
2: Právě nám dohrál Lou Bega I Got The Girl a další výběr písničky je samozřejmě na vás, protože noční juboxy jsou tady až do 6 hodin do rána. Hlasovka od Koti.
3: Ahoj Leničko, Sluníčko, zahrála by si písničku od Skutru Maria? Bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxilomouc, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, pro kamionáka Jendu, kamionáčku Peťuli, pro kolegu Pítrsa Václava, Míru Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny, co dneska poslouchají v tuhle krásnou noc. Mějte se krásně, dobrou noc a čau Koťa.
2: Skutr a Maria, připraveno tady pro vás, kysáci, a speciálně pro tebe, Koťo, jdeme na to.

Máme za minutu půl čtvrtý, kysáci, ladíte noční juboxy na rádiu Kiss. Já doufám, že pokud třeba právě teďka vstáváte takhle brzy, tak nevstáváte takhle brzy do školy. Pokud jste třeba ještě školou povinní na tu stávačku do školy, je snad ještě nějakou tu hoďku čas. Ale dneska první školní den, takže i v noční juboxy jsou tomu lehce věnovaný. A především tak, že se vás ptám, jaká je taková ta vaše písnička ze školních let, ještě když jste byli školou povinní, máte nějaký songy z té doby oblíbený? Pokud jo, dejte mi určitě vědět přes apku Radia Kiss, pošlete jaký a třeba vám je taky zahraju, pokud je tady budeme mít, takže tomu dnešní juboxy jsou především věnovaný, teď už Spin Doktor a za chvilku další song na přání, tak připomínám telefonní číslo 210 323 323.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Song na vaše přání je právě teďka před námi a na telefonu další volající. Kdo pak je tam?
3: Dobré ráno, tady Karel.
2: Káju, zdravím tě. Voláš z práce nebo ještě teprve tě to čeká?
3: To je správná otázka, děkuji za optání. Právě se chystám na ryby, takže teď už jsem v autě, mířím k přehradě. Aha. Takže
2: pohodička takže dneska.
3: Pohodinda bych řekl.
2: Pohodinda, přesně, tak to mám radost, že ti můžu na tu pohodindu něco zahrát. Co by to mělo být?
3: Já bych poprosil nějakou pecku od doktora Albána.
2: Vybrala jsem It's My Life, co ty na to?
3: Ano, výborně.
2: A pro koho písnička bude?
3: Já bych to poslal asi mé manželce a hlavně mým třem dětem. Taky to mají takový začátek těžký vzhledem tomu, že jdou první úterní den do školy, takže...
2: No jasně.
3: Ale oni samozřejmě spí, takže si to možná přehrají pospátku, takže uvidíme.
2: OK, tak jo, tak posílám doktora Albana a přeju tě, ať si užiješ dnešní den na rybách.
3: Díky moc.
2: Měj se, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Jdeme na další písničku na vaše přání, kysáci. Připomínám jenom telefonní číslo 210 323 323. No a teďka před čtvrtou hodinou ranní stihneme Radka. Ahoj Radku.
2: Dobré ráno, ahoj, zdravím.
1: Přeju ti hezké ránko, co ty? Jaké máš ráno, pracovní nebo pohodička?
2: No, teprve bude pracovní, dá se povědět.
1: Takže vstáváš a čeká tě dlouhý den?
2: No ani ne, 8 hodin, klasika.
1: Takže to zvládneš.
2: Určitě, určitě.
1: A řekni mi, co ty a školou povinní? Máš v rodině někoho, kdo chodí do školy ještě?
2: Synovca vlastně dětka, takže.
1: Jasně, tak co zahrajeme?
2: Takže Melanie C, jestli to bylo možné.
1: Určitě dáme Melanie C, vybrala jsem tam Rock Me. A pro koho to bude?
2: Tak bude to hlavně pro tebe.
1: Děkuji moc krát.
2: Už se ti to krátí také, dá se povědět.
1: Ano, přesně tak.
2: Takže pro celé KIS rádio vlastně a pro všechny, kdo poslouchají.
1: Dobře, tak jo, tak pojďme na to, já ti přeju krásný den, ať to všechno zvládneš.
2: Taky děkuju, díky, ahoj.

0: Ještě 2 hodiny noční jukeboxu jsou před námi, tak si to pojďme pěkně společně užít. Hezké ráno.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kids.
1: Jedeme na další písničky na přání až do 6 hodin do rána. Jsem tady pro vás. No a na telefonu už je Pavel. Ahoj, Pavle.
2: Ahoj.
1: Jak se máš takhle brzy po ránu?
2: No, jedu do práce, ještě to mám 100 kilometrů.
1: Jaj, to je docela štreka, to dojíždíš takhle pravidelně?
2: No, jednou týdně, jako jedu tam na týden a...
1: Jasně, chápu.
2: Takže jenom úterý, středa, čtvrtek teďka.
1: Tak to ti uteče rychle, co zahrajeme na cestu?
2: To latte macchiato.
1: Od Tommyho Cashe, espresso, není to latte, ale espresso macchiato.
2: No, já tomu říkám latte.
1: Ok, tak jedno latéčko a pro koho to bude?
2: Tak, bylo by to pro tebe.
1: Děkuji.
2: Potom by to bylo pro mou přítelkyni Blanku, která bude za 2 minuty stávat.
1: Ano.
2: No, potom pro všechny kysáky a pro kluky Vaculíkovi z autokrosu a taky pro mě o víkendu slavím narozeniny, tak snad si to všichni užijeme.
1: Tak jo, tak to ti přeju všechno nejlepší na víkend a tady Tommy Cash.
2: Děkuji.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Marky Mark, Prince Italo Joe, Happy People, no a my jdeme na další písničku, na vaše přání. Je tady hlasovka od Peterse.
2: Dobré ráno, Lení, prosím tě, moje dětství, Criss Cross, Jump Jump, prosím tě, byla bys tak hodná zahrávat to? Bylo by to pro všechny kysáky, pro tebe, pro mýho zlobivýho míru. Díky, Peter z Olomouc.
1: Moc zdravím do Olomouce, kysáci, pokud i vy chcete slyšet oblíbenou písničku, tak nejenže můžete volat, ale taky můžete posílat hlasovku přes apku Rádia Kiss. Teď už je tady Criss Cross a Jump.

Markorn, Semitono a máme půl páté. Krásné ráno, kysáci, pokud právě teďka vstáváte, pokud jste někde na noční, tak ať vám to tam ještě rychle uteče. A dneska 1. září, tedy první školní den. Věřím, že takhle brzo snad ještě děti nevstávají v půl páté ráno, ale co by dub, za nějakou tu hoďku si myslím, že už spousta školou povinných bude opět po dvou měsících muset vstávat a vyrazit do školních lavic. No a já se vás dneska ptám, kysáci, jestli máte nějaký song, takzvaně back to school song, který jste poslouchali, když jste byli vy školou povinní, když jste chodili na základku nebo na střední. Určitě mi dejte vědět přes apku Radia Kiss, no a třeba si tady nějaký z těch songů ještě dneska nad ránem zahrajeme. Radio Kiss.

0: hraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Je to tak, každý všední den od půlnoci do 6 hodin do rána noční jukeboxy a písničky na přání jsou tu pro vás. No a teď už mám na telefonu další volající. Kdo pak je tam?
2: Tady Míša, ti přeju hlavně krásné ráno.
1: Ahoj Míšo, taky ti přeju hezké ráno. Co ty, seš na noční nebo vstáváš akorát?
2: Já jsem dneska mám takovou brzkou raní od 4 hodin.
1: Teda, takže už makáš práci?
2: Makám.
1: No a zas budeš mít potom o to delší den, protože z té práce budeš moc dřív odejít, je to tak?
2: Ano, dneska odejdu dřív, jo.
1: Tak to je ideální, odbydeš si to co nejdřív a pak máš ještě dlouhej den.
2: Celý odpoledne, ano.
1: Co zahrajeme?
2: Já bych si přála něco letního, svižního, rychlého, jak jsme se domluvili.
1: My jsme si řekli, že jsme dlouho neměli Queeny, co? Co ty na to? Kind of Magic, takový jako ne už úplně letní, protože co si budem povídat, blíží se nám pomalu a jistě podzim, dneska 1. září, tak si myslím, že se to hodí.
2: Ale hlavně to bude rychlý na probrání.
1: Přesně tak, a pro koho to bude?
2: Prosím tě, bylo by to pro moji kamarádku Olinku, která včera, když jsem se dovolala, tak neměla možnost poslouchat, tak dnes to musíme napravit.
1: Ano.
2: A doufám, že poslouchá, že jí to potěší.
1: OK, tak pojďme rovnou na to, Queeny. Měj se krásně, Míšo.
2: Děkuju moc, měj se krásně, děkuju. Ahoj.

0: Basta.
1: Noční jukebox. Jukebox.
2: Basta, Marko, s vamos, compañeros. Má ještě před 5:00 stihneme jednu písničku na vaše přání, protože tady čeká hlasovka od Matěje.
3: Ahojky, prosím tě, dnes je výjimečný den. Moje nejstarší dcera nastupuje na střední školu. Rozhodla se, že bude studovat ještě jeden učební obor a dnes nastupuje do prvního ročníku. Můj syn také nastupuje do prvního ročníku na střední školu a moje nejmladší dcera jde dnes do první třídy základní školy. Mohla by si prosím zahrát něco od Red Hot

0: Kdyby Papras, děkuju Matěji České Budějovice.
1: Matěj, teda tobě se to dneska velmi krásně sešlo, první školní den a všichni děti mají takový to svoje poprvé, co se týká školy. OK, Red Hot Chili Peppers a naprostá klasika Californication.

0: Jedna minuta po páté a před námi poslední hodina nočních jukeboxů dnešních, tak si to pojďme užít.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: V téhle hodince poslední stihneme ještě několik písniček na vaše přání. Připomínám telefonní číslo 210 323 323 a na telefonu, kdo pak je tam?
2: Ahoj, tady Honza.
1: Honzi, moc tě zdravím, jak se máš takhle brzy po ránu?
2: Mám se docela fajn, jsem na takový, já už bych řekl skoro profesionální ranní procházce, protože abych nastartoval den a tak se cítil dobře, tak se projdu, pak si stoupnu na váhu, ta ukáže, že je to dobrý, no a pak prostě je to všechno fajn.
1: No tak to je ideální zdravý ráno, co zahrajeme?
2: Já bych poprosil od Marka O Digital Rockers Because I Love You, protože tuhle písničku mám strašně moc rád, on je k ní hlavně hezký videoklip, jak dokáže DJům zdorovat krásná slečna, která se v závěru ukáže, proč dokáže zdorovat, protože je to robot v tom klipu, takže mě to přijde takový jako hezký a tím, že máme to 1.9., tak určitě začne ve školách vznikat spousta lásek, takže kdyby to některé může, třeba některá žena odrazovala, tak tohle může být důvod.
1: Ok, tak jo, tak jdeme na to a někomu to posíláš, tu písničku?
2: No určitě, takže určitě všem kysákům, kdo poslouchají, protože Kiss Radio je super prostě na rozjezd a takovou tu energii cítí. Potom všem rodičům, protože 1.9. on to není, že jo, náročný jenom pro ty děti a mládež, ale hlavně pro ty rodiče, aby to všechno zvládlo, rozjelo. No a prostě samozřejmě pro tebe do studia, a ti to pořád takhle hezky hraje. No a ještě jednou zopakuju, prostě Kiss je nejlepší všem kysákům.
1: Tak jo, tak jdeme na to, měj se krásně, tady Markoch.
2: Výborně, ahoj.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je to tak, jdeme na další písničku na přání a těch ještě pár stihneme, protože můžete nejen volat do studia, ale taky posílat hlasovky přes apku Rádia Kiss. A hlasovka od Pavla.
2: Ahoj, dobré ráno, tady Pavel z Plzně. Co se týče těch písniček, tak jsem si vzpomněl na Pitbulla Hotel Room. To byla super písnička. Anemo, Enrique Iglesias, I Like It. To taky tenkrát šlo a bylo to hodně dobrý. Tak kdybych tě mohl poprosit jednu z toho a všem kysákům přeji krásné ráno. Ahoj, Pavel.
1: Je to tak, taky si tyhle ty songy, Pájo, pamatuju. Tak si pojďme dát Enrique Iglesias, I Like It.

0: Noční Jubox.
1: Máme 17:30, 3 minuty 1. září, úterý, dneska první školní den, takže všem školáčkům držím palce, ať ten další školní rok zvládnou a tím uteče stejně rychle, jako utekly letní prázdniny. Jakože já samozřejmě už nejsem dávno školou povinná, ale letošní prázdniny teda, takový to léto uteklo extrémně rychle. A jako co si budem povídat, trošičku mě jako takhle na začátku toho září taková ta lehká depka jako chytá, ale z důvodu toho, že se blíží podzim. A já nesnáším podzim, nesnáším takový ty, jak teďka hodně na sociálních sítích, jako těším se na takový to pohodlný kouzy období, na ty čajíčky, svíčky a dýně a tak. No ani náhodou. Máme tady hlasovku od Kubíka.
2: Dobré ráno, Lení, tady Kubík. Já bych tě poprosil zahrát nějakou první zářijovou vypalovačku, když máme ten nový školní rok. Aby to bylo všem dobrým dětskám, ať se jim daří ten první den. Všem řidičům, řidičkám, rodičům, rodičkám, tobě do rádia a všem pépelákům do Brna. Čauky a díky.
1: Kubi, přemýšlela jsem, co bychom mohli zahrát za takovej ten song, který se hodí na 1. září. Tak jsem vybrala, možná to někoho trošku překvapí, Britney Spears, Baby One More Time, ale jenom z toho důvodu, že samozřejmě ten videoklip je tam takovej jako a la školačka, každopádně to berte s rezervou.

0: Noční Jukebox.
1: Právě nám dohrála Lorin a Euphoria. Teďka tady je hlasovka od Ivanky. Dneska musím říct, že docela dost i žen volá nebo posílá hlasovky sem do nočních jukeboxů.
2: Krásný ránko všem, prosím o zahrání písničky od Blue One Love pro lepší den, pro všechny kysáky a tě krásného 1. září. Ahoj, Ivana.
1: Ivano, moc tě zdravím, 1. září, ano, všichni to víme, je to tak, nezávidím školákům, pojďme si dát Blue.
0: Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Za 13 minut, 6 hodin, už za chvilku se na vás těší ranní trojka a před námi je poslední písnička na vaše přání v dnešních nočních jukeboxech. A tu by si přála Janina a píše: zahrajte Plus Pedro Pedro pro holky kamarádky do Teleflexu, aby se jim s lepením lépe pracovalo. Jestli to správně čtu, tady ten e-mail. A Pedro Pedro, myslím si, že i skvělá písnička právě pro všechny školáky, aby se nabudili a hurá do školy. Krásné ráno.

Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop. I'm

0: dneska. Na začátek tohoto vysílání Leni, dobré ráno, ahoj.
1: Krásné ráno.
0: A poslouchejte Míšo, Patriku, ahoj kamarádi.
1: Ahoj.
0: Řekla si dneska už, že je 1. září.
1: No, řekla bych, že hodněkrát jsem to řekla, aby to všem bylo naprosto jasný, že dneska je 1. září.
0: Tak pozor, pšt.
2: Bože, už je to tady. Už je to tady.
3: Jo, jo.

0: škodolibí.
1: Máme radost.
0: No právě, ale teď, jestli už jsou školáci zhůru, tak si říkají, no, oni se radují. Měli bychom to uvést na pravou míru.
1: Jak?
0: Měli bychom říct, že my se radujeme hlavně z toho důvodu, že zase budeme mít svoje posluchače zpět, že je zase máme zpátky.
1: Teď jsem ti to chtěl říct, to není žádná škodolibost. Proč jsme tady za mikrofony, aby jsme měli pro koho vysílat a máme konečně naše posluchače zpátky.
2: Konečně vstávají i děti.
3: Už to skončilo.
1: To budou taky zambíci dneska, ne po těch prázdninách.
4: Já nikam nejdu.
3: Takhle brzo a vstávat nebudu.
4: Ještě chvilku.
2: Ale to je jenom na chviličku, jako dneska jdou na jednu nebo dvě hodiny, jo. Takže dneska je to podle mě hodně, hodně rozvolněný ještě.
1: Jako předpokládám, že zítra se asi pololetka psa nebude.
2: Ne.
0: A jako, možná si dají nějaký opakování.
1: Ty, oni, Patrika učitele, ale fakt.
4: Já bych byl hajzl, čověk.
1: Dneska, hele. Opakování minulého ročníku, děti.
3: To jsem nesnášel, to jsme dostávali.
1: Jak si budou vyndávat ty propisky? Ani se nevyndavejte, máte za pět. Všichni máte za pět, abyste věděli, s kým máte tu čest.
3: A 20 kliků.
1: Je, tyjo, tak si to, rodiče, užijte. Možná už dávno cestujete, protože to máte dál. A hlavně budeme myslet na ty, co dneska poprvé povezou děti do školy, protože první třída.
3: Hezké.
2: To bude hezký. Jo. Prvního jsme se všichni těšili, poprvý prvního.
1: My si to tady s váma užijem. Takhle ní, díky za noc a zas někdy.
2: Mějte se krásné ráno.
0: Ahoj.

0: Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. Hlasuj pro nové hity Kisparády Rádia Kis. www.kis.cz. Kisparáda. Kisparádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kisu. Rádio Kis. Počasí.
1: První školní den přinese zpočátku slunečno, polojasno až skoro jasno, během dne bude přechodně oblačno až zataženo a místy přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Je úterý 1. září a žáci základních a středních škol dnes po dvouměsíčních prázdninách opět usednou do školních lavic. Podle odhadů ministerstva školství přijde do škol 115 tisíc prvňáků. A připravené jsou také legislativní změny, jako je omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách, ve kterých je alespoň 15 dětí. Premiér Andrej Babiš navštívil Slovinsko. Vystoupil tam na Bledském strategickém fóru, které se věnuje největším globálním výzvám 21. století. Letos státníci řešili například i rozpočet Evropské unie nebo její možné rozšiřování. A teď zpátky domů.
2: Oblíbený výletní cíl, kam z Jičínska každoročně vyrážejí stovky turistů, čeká celoměsíční uzavírka. Rýgrova stezka v údolí Jizery projde opravou své ikonické galerie, která je jedním z nejfotografovanějších míst celé trasy. Práce mají zajistit bezpečnější provoz.
1: Sport. Jakub Menšík, Dalibor Svrčina a Kateřina Siňáková se stali dalšími českými tenisty, kteří postoupili na grandslamovém US Open do druhého kola. 17. nasazený Menšík porazil Japonce Shintara Mochizukiho. Svrčina zdolal Francouze Valentina Royera a deblová světová jednička Siňáková zvítězila nad Italkou Elizabetou Kočiaretovou. To byly zprávy na Kisu s datem 1. září a školákům přejeme, aby dnes vykročili pravou nohou.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
3: Be happy. Děti, smraďoši, za 15 minut vám zvoní budík.

0: Ranní trojka je na vás připravená a těšili jsme se. Já, Roman,
1: Míša
2: a Patrik.
0: Ahoj všichni naši kysáci a začínáme 1. zářím u nás tady na Kysu. Všechno jako vždycky, i když pravdou je, že jisté novinky přijdou, ale ty na vás dostaneme nějak postupně. Stejně tak bude se Kys poslouchat, řekl bych, trošku nově, ale to až od čtvrtka, viď?
2: Jak nově?
0: No, pochopíte.
2: Dobře.
0: A ranní kachna, další věci zůstávají, soutěže 7-7, anebo tento týden poukázky v hodnotě 5000 korun do Kauflandu rozdáváme. Ale budeme žít tím, že začíná nový školní rok.
1: A prvňáčci jdou do prvních tříd, deváťáci, tyjo, ty mají dneska poslední, začátek posledního roku.
0: Budou za nejstarší,
1: jo.
0: Nejstarší na celý škole.
2: Na to jsem se tak těšil.
3: Jo.
1: Ale co ty děti, které jdou třeba na střední? První den v nový škole. A taky učitelé. Na ty musíme taky vzpomenout, protože ty dneska ty svoje školáky potkají. A mě by napadlo, když byste byli vy dva učitelé, co byste učili?
2: Dobrá otázka. Romane, já tě vidím na fyzikáře, nevím proč.
0: Já bych si vzal logicky hudební výuku.
2: Jo.
1: Kdyby si vzal hudebku.
0: No jasně.
1: Jo.
2: Mě bavily dějiny docela, ale jako ty novodobí dějiny, jako český dějiny a takhle, faraoni, no to vůbec, ale možná dějepis by mě bavil.
0: Co by si chtěla učit ty, Míšo?
1: No, samozřejmě, že hudebku. Hudebku, tělocvik.
0: Já myslím, že cizí jazyky. Jo, a víš, jak by to bylo skvělý, kdyby jsi jako duc přišla k prvňáčkům a oni by byli šťastní, že tě mají.
4: Taky den, hele, já bych se vědli tobě, jak takhle, jo, pouzí je, jo.
0: Češtinu bys učila.
4: Hele, já už jsi sesky, já sak noumi.
0: Všechno se ženu.
4: Hele, a sami jedni zkuma.
0: Ale řeknu vám, do školy je nutné chodit a děti, pokud nás teď posloucháte, anebo rodiče, budete chtít nějak namotivovat své děti, měli byste jim pustit tento rozhovor, který dokazuje, že bez školy to nejde.
5: 14 dní SSF.
6: To je kdy?
5: Za 14 dní.
6: To je teďka?
5: Ne, za 14 dní.
6: To je v listopadu, jo?
5: Ne, za 14 dní.
6: 14 dní.
5: Je týden, 14 dní, 3 týdny a pak je měsíc.
6: Jo.
5: Většinou.
6: 14 dní, jo.
7: Roman Anděl, Patrik Peltán a Míša Dinhová.

0: Posloucháte Radio Kiss a Patrik tady teď dobře, tiše vzpomíná na to, jaký to bylo, když jsme se po dvou měsících jako školáci vrátili do lavic. Jak jsme se za ty dva měsíce změnili?
1: Přesně tak, protože představ si, přijdeš po dvou měsících do třídy a teď vidíš ty kamarády. Tomu vyrostly trošku vlasy, tamhle tomu vyrostlo 5 beďarů na čele, tenhle ten se úplně změnil. A potom přijde paní učitelka a řekne takovou tu klasickou větu. Tak jsem ráda, milé děti, že jste ty prázdniny přežili a jdeme na to.
0: No jo, jenomže, když mluvíš o paní učitelce, já tady mám normálně nahrávku z kabinetu z dnešní 6. hodiny raní.
2: Aha.
3: Jak to?
0: Jak se setkávají učitelé, jo, a teď samozřejmě si taky sdílej pocity, jako děti. Tak tu mám nahrávku jakýhosi rozhovoru mezi učitelem a učitelkou. On to není úplně rozhovor, jo, oni si tak trošku zpívali a vyjadřují svoje pocity, když dneska přišli prvně do školy.
2: Tak pojď. Chci domů, domů,
0: domů, řekně mi, kde to je. To je pan učitel a teď paní učitelka. Chci domů, domů, domů, řekni mi, kde to je. Teď vám to teprve začalo. Žádný domů.

0: že učitelé, učitelky, vám taky držíme palce, protože dost možná dneska dostanete pod svá křídla třídu, která bude skvělá, na kterou budete dlouho vzpomínat. Bohužel, tak se může stát pravý opak. A budete si říkat, pane bože, koho já jsem to dostala, tyjo.
1: Ale zase vám garantuju, že když budete skvělí třídní učitelé, tak ty děcka na vás budou vzpomínat celý život.

0: Skvělá novinka, Mark Korn, Semitu, I won't let you down. Dneska je 1. září a i Martin Hovorka, který včera zaskakoval za Michala Kavalčíka, který už se nám dneska vrací, tak vzpomínal na prázdniny.
1: Co všechno jste o prázdninách dělali a s čím od září musíte přestat?
2: To je vlastně asi to nejtěžší. Změna toho režimu, ale na druhou stranu, co si budeme povídat, je prostě zapotřebí. Bez něj to nejde, bez těch pravidel.
3: Přesně.
2: Za chvilku si tedy pustíme vaše nejlepší odpovědi ze včerejšího dopoledního vysílání KISSu.

0: Okamžitě si dejte ruce za záda, paní učitelka poslouchá.
1: Yeah.
0: Je tady, je tady. Dobré ráno, Martino.
2: Dobré ráno, ranní trojko. Tak já jsem teda učitelka a dneska si jdu přibírat svoje prvňáčky a budeme spolu trávit celých 5 let. A moc se na ně těším, tedy žádné já chci domů, ale hurá do školy. Přeju všem krásný a pohodový start a ať se vám celý rok úspěšně daří.
1: Marti, moc děkujeme, taky ti přejeme, aby jsi to se svými novými školáky užila, hlavně, aby vám to všechno šlo a my popojedeme dál.
3: Pojďme se vrátit k otázce Martina Hovorky.
4: Co všechno jste o prázdninách dělali a s čím od září musíte přestat?
0: Odpovědi ze včerejšího dopoledne.
5: Tak za mě určitě v létě grilovačky, výlety, koupáky, no a na konci srpna se člověk podívá na účet a pomírné mrtvičce si řekne, že by měl začít šetřit zase hezky od září, buď na Vánoce, anebo na příští rok na dovolenou. Protože je to pořád dokola.
6: Hele, můj letní hřích, to je jednoznačně volání s mým nejlepším kamarádem a bývalým spolužákem a ještě u toho hrajeme hry. Vždycky jsme si říkali, budeme si volat a hrát hry jenom 3 hodiny. No a z těch 3 hodin jsou najednou 4,5 hodiny nebo dokonce 5 hodin. A tak už si říkám, že v září to fakt omezíme.
7: Tak já jsem přes prázdniny využívala každý volný den k tomu, abych si dojela na Nuda pláž se trošku pěkně opálit. No a teď mi to teda skončí. A už nejenom protože je září, ale protože už počasí nepřeje.
0: Neboj, Lado, za rok si to zopakneme znovu. David Guetta pro všechny.

0: Víte, co to dneska bude chtít? Hlavně odvahu do 1. září. A Míša se směje, protože narážím na něco, co taky chtělo kus odvahy. Míšo, byla bys ochotná přečíst zprávu, která ti přišla dneska v noci?
1: Byla. A já na ní oceňuji jednu věc, právě tu odvahu a tu originalitu, protože tohle už se dneska nevidí.
0: A zůstane to v anonymitě, jo?
1: Zůstane. Dobře. V noci ve 2:18 mi přišla tahle zpráva. Kdyby byla možnost, okamžitě bych si pro tebe dojel a opečovával tě až do smrti. Pokud jste zadaná, přeji vám vše nejlepší a co nejdelší krásný vztah. A pokud nejste, tak bych snil o tom, že jste zadaná se mnou. Přeji vám krásnou dobrou noc, Míšo. Nikdy se neuvidíme a nikdy nepoznáme. Ale dal bych za vás vše.

0: Ne, bohužel, Ježišmarja, já prostě už přítele mám, ale oceňuju na tom to, jak ten člověk prostě si dal práci a napsal tak krásný vzkaz. Oproti tomu, když mi někdo napíše na Instagramu, oj, jak se máš? Prostě jako...
1: A co jsi odepsala, Míšo?
0: Já jsem neodepsala nic, já jsem byla v šoku
2: ještě. Já jsem se bála, aby ráno, když jsi to přečetla, abys neodepsala s ní dál, jako to by bylo
0: blbý. Ne, ne, ne. Na tyhle ty zprávy, když mi někdo takhle hezky a slušně napíše, tak mu napíšu, že přítele mám, ale že moc krát děkuju, že je to pro mě krásný kompliment.
3: Bacha s tím odepisováním, když si necháš otevřený počítač, víš, co Patrik dělá, jo?
0: Ježiš,
3: aby mu nenapsal Patrik ještě.

0: Jináš Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Rádio Kiss. Počasí.
1: První školní den přinese zpočátku slunečno, polojasno až skoro jasno. Během dne bude přechodně oblačno až zataženo a místy přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda schválila změnu platových tabulek ve veřejné sféře od ledna. Žádný z tarifů by neměl být pod minimálním mzdou nebo zaručeným platem. K tomu by se měly částky zvýšit mezi 5 až 9%. Jednání budou pokračovat v září. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová. Podle ní by do výdělků mělo meziročně plynout o 36 miliard korun více. Kabinet také schválil novelu zákoníku práce s pravidly odměňování. Kvůli rostoucímu počtu zranění při zavírání automobilových okének se jejich pohyb plošně zpomalí na 1 cm za sekundu. Evropské úřady tvrdí, že prsty tak získají dostatek času bezpečně uhnout. Odborníci v tom ale vidí problém. Než se totiž okénko úplně zavře, zloděj stihne vrátit rádio, omluvit se a odejít.
0: Sport.
1: Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi v 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa. V roce 2014 a letos získal stříbro. Osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího hráče světa oznámil své rozhodnutí na svém Instagramu. Zprávy v jedné minutě jsou za námi a teď už pokračuje ranní Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: jste pro, aby jsme dnešní ranní šot věnovali školákům?
1: To víš, že jo. Určitě.
2: Ranní šot. Ranní šot.
1: Hezký start školy vám přejeme, školáci. Představte si prvňáčci, když jdou do té první třídy. To pro ně musí být krásný zážitek. Ale pojďme si teďkom pustit, jak to vypadá asi na středních školách, když se ty jako holky, kluci vracejí do té střední školy a teď potkají na chodbě toho pana školníka.
3: Golman, kde je přezuťí?
4: Dobrý den.
5: To jsou přezuťky.
3: Ti to sundát a nedělej si ze mě pr...
0: To víš, tam už to mají trošku na salámu.
1: Jo, to jo.
0: Pokud nejdou do prvního ročníku střední školy, protože to víš, to jsou žabaři, že jo?
1: Tam no, si ještě netroufají.
0: Helej, ale já tu pro vás mám jeden skvělý ranní shot, který je demonstrací toho, jak to vypadá 1. září. Tohle reelsko mě moc bavilo, nějaká maminka to dala na Instagram, opravdu jsem se pobavil a použila skútry, aby lidem ukázala, jak to bude vypadat, jo? To nestojí taková ta maminka, která už má děti plný zuby po celým dlouhým létu a těší se na to, že půjdou do školy. Takže nejprve, pozdrav.
6: Good morning.
0: Potom křik, když vleze do pokojíku.
6: Yeah.
0: A pak jim odpočítá, jakmile za nima praskne dveřma a oni půjdou do školy.

0: No a je to tady.
1: Je to tady.
2: Je to tady.
3: Je to tady.
4: Dobré ráko, špecialisti, dobré ráko všetkým školákom samozrejme, počuli ste to? To vám škola otvára dvere a mazajte tam krásny útorok a krásny školný rok.

0: Romane.
1: Já bych lhal, šel do pekla.
0: Proč?
1: Já to vidím v playlistu napsaný, co to je.
2: No to jo, ale jestli si to pamatuješ.
1: Jo, takhle, já myslím, že chceš název.
2: Ne.
1: Trošku.
0: Trošku ne.
1: Já jsem měl spíš holky a lunetiky, víš, ve svým pubertě.
0: Protože tohleto je opravdu song, který vyšel v roce 2005. Jsou to Tokyo Hotel a právě byly tam dvojčata. Kluci Bill a Tom Kaulicovi a ty slaví dneska 37 let. 37. Holky, jestli si to pamatujete, chvilku

0: poslouchal Patrik, když chodil na střední.
1: Já se zamyslím, ale asi vím. Já mám pocit, že tenkrát zrovna vyšel Martin Garrix a jeho Animals,
2: no
1: a to mi jelo furt.
2: No, viď, ono miluje.
1: No jo,
2: to víš, no.
0: Nebojte, jenom přijde, až tady bude s Martinem něco do třetice.
1: Čakujem.
0: Máme Martina Hovorku, máme Martina Hájka, brzo bude Martin Garrix.
1: Tak jako tohle, jestli zařídíš, tak já udělám cokoliv.
0: To bude pěkně drahý, ale...
3: To jo, no.
1: Ale dárek hezký.
0: Že jo.
4: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Míšo, Patriku, pomodlete se k andělíčkovi.
1: Andělíčko, můj zdravíčko.
2: Romane, prosím tě.
0: Co je?
2: No, modlím se k andělovi.
0: Jo, tak. Víte, co bych si přál dneska? Aby se do soutěže 7-7, dovolal někdo, nějaký školák, který dneska vyrazí.
3: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
4: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
5: To děláte chybu.
0: Nalaďte si budíka na 7 ráno,
5: protože si tím můžete vydělat až 7000.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: Je ti tedy jasný, Míšo, že dneska musíš hodit opět šestku, aby padla sedmička? Co?
2: Udělám pro to maximum.
0: Takže zavolejte už brzy po 7 ráno do Kisu.

0: Tohle je naprosto skvělý tempo. Možná ho potřebujete, aby vás to probralo. A připravili jste se na 1. září. A Martin má moc dobrou myšlenku, kterou bychom měli vědět všichni.
1: Dneska máme 1. září, tak jezděte opatrně, přechody budou plný školáků, ulice budou plný školáků, ještě jsou rozbejčený z těch prázdnin, tak ať se nikomu nic nestane. Díky moc.
2: S kysem za volantem po celé republice.
3: Pojďme se podívat, jak to teda teď vypadá na silnicích. Bouralo se na dálnici D10 na 52. kilometru ve směru na Turnov a ve Frýdku místku v Revoluční osobák srazil cyklistu.
0: Zbyňku.
4: Nazdar kysáci jedoucí z Bělotína na Frýdek na průtahu Jičínem. Hned zase zdem do centra. Je nově zúžení díky stavbě.
0: Díky, že jsi to připomněl. No a po 7. hodině z vás opět uděláme tisícovkáře. V soutěži 7-7.

0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Čau, čeky sátý.
3: Nazdar, děcka.
4: Rád vás poslouchám.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
5: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
7: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přírodní přikrývku Liolux s 20% slevou za 1647 korun a slevu 10% získáte i na krepové povlečení za 989 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
0: Radio Kiss počasí.
8: První školní den přinese zpočátku slunečno, polojasno až skoro jasno. Během dne bude přechodně oblačno až zataženo a místy přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Nově přijatým středoškolákům a vysokoškolákům ubyla letos jedna povinnost. Své zdravotní pojišťovně už nemusí hlásit, že pokračují ve studiu a zůstávají tak státními pojištěnci. Povinnost oznámit, že studenti po ukončení povinné školní docházky nebo úspěšném absolvování maturity pokračují ve studiu, mají od začátku roku 2026 samotné střední a vysoké školy. Indický premiér Modi vyzval ruského vůdce Vladimira Putina k ukončení války proti Ukrajině. Podle indických médií tak učinil na bilaterální schůzce v Kyrgyzstánu, kde probíhá summit Šangajské organizace pro spolupráci. A teď zpátky domů.
9: Po 13 letech se zoo Liberec rozloučila se slonicí Balou. V neděli ráno vyrazila na cestu do Velsu, kde na ní čeká nový domov, rozsáhlé travnaté výběhy a především společnost další slonice. Hlavním důvodem jejího stěhování je možnost znovu žít v kontaktu s jiným slonem. Pro Kiss Blanka Holoubková.
0: Sport.
8: Evropský šampionát pro české volejbalistky končí. Na brněnském výstavišti podlehli v osmifinále Švédsku 0-3 na sety. Reprezentantkám se nedařilo hlavně napříjmu a nedokázali uhlídat největší zbraně soupeřek Izabelu Hákovou. 27-letá univerzálka skončila utkání z 31 body. Tolik aktuální zprávy a jdeme na soutěž 7 v 7. Tak hodně štěstí.
1: 7 v 7.
0: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
1: 210 323 323.

0: zářijová soutěž.
1: Bylo 7 hodin ráno.
2: A na rádiu Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
3: Tak co, vyšlo to? Dovolal se nějaký školák?
0: Jo.
3: Jak se jmenuje?
0: Panda se jmenuje.
3: Panda.
0: Jo.
3: Ahoj, Pando.
0: Pandovi je čerstvých 18 akorát.
4: Ahoj.
0: Čau, Pando.
3: Ahoj, Pando.
0: Nazdar školáku. Tak co, chystáš se do školy?
4: No, před 25 let.
0: Já to věděl.
5: 25 let, Fando, a vrátil by ses takhle zpětně do školy, nebo tě spíš baví práce, jak bys to chtěl?
4: Jakdy naučňák by se vrátil do toho třetího ročníku.
0: Vidíš
5: to? Mejdany.
0: Fando, je dobře, že jsi se dovolal. Díky, že jsi se schoval někam do klidu. Ty ho odkolika makáte, vy tam do toho rubete. Kde to je, prosím tě?
4: No, to je tady u nás ve fabrice.
0: Ty, ale to byly rány. Já říkal, Fando, já tě nemůžu vzít do eteru normálně. Vy tam demolujete něco, nebo co se tam děje? Tak jsem rád, že tě perfektně slyšíme. A máme tu pro tebe připravenou hrací kostku. A Míšo, bude to na tobě.
3: Fando, drž mi pěsti, právě ti házím peníze.
0: Číslo, které padne, násobíme tisícem. Co ty zuby ceníš?
3: Cením ty zuby, protože to dneska není nejvyšší hodnota.
0: No a tak asi ne, úplně nejnižší ne.
3: Úplně nejnižší ne. Fando, na hrací kostce padla dvojka, takže ti posíláme 2000.
4: No tak super.
0: Aspoň to. Takže to připisujem na účet. Vrať se teda rychle do práce, aby z toho nebyly nějaký problémy, a zas dej někdy vědět, Fando.
4: Dobře, zavolám.
0: Díky.
5: Ahoj.
0: Čau.
4: Ahoj.
1: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: Ty jsi říkala, Míšu, že by si chtěla nějakýho školáka nebo školačku ve vysílání, jo?
3: To by bylo skvělý.
0: Ale možná to asi za chvilku půjde zařídit.
1: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Mario Kiss, hraní trojka vás zdraví, tebe Pájo.
1: Čo Míšo, Romane, Patriku, no jako do školy, to já spíš ne, to já bych si bral ještě ty prázdniny, abych mohl být na rybníku, chytat ryby, ale do školy.
2: Táhni.
1: Asi úplně ne, čau Pájo.
0: Ten tatínek vzadu, táta roku.
3: Počkej, co on to tam řekl?
2: Táhni.
3: Táhni.
0: No, i takhle to může být, jenomže já tu pro vás mám, a to se zrovna hodí, jinýho taťku, který napsal včera e-mail. Ahoj Romane a ranní partičko, vím, že je to dost troufalé, v úterý je první školní den naší Adélky a je to přesně 7 let, co jsem měl tu čest si s tebou zavysílat a v éteru tohodle drobečka společně s tebou přivítat na světě. Tak nějak je vaším rádiem od narození stejně posedlá jako taťka. Volá do jukeboxu, tančí se mnou na vaše písnička, je to prostě moje kopie, která do té kysácké rodiny 100% patří. Bylo by prosím Adélku a samozřejmě všechny nové školáky možné podpořit na tomhle dalším velkém životním kroku. Rád bych ti zavolal a poprosil tě o to slovně osobně, ale brečím tu jak želva už při psaní. Jsem na tohle prostě asi moc cítě. S pozdravem, taťka Honza. Takže jsem Honzovi včera odpověděl, velice stručně. Ahoj Honzo, pokud chceš pozdravit Adélku, jdeme do toho. Má to ale podmínku. Pošleš mi své telefonní číslo. A my ti ráno zavoláme. Měj se bezva, Roman. Honza odpověděl. Ty chceš slyšet pláč přecitlivělého otce v přímém přenosu?
3: Ano.
0: Dobře teda.
2: Wow.
0: On do toho jde?
2: Jo, aho.
3: Jde.
0: Takže jeden song.
2: A jdem volat.
0: No a bereme kapesníky a Honzovi dáme slovo.
3: Zavoláme taťkovi.
0: Honzo, ti říkám, jestli se rozbrečíš. Já

0: Dneska je 1. září a jak jsme vám před malou chvilkou četli ten krásný e-mail od Honzy, který končil tou větou: ty chceš slyšet pláč přecitlivělého otce v přímém přenosu? To mě tak pobavilo. A my toho taťku, který chce pozdravit svou dceru a vůbec všechny děti, co dneska vyráží do školy, máme na telefonu na naší lince. Honzo, hezké ráno, ahoj.
1: Dobré ráno všem kysákům.
0: No i je to tady.
2: Ahoj Honzo. Honzo, chápu správně, že když se Adélka narodila, tak ty jsi byl tady ve vysílání a nějak jste to slavili?
1: Přesně tak. Není to tak, že bychom to slavili, ale když Barča vlastně onemocněla, tak jste měli tu soutěž, že byla možnost si zavysílat s Romanem, takže jsem tam s kamarádem jedním se dostal a byli jsme s Romanem ve živým vysílání a bylo to zrovna 2 dny potom, co jsem Adélku přivezl z porodnice.
0: Pamatuju na to, kysáci nám takhle pomáhali, jo, jak Barča byla doma, tak okamžitě nastoupili, jezdili s náma za námi do studia a bylo to bezvadný, taky na to rád vzpomínám, i když to byla velice těžká doba. No a podívej se, Honzo, louskneš prstem a 7 let uteklo jako voda.
1: Neskutečně.
0: To teda, to teda. Heleď, a Adélka, ta už je teď momentálně ve škole, nebo je s tebou, nebo kde teď je?
1: Ne, a tak Adélka poslouchá samozřejmě se mnou, Kisko.
0: Hezký!
2: Yeah.
0: Ještě Kisko, jak pěkně řekneš. Prosím tě, je tady něco, co by si chtěl teď Adélce říct, aby jsme si to i uložili, tady ten vstup ti mile rádi pošleme a popřípadě klidně připojí pozdrav i všem dětem, co teď sedí v autech, v autobusech, anebo pěšky vyrážejí do školy.
1: Určitě.
0: Je to
1: všem školákům a hlavně Adélce chci vzkázat, aby se nebáli. Je to sice 1. den, ale je to obrovský krok do nového života a nikdy tady na to nejsou sami.
0: Je. Yeah. Adélku tam máš u sebe teď. Můžeme jí pozdravit?
1: A? Určitě.
0: Jestli se nebude stydět.
3: Ahoj
0: Adélko.
2: Ahoj Adélko.
0: Ty jo, tak obligátní otázka. Těšíš se dneska do školy?
3: Ne.
0: To jsem nečekal. To je ono, takhle to má být. Upřímnost hned od 1. dne. A ty máš, Adélko, z něčeho obavy, že se netěšíš?
3: Jo.
0: A z čeho třeba?
3: Že budu mít 3 a 5.
0: Neboj.
4: To bude dobrý.
0: Heleď, vzpomeň si na strejdu Romana, na mě, ten je nosil taky ze školy. A podívej se, jak je dneska spokojený. Ty 3 někdy prostě k životu patří,
4: tak.
0: Protože člověk se potom víc zasnaží a dá se to všechno opravit.
2: A hlavně, Adélko, známky nejsou úplně to nejdůležitější. Ve škole je nejdůležitější to, aby tě ta škola něco naučila.
0: A našli se dobrý kamarádi,
4: přesně.
0: Kamarádky, ty třeba budou na celý život. A Adélko, my ti teda budeme držet moc palce. A heleď, pojďme se domluvit, co kdybychom si přesně za rok touhle dobou dali vědět, že bychom si zase zavolali a ty bys nám řekla, že to nakonec nebylo tak strašný. Co ty na to?
3: Jo.
0: Tak jsme domluveni. Moc si to užij a měj se hezky. Ahoj.
1: Moc děkujeme. Ahoj.
0: My taky. Ahoj. Honzo. Čau,
2: ahoj,
0: rodinko.
2: Ahoj, hodně štěstí.
4: To je hezký.
0: Heleď, a mám tu teď ještě jedno překvápko, jo? Mm-hmm. U rádia teď sedí jedna rodinka a mají moc šikovnou dceru. Jmenuje se Bea Wolf, Wolf psáno jako vlk.
4: To je hezký jméno.
0: Jo. Bea Wolf. A ona naspívala písničku, která má být cíleně pro všechny školáky, co teď vyrážejí do školy. Je to novinka, hudební novinka, která se prostě jednoduše jmenuje Škola. Jdem si ji pustit, jo?
2: Jasně.
5: Kiss. Radio.

0: Škola volá.
1: Hezký Beowulf.
0: Kdybyste chtěli další verzi, tak na YouTube Beowulf určitě najdete, tak si tady ten song klidně můžete pouštět.
2: To bylo nádherný, mně se to tak líbilo. Beo, prosím tě, vydej nějaký další song a pak nám ho pošli a Patrik to třeba zremixuje.
1: Škola!
0: Ale mně se to líbí, jak jsou tady ty krásný, pravý školní věci, jsou tu děti a tak dále, a pak rodiče typu...
3: Táhni
0: do školy!

0: jsou dvě věci, které si určitě ukládáme z dnešního ranního vysílání, a to jsme teprve na začátku, jo? Ano, jedna hláška, tu už jsme si pouštěli.
1: Táhni!
0: Tatínek, který se těší na to, že jeho syn půjde do školy, a druhý, to bylo taky dobrý. Těšíš se dneska do školy?
2: Ne.
0: Jednoznačně ne.
3: S kysem za volantem po celé republice.
0: Jirko, jak se tady dneska jede 1. září?
4: Pozor, kdo jedete z Pardubic na Hradec, tak na úrovni křižovatky Hrobice Opatovice je sražená, jsem na levém pruhu a je živá, tak bacha, ať vám neskočí pod auto.
5: Nehody se řeší na dálnici D2 na 13. a 53. kilometru ve směru z Brna.
0: Taky na D1, 194. kilometr ve směru do Ostravy, D10, 51. kilometr na Turnov, taky nehoda. Bubenecký tunel hlásí problém, Praha 7, velká nehoda, takže se zdržíte a uvidíme, co všechno nám ještě 1. září přinese.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ti nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Radio Kiss. Počasí.
2: První školní den přinese zpočátku slunečno, polojasno až skoro jasno, během dne bude přechodně oblačno až zataženo a místy přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Vláda premiéra Andreje Babiše chce i v letech 2028 a 2029 držet výdaje na obranu pouze na 2,1% HDP. Podle webu Novinky to uvedl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Česko by přitom podle aliančního závazku mělo obranné rozpočty navyšovat tak, aby v roce 2035 dosáhly přímé výdaje 3,5% HDP a ty související dalších 1,5%. Nový britský premiér Andy Burnham dnes pronese svůj první projev před poslanci britského parlamentu, který se sejde poprvé od poloviny července, kdy začaly letní parlamentní prázdniny. Od červencového nástupu do funkce jeho osobní preference i preference jeho vlády prudce vzrostly.
0: Sport.
2: Fotbalisté Arsenálu zvítězili na hřišti Aston Villa 1-0. Obhájce titulu je po dvou kolech anglické ligy 100%. Souboj týmů, které se v Lize mistrů představí v pražském Edenu proti Slávii, rozhodl Bukayo Saka. To byly aktuální zprávy v 7:30 a ranní Kiss pokračuje dál.
3: Asi vám za chvilku budeme muset něco říct.
4: A bude se vás to týkat.
3: Hodně týkat.
5: Tak si na to udělejte kafe.
3: Velký kafe.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: The hit

0: Tak co, kysáci, jste s námi? My s vámi, ano. Ranní trojka Roman Anděl.
1: Míša Dinhová.
0: A Patrik Peltan. 1. září je možná pro některé něco jako 1. leden. Prostě nějaká nová výzva, nějaká nová životní etapa, hlavně pro školáky a tím pádem vlastně i pro rodiče. Pokud dneska prvně vyrážíte do školy, jdete do 1. třídy s vašimi dětmi. Pro některé to může být den, kdy prvně nastoupí do nějaké práce, nebo jste změnili práci, přestěhovali se, protože jste si řekli, že to prostě po létě uděláte. A my jsme se vás včera ptali na to, jaké máte plány na následující dny, týdny a měsíce, jestli chcete něčeho dosáhnout, něco si splnit, něco dokončit. A byly to hodně zajímavé věci.
2: Někdo chce například začít šetřit.
1: Někdo by chtěl zhubnout.
2: Zajet si na fotbal do Madridu.
1: Jet na koncert Celine Dion do Francie.
2: Někdo si přeje udělat autoškolu.
1: Pořídit si nový auto.
2: Samozřejmě chcete připravit děti na střední.
1: Taky se někdo chce projet na Harley na Route 66.
2: Chcete začít žít zdravěji.
1: A nebo právě chcete změnit práci.
0: My jsme totiž tak trošku vyzvídali, kysáci. Protože tady končí veškerá legrace. My jsme si přes léto povídali o tom, jak by měl vypadat ranní kys v následujících dnech, týdnech a měsících. A říkali jsme si, že jsme energie věnovali vždycky spoustu do nás samotných. A rubrik, které tady probíhaly, jako domysli to, dořekni to, a lepší než originál, jesmeni a tak dále. A pak jsme si říkali, jestli by nebylo náhodou teď právě ve správný čas naplánováno chytře, že by jsme tu energii začali věnovat vám. Zkrátka, máme na vás dotaz. Třeba je to dobrá otázka, třeba ne. Třeba ten nápad nebude tak dobrý, jak si myslíme, že by dobrý mohl být. Chceme se vás zeptat na to, zdali vám s něčím může pomoci ranní trojka? Zdali vám s něčím může pomoci celá tato stanice? Vy nám dáte vědět a budete na nás hodní, jo, prosím vás. Nebudou tam přání typu chci odletět na Mars a tak dále.
2: To nedáme.
0: A my se pokusíme týden co týden to přání splnit. Jestli to bude o tom, že to přání splníme tady ve studiu, nebo za vámi budeme muset někam vyrazit, nebo něco budeme muset sehnat, nebo něco budeme muset nakoupit. To už je otázka, co po nás vlastně budete chtít. Třeba už zítra budeme dělat, že jsme něco takového vůbec neřekli a necháme to zahrát do koutu.
2: Řekneme, tady se nic nedělo o 7:30.
0: Já, to byl fakt blbej nápad tohle, to jsme neměli říkat celému národu.
2: To byla blbost.
0: A nebo z toho budou chvíle, na který budeme dlouho vzpomínat, protože mám opravdu s něčím pomůžem. A nebo splníme přání, který nám může připadat, že je malinký, ale pro vás to bude něco tak důležitýho, že se na to budete těšit a moc vám to pomůže.
2: Třeba potřebujete vybetonovat dvorek, pojedem vybetonovat dvorek.
0: Tak to jsem se přesně bál. Tohle nebude.
1: Romana tam prosím neposílejme.
0: Leda, že bychom poprosili přes éter šikovní kluky zedníky a přijeli s náma a pomohli.
2: Tak.
1: To by bylo dobrý.
0: Ale my to dělat nemůžeme, my tři ne.
1: Počkej, ale já bych to možná zvládla.
0: Jo?
1: No.
0: A vem si, že to třeba bude jenom to, že někdo rád přijede sem do rádia, podívá se do zákulisí. Někdo se rád setká s někým, koho my známe a můžeme to setkání zprostředkovat. Někdo se dostane do míst, které umíme zařídit, aby tam byli a užili si to.
2: Někdo se bude chtít něco naučit, s čím mu budeme my moct pomoct.
1: A my jsme věnovali tolika času v minulosti rubrikám, které vás měly jenom pobavit. Tentokrát bychom chtěli věnovat ten čas vám, aby vás to nejenom pobavilo, ale aby vám to třeba i pomohlo.
0: Takže co je vaším úkolem, kysáci? Vaším úkolem je ideálně nahrát hlasovku a dát nám o tom vědět, co by to bylo. Nemusíte to nahrávat hned, můžete to nahrát v průběhu ranního kysu nebo zítřejšího ranního kysu. Můžete nám napsat e-mail na speciální e-mail rano@kis.cz, protože ten putuje přímo nám třem. Takže pokud byste neměli odvahu na to nahrávat hlasovku, nebo by to přání bylo nějak jako moc obsáhlé, napište to e-mailem. Jenom prosím, ať to nejsou 3 A4.
1: Jo.
0: To než bychom přečetli. Tak to by byl prosinec.
2: To bychom řekli v listopadu, tak máme 1.
0: Ano, 1. Že chcete zahrát písničku.
2: Jo.
0: Jo, tak to by bylo jednoduchý samozřejmě. Jsem moc zvědavý, co přijde.
2: Já taky. Mám takový zvláštní očekávání, divný pocit v sobě, ale vlastně zároveň hezký pocit.
0: Já naopak takový, že si říkám, hele, tohle bude super. Jo, protože jo. Doufám, že v tom nebudou věci jenom hezký, dojemný, ale bude v tom sranda.
1: Jo.
0: Jo, že to budou věci, které až budeme dělat spolu, kysáci, tak to budeme přenášet živě do éteru. A budou z toho mít prostě zábavu i ti, co budou jenom poslouchat KIS.
2: Takže s čím vám můžeme pomoct, kysáci?
0: Dejte vědět přes hlasovku apku Rádia KIS nebo na e-mail rano@kis.cz.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

je něco, s čím by vám ranní trojka anebo celá tahle velká stanice Radio Kiss mohli pomoci? Protože my do toho vlastně zapojíme i naše kolegy. Zkuste nad tím popřemýšlet. My si totiž myslíme, že by z toho mohlo být

0: albo myslí jako muziku.
1: A klidně oba.
2: Tak to je přesně ono tohle.
3: Přijet na grilovačku není problém.
2: Akorát jediná věc dopředu, co si musíme říct, si, jsme pracovní o víkendu hodně vytížený, že jsme na vašich akcích. Já třeba teď jedu na svatbu, to mě uškrtila nevěsta, kdybych řekl, ale jedu na grilovačku. Dančo, nepřijedu, jo. Takže tady ty věci bychom museli plánovat spíš na všední dny.
1: Ideálně přes týden.
2: A nebo neděle.
1: No, nebo.
3: A nebo.
2: Třeba nějaká další výzva?
4: Já jsem docela skromný, mě spíš vždycky zajímalo, jak to u vás vypadá během živého vysílání, když je reklamní pauza, nebo když hrajou písničky, tak třeba co děláte, nebo celkově prostě ta atmosféra v tom studiu.
2: Pokud by ti tohle udělalo opravdu velkou radost, to bychom samozřejmě splnili. A máme pro tebe dobrou zprávu, v pátek to uvidíš, protože budeme streamovat na YouTube Rádia Kiss.
3: Takže živě, když si zapnete YouTube od 7 do 9, tak uvidíte všechno, co se tady ve studiu děje.
2: Patriku, ty jsi říkal, že se možná ozve někdo z posluchačů a bude po nás chtít, aby jsme vybetonovali dvorek.
1: To byl jen takovej výstřel do tmy.
2: No, dobře, ale poslouchej, co se hned stalo. Tohle je Láďa.
5: Teď jste říkali, že budete vybetonovat dvorek, tak máte ode mě slíbený na severu Čech v okresu Litoměřice bagr zadarmo. Vykopuju vám to zadarmo, jo, když to budete dělat.
3: Už
2: to frčí, už to frčí. Pety, jak jsem ti na začátku říkal brzdi, už mám husinu i já. A Honzo.
6: Ahoj, raní trojko. Já bych potřeboval úplně jednu jednoduchou věc. A jako třeba udělat reklamu. Já jsem elektrikář z Liberce a mám teďka trochu volnější kapacity, takže bylo by dobré se o mě zmínit.
2: A to je přesně to, co Kiss umí. Dát vědět o někom, že je šikovný a že se na něj lidi můžou obrátit a my mu tady můžeme dát reklamní kampaň, aby mu to pomohlo a on mohl vydělávat, živit rodinu a být spokojený.
1: Takže kysáci, furt můžete nahrávat hlasovky, co by vám raní trojka mohla splnit, anebo pokud nechcete nahrávat hlasovky, pište na rano@kiss.cz.
2: Na náš nový e-mail, kde se to všechno setká. A my v pondělí, teď hned po víkendu, vybereme prvního z vás a to, co si přejete, splníme.

0: pracovní název ranní výzva.
1: Vypadá to tak.
0: To je skvělý.
1: Ranní výzva zní dobře.
0: Je ideál, viď? Ranní výzva. Co pro vás udělat, aby vám to udělalo velkou radost? Simčo?
2: Krásné ráno, ranní trojko. No jupí. Romče, pamatuješ si, jak si před 3 rokama v pondělí po naší svatbě ráno s Míšou a s Tomíkem Morávkem vtipkoval o tom, že byste přijeli vysílat na Nakléřov a že by za váma přišla celá vesnice? Nenadešel ten správný čas? Nebo jsme taky říkali, že vezmeš tým a že uděláme u nás nějakou akcičku a ugrilujeme a pobavíme se? No, zkuste nad tím zapřemýšlet.
0: Simčo, moc tě zdravím, oni to tam mají nádherný, jo, to místo, jo. Takže to by bylo dobrý.
1: Vysílat pro vesnici.
0: Jo.
1: Hlášení místního rozhlasu.
3: Prodej brambor bude dnes odpoledne u kašny.
0: Simčo, ukládáme.
4: Mě by hrozně lákalo si s váma jedno ráno zavysílat. Je to takovej jako sen a kdyby to vyšlo, byl bych za to hrozně vděčný a strašně rád. Jsem to kolikrát říkal i doma Klaudy, že by mě to jako zajímalo a lákalo.
0: Davide, moc tě zdravím, teď Ježíši, já už vím, kdo to je. Davidovi jsem taky hrál svatbu. Ne, to tady setkáváme všichni. No to je pěkný, zdravím tě moc, ukládáme. Martine.
5: Mně osobně by se líbilo přáníčko, že by se s váma třema šlo sejít, setkat se, popovídat si, protože já vás poslouchám na cestách a jste fakt úžasný. Ahoj Martin.
0: To si moc vážíme. Vemte si teď Míšo Patriku, co posloucháme, to je nejčastější přání našich posluchačů, že bychom čekali, že to budou nějaký nákladný, finančně nákladní věci, a ono je to jenom to chvilku spolu strávit čas.
6: Ale nikdo zatím nechce vybetonovat ten borek. Prostě ne.
1: A to už máme bagr.
0: Tohle je taky vtipný, jo, co chce naučit Petr.
7: Ahoj, takže podle úžasných fotek na internetu jsme si vybrali dovolenou, jeli jsme tam, bylo to úžasný, fotili jsme, přijeli jsme dom a podle fotek mám pocit, že jsme byli úplně někde jinde, takže s čím mi můžete pomoct? Prosím, naučte mě fotit telefonem.
0: Taky dobrý. Ukládáme i tohle.
8: Ranní Kiss. Roman Anděl, Patrik Peltán a Míša Dinhová.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Po 8 hodině se zase mrkneme na vaše přání, ale teď je tu Kája.
2: Jestli projíždíte Bruntálem, tak bacha u Sedika v ulici Chelčického a na Jesenické. Od dneška až do 12. prosince se tam probíhá rekonstrukce, takže počítejte s uženými pruhy a etapovými uzavírkami. A pozor i na autobusy. Zastávka Bruntál Seliko směrem na Rýmařov je dočasně přesunutá naproti. Čau Kája.
3: Na dálnici D1 na 17. kilometru ve směru do Prahy se srazila dvě auta. Bouralo se v Přerově v ulici Pod Lipami a taky ve Žďáru nad Sázavou v Bezručově ulici.
1: Přesně tak, u Tisu na hlavní silnici 38 a taky na D2 na 13. kilometru ve směru na Slovensko.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
4: Radio KIS. Počasí.
5: První školní den přinese zpočátku slunečno, polojasno až skoro jasno, během dne bude přechodně oblačno až zataženo a místy přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů Celsia.
4: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
5: Je úterý 1. září 8 hodin a děti právě teď usedají po 2 měsících prázdnin opět do školních lavic. Poprvé tam usedá asi 115 tisíc prvňáků. Dětí v základních školách podle odhadů úřadů oproti minulému roku ubude. I nadále by jich ale mělo být více než 1 000 000. Na středních školách a konzervatořích by mělo žáků v denní formě studia přibýt. V některých školách přivítají děti kromě učitelů jako každý rok i politici. Tisíce lidí s rezavými vlasy se o víkendu sjeli do nizozemského Tilburgu na 21. ročník festivalu zrsků. Lidé s rudou kšticí přijeli například z Finska, Kanady, Íránu nebo Chile. A teď zpátky domů.
6: Oblíbený výletní cíl, kam z Jičínska každoročně vyrážejí stovky turistů, čeká celoměsíční uzavírka. Rígrova stezka v údolí Jizery projde opravou své ikonické galerie, která je jedním z nejfotografovanějších míst celé trasy. Práce mají zajistit bezpečnější provoz.
5: Sport. Fotbalisté AS Řím vyhráli 4-0 i ve druhém kole italské ligy, tentokrát na hřišti Lecce. Po 3 gólech do sítě Fiorentiny se nizozemský útočník Malen trefil 2x. Bologna prohrála brankou v nastavení 0-1 v Bergamu a stále čeká na první body. Její stoper Martin Vidík opět zůstal na lavičce. To byly aktuální zprávy a Raníky pokračuje dál a všem rodičům přejeme od dneška opět hodně trpělivosti a pevné nervy.
7: Těch rodičů, co teď možná sedí v autě, říkají si, jo, odevzdali jsme je. Dobrý.
8: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: protože tohle to bude šichta. E-mailová schránka ranozavináčky.cz se velmi rychle plní a kysáci nám posílají svá přání.
1: Ranní výzva, tak tomu říkáme, kdyby jsme rádi udělali něco pro vás. Může pro vás něco Ranní trojka udělat, nebo celá tato stanice Radio Kiss? Máte nějaká přání?
2: Tak zdravím všechny lidi do rádia, tyjo, takhle nahrávám poprvé hlasovku do rádia a chtěl bych, nebo mám takovou menší prosbu ohledně mýho otce. On provozuje stěhováckou firmu už posledních 20 let a je to vážně kvalitní služba, ale bohužel už od covidu nemáme skoro žádnou klientelu a mrzí mě na to koukat, tak táta neboli otec ztrácí prostě lidi a zároveň i svůj biznis a i když se snažíme, tak nedokážeme najít nové a nové lidi. Tyjo.
1: No tohle může být velký sousto. Chápu, že z naší strany by pomohlo udělat nějakou osvětu o této firmě, ať už tady ve vysílání nebo na sociálních sítích, webu a tak dále.
0: Přesně. A nebo naopak, já půjdu s taťkou stěhovat, takže tím pádem se můžou rovnou s náma potkat.
1: To by byl zájem.
0: No.
1: Tyjo, stěhuje Ranní trojka.
3: To je super.
1: A s tím máme všichni zkušenosti, protože všichni bydlíme v podnájmu, jo?
0: Jo, jo, jo.
1: Takže my to moc dobře známe, lidi, tohle.
3: Ale maximálně do třetího patra bez výtahu.
1: Jo, to je pravda. A co dál, Hani, co ty?
4: Tady Hanka, největší přání, které bych si od vás přála, by bylo pro moji dceru, která je posluchačka vaše a bude jí za 3 týdny, bude slavit na zahradě 18. 19.9. A já bych si přála od vás nějaký pro ní dárek special od kysáků, aby měla něco od vás na památku, no.
1: Ty, to jsou
0: pěkný věci. To je hezký přání.
1: 19. ono, to jsem taky na svatbě, ve Skučicích. Co ty 19.
3: 19. Počkej.
1: Jak to udělat, vej, tohle bude nejvíc bolet, ano. Když to budou ty termíny víkendový.
3: Já můžu.
0: Ona si Hanka přála nějaký dárek od kysáku, to znamená, že třeba něco z Kiss Shopu bychom mohli poslat.
3: Můžem vymyslet cokoliv.
1: Osobně dovíst, s jednou velkou kyticí.
5: Já bych byl naprosto spokojen, kdyby se vrátilo minimálně jednou měsíčně live stream ranního vysílání.
0: Ale Vlastíku, tohle je přání, který můžeme velmi lehce splnit a dokonce měli jsme to v plánu. A první stream, který proběhne na YouTube, bude teď už v pátek od 7 do 9.
1: Proč si napsala u Radony nemůžeme splnit? Naopak.
0: Protože jsou naopak přání, která opravdu splnit nedokážeme.
6: Tak já bych chtěl po vás, po ty trojce, výherní čísla do sportky, ale jen ty výherní. Ty nevýherní si nechte.
3: Já to splním, Raduno, je to 16, 25, 8, 7 a bonusový číslo je 6.
1: Doufám, že jsi to zapsal.
7: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Takový nápad, kdybyste přijeli do Švýcarska, já vás ubytuju, pak vyrazíme někam do hor a uděláme tam tu živý vysílání Rádia Kiss ze švýcarských Alp. To by byla paráda a rovnou i s kamerou. Tak čus, Jarda.
1: Do hor jedu hned.
2: To se nějak rozjíždí, čověče.
3: Jardo, ty jsi to popletu naší ranní výzvu. My máme plnit přání vám, ne vy nám. Ty jo.
1: To by bylo ale krásný, ale jestli by tam byl v těch horách signál, abychom mohli vysílat.
3: A jestli bys tam furt mlátil do toho něčeho dřevěnýho. Jardo, tohle je prý údajně lidová švýcarská hudba.
2: A teď dovedeš si představit, že by tam stála ta Jitka.
3: Krávo. Jsou tu samý skvělý věci. Překvapilo mě, my si to tady budeme všechno dneska pročítat, projíždět jenom, abyste věděli, ukládat a tak dále, jak jsme si slíbili. Minimálně vždycky jednou za týden splníme nějaké přání. A překvapilo mě, bude topná sezona, že se neozvala vůbec žádná posluchačka, viď, zatím.
1: Proč posluchačka?
4: Hey. Ahoj, já jsem Helmut, opravář z komínu. Ahoj, já jsem se právě osprchovala. Tak, jdem na to.
3: Patrik by byl dobrý opravář komínu.
2: Jo,

0: soutěž Kaufland Card Extra. O poukázky za 5000 korun.
1: Ráno věnujeme vašim přáním, co byste si chtěli splnit a možná někdo z vás by si chtěl dobře nakoupit. A to můžeme splnit a hned několikrát tento týden, protože rozdáváme poukázky z Kaufland Card Extra v hodnotě 5000 korun.
2: Dáte mi za pravdu, že tohle musí být ségra Mariah Carey, protože Mariah Carey má údajně největší pěvecký rozsah.
1: No, a to ano.
2: Verča opravdu ta jenom pištěla, hele. Radostí, když se dovolala. Ahoj, Veru!
3: Ahoj!
2: Skvěle, tak to už si dorozdýchala, že se ti podařilo se dovolat do KISu.
3: Jo, už je to dobré.
2: S kým tam jsi, protože tam máš asi i kolegy, kolegyně, viď, kolem sebe?
3: Jo, kolegyně a ještě takový jeden kolega si tu přišel dneska na nás podívat.
2: Super, možná budou radit, možná to budeš potřebovat, protože soutěžní otázka je tady.
4: Veru, dobře poslouchej. Kdo je novou tváří Kaufland Card Extra? Za A. Modrý chlupatý parťák ve tvaru písmene X jménem Xara. Za B. Mluvící nákupní vozík na dálkové ovládání. A nebo za C. Červený jednorožec, co hází slevy z nebe.
3: No tak to vím úplně přesně.
2: No.
3: Je to Ačko.
2: A jak to můžeš vědět přesně?
3: Protože dokonce jsem ho v Kauflandu i viděla, prodávají ho tam jako plíšáka.
2: Hello! Tak je to doma. Veru, 5000 korun vyhráváš od Kaufland Card.
3: Tak to je bomba úplně.
2: Dobrý, viď. No super, ještě navíc, když víš, jak to s Kauflandem je, tak to je ruka v rukávu. Moc ti gratulujeme, všechny pozdravuj, kupte si nějaké dobroty, moc si to užijte a zas někdy. Ahoj.
3: Díky moc.
2: A my taky.
1: Ahoj.
5: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.
0: Radio Kiss.
2: A pokud jste zrovna na cestě do Kauflandu,

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kuba se vám hlásí ze silnic.
2: Brno, Vinohrady, tak Rokytová, klasicky, už začíná se dělat štos v půli kopce.
1: Štos může být na dálnicích na D1, třeba na 17. kilometru ve směru do Prahy. Je tu nehoda, ve stejném směru je na D5 nehoda na 28. kilometru.
3: Bouralo se v Karlových Varech, v Dubové ulici, v Litomyšli, v ulici Kapitána Jaroše, v Pardubicích, v Semtínské a v Praze na Kbelské jsou tři osobáky v sobě.
1: V Praze je Rostě.
4: Ulice k Barandovu, směr okruh, směr letiště, tak těsně před nájezdem, tam zkoušeli s osobákama popotlačovat kamion, takže tam je trošku rána, jsou tam myslím tři osobní a kamion, takže se tam trošku štosuje.
1: Díky, vysílání pokračuje, dáme si zprávy a ve 3/4 taky vyhodnotíme ranní kachnu. Kdyby tu náhodou zaznělo něco, co je podivný, pamatujte si to.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Vy jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu KISS. Rádio KISS. Počasí.
7: První školní den přinese zpočátku slunečno, polojasno až skoro jasno. Během dne bude přechodně oblačno až zataženo a místy přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů Celsia.
6: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
7: Všeobecná zdravotní pojišťovna nabídne více než 300 mladých lékařů 480 tisíc korun. Podmínkou je ordinování v regionu, kde doktoři chybí, a následné setrvání v něm po dobu alespoň 5 let. VZP na to letos vyčlení 90 milionů korun. Bonus se bude týkat praktických lékařů pro dospělé, pro děti a dorost a také dětských a dorostových psychiatrů. Kvůli rostoucímu počtu zranění při zavírání automobilových okének se jejich pohyb plošně zpomalí na 1 cm za sekundu. Evropské úřady tvrdí, že prsty tak získají dostatek času bezpečně uhnout. Odborníci v tom ale vidí problém. Než se totiž okénko úplně zavře, zloděj stihne vrátit rádio, omluvit se a odejít.
6: Sport.
7: Slovenský cyklista Tadej Pogačar, který musel v sobotu po těžkém pádu vzdát z pozice lídra Vueltu, má za sebou úspěšnou operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Zákroku se podrobil v univerzitní nemocnici v Barceloně s 2denním odstupem kvůli otřesu mozku. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje Ranní KISS se s Míšou, Romanem a Patrikem.
6: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: protože dneska to bylo jenom o návštěvě, ale od zítřka už jim to začíná. A já si myslím, že vy byste si, moji kolegové, taky měli trošku rozhýbat mozkové závity.
1: Ajajaj.
0: Proto vás poprosím, abyste se nedívali nikam na internet, abyste nehledali žádné nápovědy u kysáků, nekoukali se do vzkazů. A dáme si jednu takovou kontrolní typovací otázku.
1: Uf, já jsem se bál, že bude test celý. Jednu to nějak dáme.
0: Zkoušení bude.
1: Diktát.
0: Anděl, vezmeme to podle abecedy.
1: Já to vždycky, to jsem nenáviděl.
0: Protože mě napadlo, kolik těch školáků jde do základních škol. Ale, jelikož to už Terka Jandová říkala ve zprávách, bylo ano, pro tenhle ten rok je to zhruba 115 tisíc školáků.
1: Uf, to nám nechceš dát tuhle otázku?
0: Ne.
1: Včera jsme se setkali v kuchyňce.
0: Mm-hmm. Ano.
1: A ty si říkala, kluci, nehledejte si nic ke škole, že jo?
0: Ano.
1: My dneska ráno přišli ke kávovaru, kde stál Vláďa Vlach, moderátor country rádia. A my si ho vždycky dobíráme, říkáme, jo. Tak co Vláďo, jak jsi připravený dneska? A Vláďa, dnes půjde do školy 115 tisíc školáků. A my, ticho! To nám neříkej, Míša nám tuhle otázku chce dneska položit. A on, ježiš, to já jsem nevěděl.
2: Jo, my jsme úplně sprdli.
1: Tak to je dobrý.
0: Já jsem to tušila a proto mám pro vás otázku jinou. Zkuste si tipnout, kolik základních škol bylo ve školním roce 2025-2026 v České republice.
1: Základních škol ano. Po celé republice.
2: Můžu použít kalkulačku?
0: Kalkulačku ano. Míšo, ale internet ne.
1: To jsme tu řešili, protože aha. Jsme řešili přece ty třídy, školy, které jsou malé, jenom první stupeň. Potom jsme řešili ty, které jsou o prvním
0: ano.
1: A druhém stupni.
0: Otázkou je, jestli si to pamatuješ, Romane.
1: Absolutně ne.
0: No to taky je přesně ne. Ono.
1: Nápověda?
0: Chcete nápovědu už teď?
1: Jo.
0: Dobře, tak já vám dám nápovědu, která vám určitě hodně pomůže. A v tomto školním roce 2025-2026 bylo ve škole zhruba něco málo přes milion žáků. Hmm. Milion 2916 žáků, přesně.
1: Tak, úplně zbytečná nápověda, děkujem.
0: Je, no, ale chtěl si nějakou nápovědu.
1: Za chvilku ti dáme odpověď. Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: to bolí, ještě když se s nás na to ptala, pardon, a my tu správnou to věc zapomněli. Kolik základních škol bylo v předchozím školním roce?
1: Ano. Kolik základních škol bylo v roce 2025-2026 v České republice?
2: Ty jsi říkala, že kolik školáků chodí do těchto základních škol?
1: V tomhle školním roce chodilo 1 216 000 žáků.
2: Já si myslím plus minus 200 žáků na školu, něco kolem 5 500. Mm-hmm. Základek.
1: Roman se zkoumavě dívá do své kalkulačky.
0: Kalkulačko?
3: Jasně. Když vezmu...
1: No. Hele.
0: Umíš mluvit?
1: To není kalkulačka.
0: Potichu, umíš mluvit potichu?
3: Jasně, potichu. Tak, potichu. Když vezmu těch 470 minus 200 tisíc.
4: Počkej, no tak to ne, no vůbec.
2: Co tam typuje, prosím tě?
4: Já nevím, co tady počítá. Tak ty jsi typnul
2: 5 a půl.
4: Tak já dám 7 000.
1: 7 000.
4: To je moc, 4.
1: Tak kolik, Romane?
4: 4 a půl.
1: 4 a půl? Takže ty typuješ 4 500.
2: Já 5 a půl.
1: 5 a půl. Chcete vědět správnou odpověď? Teď hned? Připravte si fanfáru.
0: Tam tady dá.
1: Správná odpověď je 4 320 základních škol.
0: Když jsem to říkal, kousek. Jaj.
4: Děláte škol?
1: Jo.
4: Kde to všude je?
1: A ty jsi mi ani nechtěl věřit, že tolik žáků bylo na základních školách.
2: Přesně tak, já jsem se mimo vstup ještě Míši ptal, říkám, a ten 1 000 000 žáků není to celkem, protože mi to přijde jako strašně velký číslo na základní školy.
0: To je radosti teda po celé republice dneska a zároveň tolik smutku, takových míst, kde se dneska začíná trpět, že to začalo.
2: Teda.
0: Super.
1: No tak uvidíme, jak na těch základních školách se bude dařit. Každopádně my zdravíme do všech 4320 základních škol.
0: Potvrzuješ, že to všechno byla pravda?
1: Potvrzuju.
0: Tohle nebyla raní kachna, ale co bylo raní kachnou? Zavolejte nám teď do studia Rádia Kiss.

0: protože tam zůstávaly přivíraný prsty, ruce a tak. Mm-hmm. A že to je dostatečně dlouhá doba na to, aby zloději stačili vrátit rádio a ještě se omluvit.
1: Ty si to pamatuješ do posledního slova, Loďku.
0: Teda myslím si to, no.
1: Ne, říkáš to naprosto správně, tu zprávu. Neříkám, že to je kachna, jako jo. Ale vám to nepřijde, nebo vám to přijde divný? Teď se ptám Patrika, Míši, vždyť je to bezpečnější, když se to okýnko zavírá pomaleji, ne?
2: No to je pravda, jako z bezpečnostního hlediska je to naprosto správně.
3: Vemte si, když ty děti vzadu šahají do těch okýnek, tak prostě je stihneš upozornit, oni stihnou ručičku vyndat.
2: Kolik prstů už jsem viděl takhle uklafaných?
1: Ty počkej, a to mi řekněte, jo, a Luďku, třeba to budeš vědět, není tam náhodou nějaká bezpečnostní něco? Yeah. Že když tam dám ten prst, že se to okýnko zastaví. Je.
3: To nevím, já jsem tam nedávala prst, já jsem to neskoušela. Ale zatím jsem
0: se s tím nesetkal.
1: Luďku, tak to dneska uděláš a napíšeš mi e-mail, jo, potom.
0: Co se rozhodně
2: ti... Počkej, čím ti ho pak napíše?
1: Když už nebude mít prsty.
0: To je ještě pravda. Mám dost prstů.
1: Dej tam jenom ukazováček teda, jo? Nebo
0: dobře,
1: malíček,
0: dobře.
1: Ale. Luďku, ale ruky, jo? Samozřejmě, že jsi našel raní kachnu.
0: Jo,
1: jo, jo, tak se to povedlo. A my ti konečně můžeme poslat rádiový balíček. Jo.
0: Super.
1: Jdem to spolu nachystat. Tak zatím, měj se. Ahoj.
0: Ahoj.
3: Čau. Ahoj.

0: Kysky jsem za volantem po celé republice.
1: Rozťo?
2: Ulice k Barrandovu, směr okruh, směr letiště, tak těsně před nájezdem, tam zkoušeli s osobákama popotlačovat kamion, takže tam je trošku rána, jsou tam myslím 3 osobní a kamion, takže se tam trošku štosuje.
3: Rozťo, děkujeme, další nehodu, která se stala v Praze, vyšetřují v Kukulově ulici a ještě se bouralo v Mostě v Čepirožské a v Karlových Varech v Dubové ulici.
1: Jedna věc, to už se netýká dopravy, ale je to ze silnic. Pepa řešil to okénko, které se nám v autech bude tedy podle Raní Kachny zatahovat pomaleji, aby nám to neufiklo prsty. Pepo?
4: Tak já jenom k těm okýnkům. Samozřejmě, že tam je bezpečnostní pojistka, pokud okno nevyjede nahoru až do své pozice, kde má a narazí do překážky, tak se samozřejmě zastaví a popojede zase zpátky kousek dolů.
1: Ano, Pepo, ale co jsme slyšeli, neplatí to pro škodovky a bílý dodávky. Měli byste to zkusit.
3: Romane?
1: Těch jezdí hodně, víš?
3: Romane, Raní Kachna už skončila pro dnešek, víš?
1: No, ale zkusit by se to mohlo.
3: Už to skončilo, už je nelakuj.
1: Teď na křižovatkách všichni budou strkat ty prsty do toho okýnka, ne? Taky ladičky si, jo? Taky.

0: nejoblíbenější hity jukeboxu Rádia Kiss.
1: Mark Van Day.
0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
2: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na protex.cz teď pořídíte přikrývku antistres s 20% slevou za 926 korun. A slevu 10% získáte i na froté prostěradlo za 369 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na protex.cz.
3: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Venku máme zpočátku polojasno až skoro jasno, přechodně bude oblačno až zataženo a místy čekáme přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Vrchní soud v Praze v pondělí potvrdil europoslankyni Janě Naďové 3letý podmíněný trest se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v kauze Čapí hnízdo. Zamítl její odvolání. Rozhodnutí je pravomocné. Je možné proti němu podat dovolání k nejvyššímu soudu. Naďová vinu odmítá. Její obhájce považuje rozhodnutí soudu za nezákonné. Po 18 měsících odstupuje z postu náměstka amerického ministra obrany Dan Driscoll. Důvod jeho rezignace nebyl uveden. Média ale psala o napjatém vztahu s ministrem obrany Petem Hexetem. Jde o nejnovější případ odchodu vysokého vojenského představitele za vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa. A teď zpátky domů.
6: Po 13 letech se zoo Liberec rozloučila se slonicí Balou. V neděli ráno vyrazila na cestu do Velzu, kde na ní čeká nový domov, rozsáhlé travnaté výběhy a především společnost další slonice. Hlavním důvodem jejího stěhování je možnost znovu žít v kontaktu s jiným slonem. Pro KIS Blanka Holoubková.
4: Sport.
5: Česká tenisová jednička Jakub Menšík na úvod grandslamového US Open nezaváhal. Zápas s Japoncem Shintarem Mochizukim vyhrál v den svých 21. narozenin po dvou přerušeních kvůli dešti hladce 6-1, 6-4 a 7-5. Dále jde i kvalifikant Dalibor Svrčina, který po dramatické bitvě proti Francouzi Valentinu Royerovi slaví výhru 6-4, 6-3, 5-7, 5-7 a 6-2. To byly zprávy v 9 hodin a Tereza Jandová.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

0: Dneska ráno jsme vám odhalili jednu velkou novinku, co pro vás v ranním kysu připravujeme. A položme si takovou otázku. Bude to dobrý?
1: To se nedá úplně říct, jestli to bude dobrý nebo ne. To se dozvíme v následujících týdnech a měsících. Ale co vím už jistě teď, že už se nedá couvnout.
2: To ne.
1: Přišlo nám tolika vzkazů, už se to nedá.
0: Heleď, pustíme si Green Day a novou Inu. A potom, hned potom vaše ranní hlasovky, ve kterých si řeknete, co by pro vás měla ranní trojka udělat.
3: Ranní kiss. Ranní kiss.

0: bylo jesmenů, co se plnili v raním Kisu. To bylo písniček v rubrice Lepší než originál. To bylo tolik dospívej to, dořekni to, domysli to, dojez to, doběhni to. Ale pořád jsme tak nějak cítili, že by to chtělo ještě něco víc.
1: Ano, že bychom chtěli proměnit tu energii, kterou jsme tomu denně věnovali, a připravit něco, co pomůže konkrétně vám. A tak přišel nápad na ranní výzvu. Náš pracovní název, ale já si myslím, že bude i oficiální. A dnes jsme se vás prvně zeptali na to, jestli by pro vás ranní trojka mohla něco udělat. A v tu chvíli se spustila lavina.
2: Tak ahoj ranní trojko, v naší obci dělají kanalizaci a já jsem musel rozmlátit věc do baráku.
1: Dobře, začíná.
2: Nebude to betonování ani dvůr, ale nechtěli byste mi udělat zámkovku před barákem. Děkuju, čau.
3: Abyste pochopili, já totiž jen tak navrhnul ze začátku, že vám přijdeme například vybetonovat dvorek a vy jste se toho chytli, že například Láďa by s tím taky chtěl pomoct.
4: Teď jste říkali, že budete vybetonovat dvorek, tak máte ode mě slíbený na severu Čech v okresu Litoměřice bagr zadarmo. Vykopu vám to zadarmo, jo, když to budete dělat.
1: Chápete to, že by Láďa obětoval svůj čas, svoji techniku a my bychom zase pomohli někomu jinému. Co je tu úplně nejčastější, to je Vaškovo přání.
5: Já jsem docela skromný, mě spíš vždycky zajímalo, jak to u vás vypadá během živého vysílání, když je reklamní pauza, nebo když hrajou písničky, tak třeba co děláte, nebo celkově prostě ta atmosféra v tom studiu.
1: To jo,
3: toho je opravdu hodně, ale Peťka tato vzala trošku vtipnějc.
6: Já bych se hrozně přála, abyste se nezměnili, aby vás nic nerozdělilo, byli jste tam fakt každý den, protože mě to dodává hrozně moc energie a hrozně moc pozitivního dění kolem toho dne. A já bych si přála, kdybyste neměli žádnou dovolenou a žádný nemoci, protože já vás tam určitě potřebuju.
1: Ty jsi skvělá, Peťko. No, jestli nás něco ráno rozděluje, tak je to maximálně laktóza nebo lepek.
3: Ale to je pravda.
1: A na chvilku nejsme tři, ale třeba dva nebo
0: ano.
1: Jeden, jo, a, ale jinak se vždycky potom vrátí všichni do studia.
0: Celkově jsme si říkali s tou výzvou, jestli je to dobrý nápad, jestli se vám to bude líbit, jestli vás to bude bavit, a Jerry nám poslal krásný vzkaz.
7: Bando, mám teďko normálně husí kůži, běžte do toho a pokud budete potřebovat čímkoliv pomoct nebo tohle, obraťte se i na mě, můžete se obrátit na kohokoliv, z Kysáku se vsadím, všichni pomůžeme a všichni do toho půjdou.
1: Jerry, to je skvělý tohle. Hele, je to pro nás nová věc, my to chceme udělat, my to chceme zkusit, v pondělí začínáme, vybíráme prvního z vás, komu přání splníme, a tak to budeme pokračovat týden co týden. Je otázkou, jak dlouho, to bych zatím nechal otevřené.
3: Pokud máte i vy vaše přání, ozvěte se nám na e-mail rano@kiss.cz.
8: Radio Kiss.

0: soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Ranní výzva, tak jsme to pojmenovali. To, čemu se budeme věnovat v následujících dnech a týdnech, kdy se pokusíme vám pomoci s tím, co si přejete vy. Jenomže na rovinu, musíme si taky říci jednu upřímnou věc, že jsou věci, které prostě splnit nemůžeme. A údajně Patrik natrefil na ukázkový případ.
1: Takhle, Adéla je obrovská sympatianda po hlase. Fakt jakože má příjemný hlas, i by se na to těšila, je to z ní slyšet, ale Adél, no, nohama na zemi, poslechněte si sami.
2: Ahoj, mám vyhlídlej statek za 35 milionů. Chci si tam pořídit zvířátka a když mi ho koupíte, tak ho pojmenuji jako statek Rádia Kiss. Všichni kysáci, kteří budou mít oblíbenou stanici, nalazenou právě jako Rádio Kiss, nebo budou mít kysáckou samolepku na autě, tam budou mít vstup zdarma a já je k těm zvířatům úplně v klidu pustím. A vy tam jako moderátoři můžete jezdit na víkend, já se o vás postarám, nebojte se. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor. Pa.
3: To je krásný, ale 35 milionů teda.
0: Co to dneska je?
3: Tak jestli, hele, můžeš si to vzít jako vlastní výzvu, Romane.
0: No.
3: Ne, na rovinu, opravdu. Některé přání asi nepůjdou jen tak splnit a další z takových přání vyřkl Torpédo.
4: Teda ranní trojko, nápad super. Jsem zvědavej, kolik kysáků se ozve, že chce pomoct zaplatit hypotéku. Já se hlásím k ním.
0: Já taky. Já taky, já jí mám do 62.
1: Já si ji klidně vemu a někdo mi ji doplačte.
3: My máme ty přání plnit.
5: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let. Justin,

0: novém pořadu Rádia Kiss, ranní trojky, který se bude jmenovat Ranní výzva, chceme splnit vaše přání, něco, co byste chtěli vy od nás, a musím říct, že Dominik je teda pěkně chytrý. Půjde o velké peníze, ale přitom nás ranní trojku by to vlastně vůbec nic nestálo.
1: No tak to je ideální případ.
0: Dominik chce poslat jednu korunu.
2: Jednu korunu. Já vím, kam tím míříš.
0: Co myslíš?
2: Chce poslat jednu korunu od každého z posluchačů Rádia
3: Kiss. Jo, to se mi líbí, ale dobře ty, Domčo.
0: Ty jsi chytrý kluk, ty jo. Vlastně to nikoho nic nestojí.
1: Hele, a že seš to ty, Dominiku, já pošlu klidně 5 korunu.
2: Hele, ale to je dobrý nápad. Kdyby si všichni posluchači poslali jednu korunu.
1: To by bylo k šťastných lidí.
0: Jdete na to moc dobře.

0: Dámy a pánové, z rozbouřeného Řeckého moře právě teď připlouvá do studia Michal Kovalčík.
1: Ano, krásné dopoledne, ahoj.
0: Michale, jaká byla rovča, povídej, přehani, jak jsi stoužil, jaký bylo počasí.
1: Vezu písek, vezu mušličky, vezu slunce, vezu všechno.
2: To je vidět na tobě,
3: no to
2: slunce.
3: Jo.
2: On je normálně hnědej.
0: Úplně.
3: Já jsem chtěla říct, abychom ve studiu víc rozsvítili, protože Michal je úplně tmavej.
1: Michal splývá s kobercem, s hnědým kobercem.
2: Viděli
1: no,
2: jsme,
1: trošičku
2: jak jsi užíval.
1: No, bylo to
2: všeho možného počasí jste měli, taky skvělý.
1: Krásný.
2: Ty se těšil, viď, zpátky do České republiky, že jo?
1: Ale jako musím ti říct, že teda jednu noc jsem si řekl, že opravdu vydržím spát takzvaně při otevřených oknech, jo? Udělám si průván, ještě si otevřu dveře, aby to tam jako luftovalo. Hele, vydržel jsem to 15 minut. Tam v noci 26 stupňů, chápete to? Vy máte přes den 35 a v noci to klesne jenom na 26. Takže okamžitě klima 23 a čau, naschle. Dobrou noc. To nejde, to nešlo.
3: No, tak ode dneška už se zase pěkně vyspinkáš,
1: ano,
3: protože
1: právě
3: tady máme chladník.
1: Ano, krásně, 16 stupňů v noci, to je super.
0: To je ideální,
1: super. Ano, ano.
2: Ideální podmínky. Hele, studio zůstalo stejné, je tady pro tebe připravené.
0: 23 stupňů ti tu nastavíme.
3: Ano. Michale, takže můžeš na svém voru doplout až k vysílacímu pultu, protože až do dvou je to tady tvoje.
1: Míšo, moc krát děkuji, jestli tě můžu teda poprosit ještě o to kafíčko a dvě koblihy, jo?
2: Michale, toto je zdár.
1: Těším se.
4: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Check it out, check it out.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Krásné dopoledne, kysáci, tak pojďme na to. Máme tady nějaký Prostějov a Tumba.
2: Prostějov je na Olomoucké, nám začali čistit kanály, takže nám zúžili Olomouckou, tak se připravte na nějaký dopravní komplikace.
1: A přidám ještě dvakrát jedny komplikace. Práskačka D11, je to exit 84, výjezd z D11 na D35, směr Lipník nad Bečvou, tak tam je nehoda, tam to bude asi na 10 minut. A Heřmanova Huť D5, kilometr 104. až 103. ve směru na Plzeň, velmi silný provoz a tam je to tak na 15 minut. Tak trpělivost a přitom ladíme Radio Kiss.

vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko. Aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: jiná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Protherm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Protherm.cz.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
0: Radio Kiss počasí.
3: Na Moravě a ve Slezsku máme zpočátku skoro jasno, během dne bude převážně polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Psychickou zátěž představuje pro řadu dětí návrat do školních lavic. Častým zdrojem potíží jsou špatné vztahy ve škole a velká míra povinností. To vyplývá z výzkumu Mladé hlasy 2026, organizace UNICEF a agentury STEMMARK. Bezmála dvě třetiny dětí ale nevědí, na jakou krizovou linku se obrátit. Důležitý je také způsob, jakým s dětmi o škole a případných problémech komunikují jejich rodiče. Ve školách letos přibydou asistenti pedagoga v prvních třídách nebo peníze na prevenci. Výstavba datových center, která jsou nezbytná pro provoz umělé inteligence, naráží ve Spojených státech na odpor veřejnosti. Mnohým Američanům se nelíbí vysoká spotřeba vody, hluk nebo i riziko úniku chemikálií. Řada politiků, kteří dříve datacentra podporovali, kvůli tomu před listopadovými volbami mění svou rétoriku a slibují omezení jejich provozu. A teď zpátky domů.
4: Oblíbený výletní cíl, kam z Jičínska každoročně vyrážejí stovky turistů, čeká celoměsíčně uzavírka. Rígrova stezka v údolí Jizery projde opravou své ikonické galerie, která je jedním z nejfotografovanějších míst celé trasy. Práce mají zajistit bezpečnější provoz.
0: Sport.
3: Česká tenistka Tereza Valentová se na poslední chvíli odhlásila ze čtvrtého Grand Slamu roku, kterým je US Open. Na minulém turnaji Challengeru ve Filadelfii se probojovala do finále. V něm se ale musela brát zdravotní pauzu kvůli ošetření zranění v oblasti kyčlí. Tolik aktuální zprávy a teď už je začíná první zářijový dopolední Kiss.
5: Ano, zpátky do lavic, nejenom těch školních, ale také tady u nás ve studiu Radia Kiss. Pojďme na to, máme 1. září.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

Já se tak těšil. Upřímně, kysáci, přeju vám nádherné dopoledne, poněkud trošku chladnější, než které jsem byl v posledních 7 dnech, nebo kolik to bylo, 8 dnů, než na které jsem byl zvyklý, kdy v noci máte 26 stupňů Celsia a bez klimatizace anebo nějakého soukromého ovývače, který nad váma celou noc stojí a má nějakou takovou tu v ruce tu obří plácačku, jak to měli v době faraonu, a ovívá vás, tak to tam nešlo přežít. Ano, posílám pozdravy z daleké Kefalonie, z Řecka, bylo tam nádherně. Caciky, tak ty už teďka nemusím zase rok určitě vidět. Pitu taky ne, česnek to taky ne, cibuli ne taky, řecký rajčatový salát s cibulí to taky nemusím teďka už rok. No prostě stačilo, jo? Pojďme zase zpátky do českých luhů a hájů. Doufám, že jste se tady měli krásně. V noci tady bylo 16 stupňů Celsia. Normálně jsem měl otevřené okno. Chápete to? Já jsem nemusel zapínat klimatizaci. Nádhera, nádhera. Tak jak jste se tady měli? Všecko dobrý? Všecko OK? Máme nějaký nový pár v showbiznesu? Má někdo opraven, nafouknut nový hrudní koš? Má někdo nový spodek? Prodal zase někdo něco, co teď potřebuje, aby měl na živobytí, nebo něco koupil? Všechno jsem sledoval. Já jsem si také připravil tady novinky pro dopolední a odpolední kys. Dovolte, abych vám to takhle krátce představil. Po 10. hodině teďka nově od 1. září si budeme pouštět country písničky.

Po 11. tam trošičku zpomalíme, to budou rokovky. Po 12. hodině, aby se vám dobře jedlo a možná i trošku schruplo, tak tam bude hodina ploužáku. No a po 13. hodině si dáme písničky pouze z českých Luhů a Hájů.

Dobře. A teď vážně, jo? Teďka vážně, přátelé. Máme tady pro vás novinky, ze kterých budete koukat. Normálně vám polezou oči z důlku. Já jsem se tak těšil. Pojďte si to užít. Za malý okamžik náš klasický balíček Rádia Kiss. Máme tady i soutěž. A pojďme si nalít tady něčeho upřímného, jo? Můžete přijet do rádia v bílém, krásném Ferrari s otevřenou střechou. Ale tuhle muziku vám zahraje jenom jediné rádio v této zemi. Rádio!

0: Taky to máte rádi, že jo? Já to miluju! Come on! Layla Kay. Open Sesame. Takže otevíráme 10. sezónu tady v Dopo od Pokisu. 10. Žádná chlazená. Pěkně nohy v suchu. 10. sezóna. Michael, už mluvíš dlouho. Dobrý, jdeme makat, protože co? Protože to za nás nikdo jiný neudělá.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Radio Kiss.

0: Na Kissu Michaelova dopolední show vždycky zvedne náladu mou.
1: Tak zaprvé bych chtěl ještě pozdravit všechny školáky. Samozřejmě to už tady od 6 zaznělo několikrát, ale chtěl bych pozdravit i ty fanoušky dopoledního Kissu, protože si myslím, že dneska už vlastně školáci, ať už základka nebo střední, možná už někdo se šel podívat i do útrob vysokých škol, třeba jenom tak jako na návštěvu. Myslím si, že většina z nich už je takzvaně doma a 100% ladí Radio Kiss. Takže zdravíme vás a přejeme vám samozřejmě výborný vstup do vašich dalších školních měsíců. Pojďme ale k dnešnímu balíčku, to samozřejmě zůstává. Pondělí až pátek po 10. hodině balíček samolepky, podpis karty, diplom, vůně do vašeho auta a stále pro vás máme také tričko s logem Radia Kiss. Opět jsem surfoval, protože samozřejmě na dovolené, když takhle jako se neopalujete, tam to maximálně šlo tak 10 minut, pak jste museli do stínu nebo okamžitě do moře, tak jsem surfoval a našel jsem na dnešní dopoledne úžasný dotaz. Půjčuju si to z jedné veřejné facebookové skupiny, kam je vždycky 100% jistota, že tam narazím na nějaké super téma. 1300 komentářů, 400 sdílení. Kdybyste mohli kysáci zachránit pouze jeden český film pro budoucí generace, který by to byl? A rozjeli se tam ty názvy. Připomínám, jeden, jo, prosím vás, nepište mi tam čtyři. Jeden český film pro budoucí generace. Představte si, že by to bylo na DVDčku, Blu-ray, VHSce, flashce, možná by jsme tam dali nějaké ty kotoučáky s tím filmem. To by se všechno zavřelo do nějakého mega nepropustného trezoru. Nevím, jestli by se to někam zakopalo pod zem, teďka kam, že? Brno, Ostrava, Praha, hlavní město, to už necháme na někom jiném, ale co bychom tady nechali budoucím generacím? Za 100, za 200, za 300 let. Oni by se na to podívali a řekli, aha, co tady jako měli takovýhle humor? Tak se těším na vaše tipy, tlačítko soutěž v apce Rádia Kiss a už to tady k nám letí.
2: Kiss. Radio Kiss.
3: Kiss.

0: Teď jsem přečetl ten název Meduza, tak musím říct, že naštěstí teda v Řecku jsem meduzy žádné nepotkal a žádná popálení 1., 2., 3., 4., 5. a 7. stupně jsem naštěstí neměl v moři. Pojďme ale k dnešní rubrice. Úterní balíček, dopobalíček. Kdybyste mohli, kysáci, zachránit pouze jeden český film pro budoucí generace, který by to byl? Vykopáváme Lucinkou a hodně dobře začíná.
1: Ahoj, za mě určitě Pelíšky, ty ver, to se neomrzí, jakýž asi 30 let starý film, ale naprosto peckový ještě dneska a to jsem mladý ročník, když se to natáčelo.
0: Tady se trošku obávám u Pelíšku, ač je to úžasná, neuvěřitelná, vtipná klasika, jestli by tomuto humoru za 100-200 let v jiné zemi, v jiné galaxii, jestli by tomu jako rozuměli, jo? Prskavka ve vlasech, no, nevím. Co tady, další kysák?
2: Majku, tak já si myslím, že úplně obecná škola. To je prostě vystihující s tou mládeží a tohle všechno a tu dobu. Prostě super film.
0: Nádherný tip. No a pak tady mám ještě Davida, ten mi napsal Tankový prapor.
3: Kontrolní otázka.
0: Ano.
3: Teď by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi, jakou má takový samopal kadenci. Nevíte, co? Pojďte se, vám to řeknu naprosto přesně. Takový samopal vzor 24 má kadenci. Někdy ještě mnohem rychlejší.
4: Kiss, Radio Kiss.

0: Máme tady také první zářijový dopolední balíček a dneska míříme na stříbrné české plátno. Kdybyste mohli zachránit pouze jeden, jenom jeden jediný český film pro budoucí generace, zakopali bychom to na 100, na 200, na 300 let, který film by to byl? Chodí nádherné kousky, mě líto, že tady z toho nemůžeme udělat jako třeba dvouhodinový pořad, protože lidi, já mám pocit, že tam by těch filmů mohlo být tak jako 100. Marek, legenda české a troufám si říct i slovenské kinematografie.
1: Čau Michaele, tak na tuhle otázku existuje jediná správná odpověď, a to Dědictví a ne Hoši Guten Tag. Tak jo, měj se, čau Mára.
0: Podepisuju, když jsem na tom byl v kině, tak jsem normálně čural, úplně čural. Trilo potvrzuje.
2: Nazdar Michale, no tak já bych se určitě zachoval film. Irenko, to nemůžeš, Irenko. Tak asi víme, čo je, tak čau Trilo.
0: Bolku, to je pštros, ne? No jasně, že to je pštros. Magdička.
3: Ahoj, Michael, já bych zachránil asi film Vesničko má středisková.
0: Další legenda. Ahoj, Michale, napsal David Kicmer. Za mě by to určitě byl film Bonnie a Clyde. To by byl ten správný odkaz. Zdraví, David, no. Hele, já nevím, Davčo, jo? Představ si, že se za 100 let podíváš na nějaký film, kde někdo před barákem přivezl kupu sněhu a kšeftovalo se tam s bonama a okrádali se zákazníci z Německa, z Rakouska a já nevím ještě odkud, no nevím, jestli by to byla dobrá známka o nás. Pak tady mám, pokud se nepletu, Luboše a to je zase úplně z jiného konce.
4: Nazdar Mišáku Plišáku, tak za mě by to byly všechny filmy s Vlastou Burianem a když se slyšíš tady jenom jeden, tak 100% Přednosta stanice. Čau Luboš.
0: Na tom příběhu Vlasty Buriana mě velmi mrzelo. Nedávno jsem sledoval a poslouchal jeden podcast o konci vlastně Vlasty Buriana, jak to měl velmi těžké a vlastně skončil v chudobě. Neuvěřitelné, jak taková legenda, komik, jaký měl smutný konec jeho života. Honza!
5: Ahoj, film, který by měl přežít, si myslím, že by měly být Tři veteráni. Tam je všechno. A je to jak pro dospělí, tak pro děti. Když jsem byl malý, tak jsem na to koukal jako na pohádku a dneska na to koukám jako na chytrý film, kde jsou krásně vystížený povahy lidí.
0: Jak se tam s tou harfičkou o všechno bijou a pak jak je ta válka, neuvěřitelný. Zdarec z Brna, za mě jednoznačně film Co pak je to za vojáka? Protože dnes mladí nevědí, co by, máme z toho pohlaví a kázeň žádná, to by je naučilo. Zdarec z Brno, no. Já bych možná poslal film příštím generacím Nuda v Brně. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, za mikrofonem Michael a mě vždycky tady něco pobaví, protože vždycky přijde nějaká totální jobovka a já nikdy nevím, jestli jakoby zkoušíte mé smysly, nebo jestli vy zkoušíte své smysly a své uši, protože teď mi přišla jedna SMSka. Michaele, pozor, jo, on to ještě i napsal, pozor. On napsal, nejlepší český film pro budoucí generace by byl Terminátor. Jednička i dvojka, tam je všecko. No jo, no tak, asi to byla legrace. Kdybyste měli zachránit pouze jeden český film pro budoucí generace, prostě normálně bychom to zakopali možná za 500 let. Otázkou je, zdali by to měli na čem přehrát, jo? Jako my bychom tam teda nechali všechno, že jo, nějaké čipy, disk, všechno, všechny formáty, které teď existují a ještě byly. Možná i na gramofonovou desku bychom to tam nějak vyrili a vypálili. CDčko by tam bylo vypálený normálně. Možná i všechno bychom tam zabalili k tomu, aby to měli na čem pustit. Nevím, třeba by se to povedlo. Tak, další seznam od vás. Tentokrát vykopává Kačka.
1: Ahoj Majklíku, tak za mě Pelíšky, to bude ze sporu, a potom Vratné lahve. Jsou krásný filmy. Čau Kačka.
0: Vratné lahve, takový jemný humor, moc hezký. Roman, to jsem nějak nepochopil.
2: Ahoj, Michaele, já bych to viděl asi radši na žádný, bohužel, poněvadž a protože stačí se podívat na film Demolition Man a oni by stejně jeli pouze ty reklamní spoty a u toho by byli strašně happy. Čau, Roman.
0: Ano, opět nádherný český film. Pája vzpomíná na legendární černobílé Homolkovi.
3: Mišo, škoda, že jenom jeden film. Bylo by jich spousta, kterých českých filmů, ale za mě by to byly i Homolkovi. Protože jestli si to nevybojujeme, tak jsme mrtví Homolkové. Ahoj, Pája.
0: Tam by se našlo hlášek, vidíte, panorámata. Krásný nápad dostala Petra. Myslím, že by se měl uložit pro budoucí generace film Samotáři. Kdo neviděl ještě Samotáře, mrkněte. Já zase tam dovolím, jakožto člověk, který miluje hudbu, miluje muziku, tak miluju soundtrack k Samotářům a vůbec celý ten film, jak se liné... Zpívá se tam zice anglicky, ale prostě dělali to Češi. No jako úžasný, koukněte na to, Samotáři. Další je tady Petr a je těžko vybírat, ano.
4: Jo, počkej, to má být český. Tak v tom případě, ale těžko vybírat. Mě baví občanský průkaz, mě baví, jak vytrnout ve libě stoličku, zrovna tak mě baví filmy s Vlastou Buriánem, nebo i s Verichem.
0: Jo, to stříbrné plátno, anebo ta televize, že jo, ta bedínka, má to své kouzlo, jako zapomenete u toho na vše, někdy si popláčeme, někdy se zasmějeme, někdy nám to dá takového toho broučka do hlavy a vy si říkáte, jo, takhle, tohle mi chtěli předat. Janča.
5: A komu tím prospět?
0: No, a komu?
5: A přitom taková blbost. Dávám bolševíkový rok. Maximálně dva. Prostě Pelíšky, to je legenda, nabitá hláškama. Ta prostě říká, to prostě říká všechno ten film. Tam je všechno obsažené. Takže Pelíšky.
0: Děkuju. Drazí kysáci, vlezlo by se do té tajné kazety samozřejmě spousta českých nádherných filmů a to bychom tady mohli o tom hovořit ještě do půlnoci. Ale dovolte mi, když jsme národ, který miluje humor, vtip, já bych tam asi také zabalil tohle a dnešní výhra patří Vojtovi.
6: Čau Michaele, tak rozhodně asi Slunce, seno, protože to je klasika a i za 100 let se tomu člověk zasměje. Mějte se, čau.
7: To pořádně, nebo ti jednu fláknu.
8: Se pobleju.
7: Aby ses neposral.
8: Furt králíka, každý

0: Ani Pinga to už nežere. Víš, Pingo, že už taky nechceš králíka.
1: Já ti dám Pingu, to budeš koukat. A zvedni to, Himmel! Za takovýhle pěkného králíka, co by děti tamhle v Africe dali, jen se koukni v televizi. Podá to ukazuje, jaký mají hlad. Ale vy nevíte samou roztažností, co byste do té huby dali.
2: Já vám to podržím, paní Škopková. Mně to nevadí.
1: Jen ho nechte, všeho neubyde.
0: Máš to u mě, kámo.
3: Michal Kavalčík. Na Kisu. Yeah.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Vypadá to zatím dobře před 11. hodinou, mám tady jenom dvě drobnosti, tak pozor, tady máme zdržení skoro na 8 minut, je to dálnice D1 ve směru z Prahy na Brno, 9. kilometr a jede se tam jenom desítkou a je tam skoro 2-kilometrová kolona. Kde jsou ale větší komplikace, tak pozor, to je doba průjezdu skoro 40 minut, je to silnice 1/38, 216. kilometr ve směru na Znojmo. Tak tam si opravdu postojíte trošku déle, skoro tři čtvrtě hodiny. Pojďme na muziku, za chviličku Erika, a pokud byste viděli nějaké komplikace, tak nám dejte vědět přes tlačítko doprava v apce KISSu.

0: něco na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Venku máme zpočátku polojasno až skoro jasno, přechodně bude oblačno až zataženo a místy čekáme přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Vláda nepošle včas, tedy do 1. září Evropské komisi národní plán na obnovu přírody. Ministr životního prostředí Igor Červený říká, že termín záměrně nedodrží. Neví, kolik peněz na něj dostane z unijní kasy. Opatření obsažená v plánu mají přispět k odolnosti vůči suchu i změnám klimatu a do roku 2030 obnovit 30% lokalit, které nejsou v dobrém stavu. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že zvažuje změnu oficiálního stanoviska Spojených států k suverenitě Falkland. Souostroví v současnosti vládne Velká Británie, ale nárok si na něj dělá i Argentina. O víkendu se v médiích objevily zprávy, že Falklandy by mohly být jednou z pák Pentagonu, které mají evropské členy NATO dotlačit ke zvýšení výdajů na obranu. A teď zpátky domů.
5: Po 13 letech se zoo Liberec rozloučila se slonicí Balou. V neděli ráno vyrazila na cestu do Velsu, kde na ní čeká nový domov, rozsáhlé travnaté výběhy a především společnost další slonice. Hlavním důvodem jejího stěhování je možnost znovu žít v kontaktu s jiným slonem. Pro KIS Blanka Holoubková.
4: Sport. Ikona sjezdového lyžování Lindsay Vonnová po kolizi musela absolvovat celou řadu operací, po kterých se dává postupně dohromady a už zvládá i některé sporty. Vyhráno ale zdaleka ještě nemá. Nyní prozradila, že ji čeká ještě jedna operace a zdravá by mohla být až za rok. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje dopolední KIS.
6: Kdo by si chtěl přilepšit k nákupu a mít to skoro za 5000 zadarmo, ladí dál Radio Kiss.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

Kiss a já jsem vám před chviličkou trošičku tak nějak naznačil, že byste mohli být o částku 5000 bohatší. Ano, jednu takovou krásnou poukázku, kterou my vám pošleme a vy ji můžete někde utratit. A kde? No, to vám řeknu taky za chviličku. Čekáme na výherní signál, který vám řekne, že máte okamžitě volat studio. Hned potom volejte 210 323 323. A třetí volající může být o 5000 bohatší. Veškeré informace na kiss.cz.

soutěž Kaufland Card Extra o poukázky za 5000 korun. Chcete vyhrát? Tak volejte studio 210 323 323.

0: soutěž. Soutěž s Kaufland Card Extra. O poukázky za 5000 korun.
1: Já si myslím, že je to nádhera takhle hned na začátku školního roku do rodinné peněženky, možná maminky, možná tatínka si přilepšit ne dva, ne tři, ne čtyři, ale rovnou 5000 korun českých. Ano, proč se spokojit se standardem, když můžete mít vždycky něco extra? Přesně proto je tu náš ještě lepší věrnostní program Kaufland Card Extra. Získejte své extra při každém nákupu a použijte svět plný výhod. Na druhé straně už by měl být Daniel, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
1: Daniel, prosím tě, ty voláš z Kraslic, viď?
2: Ano.
1: Už jsi někdy maloval kraslice ručně?
2: Ne.
1: Dobře, no, tak to si teda moc reklamu kraslicím neudělal. Nevadí, naučíš. Máš za úkol do příštích Velikonoc se naučit namalovat kraslice, OK?
2: Dobře.
1: Druhá otázka. Když jsme tady s Kaufland Card Extra, kterou tady soutěžíme dvakrát denně, ráno v ranním kysu a v dopoledním kysu, co ty a kartičky? Kolik by si našel podobných nebo takových kartiček do různých těch supermarketů a nákupních center? Kolik jich máš ty?
2: No, plnou peněženku a nevím, který toho fungují, zbytek mám v telefonu.
1: Já budu mít pro tebe úplně tu nejlepší, jo? A to je Kaufland Card Extra. Protože tam získá ženu opravdu Kaufland extra slevy. Ale bohužel zadarmo to nebude. Já mám tady jednu otázku na tebe. Jdeme na to?
2: Ano.
1: OK. Danieli z Kraslic, který se do příštích Velikonoc naučí malovat kraslice. Pokud mi odpovíš správně, mám tady pro tebe ABC. Vyhráváš tento krásný voucher, který potom můžeš utratit v Kauflandu. Co se stane s tvými starými věrnostními body při přechodu na Kaufland Card Extra? Za A. Promění se v čokoládové mince. Za B. Vůbec nic. V aplikaci Kaufland ti bezpečně zůstanou a můžeš je vesele využívat dál. A nebo za C. Odletí do teplých krajin.
2: Za B.
1: Za B, že se nestane vůbec nic, v aplikaci Kaufland ti bezpečně zůstanou a můžeš je vesele využívat dál.
2: Ano.
1: Danieli, to je správná odpověď!
2: Vesele!
1: No tak prosím tě, takhle při úterku, na první školní den, už jsi někdy byl o 5000 jaksi těžší?
2: Ne, to se mi ještě nestalo, ještě jsem neměl takovou možnost.
1: Chodíš často třeba do Kauflandu?
2: Nechodím, ale
1: začnu. Ale začneš, to jsem rád, Danieli. Kde tam máte nejbližší Kaufland kolem Kraslic, vzpomeneš si?
2: Tady, Sokolov, 30 kilometrů odsud.
1: To je dobrý. Hele, za 5000 to bude stát za to, že jo?
2: Jo, tak se tam zajedu.
1: To se zajedu.
2: To dám.
1: Danieli, zapomněl jsem ti říct, že podmínkou této soutěže je koupit něco z tohoto balíčku moderátorovi, u kterého jsi to vyhrál. Co mi koupíš?
2: Ano. Já jsem s tím počítal, já jsem to měl připravený už, i kdybyste mi to neřekl.
1: I kdyby si nevyhrál.
2: Ne, i kdybych nevyhrál. Za účast.
1: Tak jo, prosím tě, Danieli, pozdravuj tam v Kraslicích, zase někdy se slyšíme, vydrž mi na telefonu, jdu si napsat adresu, kam ti pošleme krásných 5000 a poukázku, jo?
2: Tak super, děkuji.
1: Měj se hezky a já připomínám, dámy a pánové, drazí kysáci, na nic nečekejte, stahujte anebo aktualizujte aplikaci Kaufland a získejte maximum výhod, které teďka najdete jednoduše přímo v apce.
3: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Za malý okamžik 1. září a první moudro dne v toto datum. Já mám dneska moc pěkné moudro dne, jako počkal bych si na to, jo? Počkal bych si. Dědeček dal na jaře do země staré brambory. A jak to pokračuje, se dozvíte za malý okamžik.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
3: To děláte chybu.
4: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7000.
5: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Robin Schulz a výborná pecka Better Times i v playlistu Rádia Kiss. 11.38, pojďme na dnešní moudro dne. Jako hledal jsem něco, co by se vztahovalo k té škole, že jo, 1. září, svátek Linda a Samuel. Já jsem hledal, ale jako všechno to bylo taková jako první třída, jo. Symbolicky první třída, ale my potřebujeme něco ostřejšího.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Dědeček dal na jaře do země staré brambory. V létě vykopal nové brambory. Teď kouká na babičku a ta myšlenka mu nedává spát.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: za tenhle ten úžasný remix a verzi. 11.46 a můžu vám, kysáci, říct, že teď jsem normálně myslel, že vidím AI video. Ale pak jsem si to ověřil na několika českých serverech a je to real. Je to pravda. V úterý 1. září v 8:55 ráno dosedl poprvé v historii na runway mezinárodního letiště Václava Havla v Praze zlatý Airbus A350-1000 Air Soroyama, tchajvanských aerolinek Starlux Airlines. Jde o jejich nejnovější vlajkovou loď, která existuje ve dvou barevných provedeních. Zlatém a stříbrném. Z Tchajpeje bude létat jenom do 3 destinací, do japonského Tokia, amerického Phoenixu a právě třetí destinace do Prahy. Koukám na to, představte si zlaté letadlo. Normálně představte si letadlo, které byste polili zlatem. To není samolepka. Já tady čtu, že vytváření a zdokonalování této zlaté technologie zabralo aerolinkám a všem expertům, kteří se na tom podíleli, 3 roky. Já chci taky zlaté letadlo. No já si poletím do Tokia asi. No já to musím. Lidičky, to je nádhera. Zlatý Airbus. Tak všecko je možný. Na tomhle světě je všecko možný.
1: Radio Kiss.

0: zpíváš moc hezky, ale my musíme na dopravu.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Připomínám tlačítko doprava, pokud byste chtěli pomoct tak nějak kolegům a hlavně všem, kteří poslouchají Radio Kiss, tak klidně něco pošlete. Zatím to vypadá na pohodičku, ale mám tady skoro dvouhodinové zdržení a to je silnice 1/38 216. kilometr ve směru na Moravské Budějovice. A tam, pozor, tam je to opravdu ještě nadlouho, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh a právě Znojmo Jihlava po obchvatu. Směr Jihlava, Znojmo přes město na začátku a konci kyvadlový provoz, řízený semafory a tam se právě zdržíte opravdu dlouho. Jinak D1 v pohodě, maximálně nějaké pětiminutové zdržení na 66. kilometru z Prahy na Brno. Opatrně a posíláme muziku. Fareo hned po čerstvých zprávách ve 12 hodin.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
2: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přírodní přikrývku Liolux s 20% slevou za 1647 korun a slevu 10% získáte i na krepové povlečení za 989 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
3: Radio Kiss počasí.
4: Dobré poledne vám přeji. Dnešní obloha bude skoro jasná až polojasná, během dne bude přechodně i oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 20 až 25 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Do centrální evidence psů, která v Česku funguje první měsíc, zatím majitelé registrovali 176 901 psů. Na dotaz ČTK to uvedla Komora veterinárních lékařů, která má registr na starost. Komora očekává, že v evidenci by mohlo být postupně zaregistrováno až 2,5 milionu psů. Povinnost registrace platí pro každého psa. Za neregistrování hrozí pokuta. Nejvyšší soud Spojených států dnes povolil prezidentu Donaldu Trumpovi pokračovat ve výstavbě tanečního sálu v Bílém domě, než justice rozhodne o žalobě proti stavbě. Žalobu nyní budou řešit soudy nižší instance. Podle stavebních dokumentů by ale budova mohla stát během několika měsíců, což je krátká doba na obvyklou délku soudních řízení. A teď zpátky domů.
5: Oldřichov Hájích na Liberecku bude mít po 46 letech znovu vlastní školu. Nová malotřídka se otevře po dvouletém úsilí. Škola byla v roce 1980 zrušena kvůli nedostatku dětí. Těch ale v Oldřichově v posledních letech přibylo. Letos nastoupí prvňáci a další ročníky budou přibývat postupně. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Společnost Adidas se stala novým dodavatelem dresů české fotbalové reprezentace. Po 33 letech vystřídala firmu Puma. Dohoda se vztahuje na mužské, ženské, mládežnické a futsalové reprezentace. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
6: Chtěli byste, kysáci, každý rok úplně zadáčo slavit se svýma kámošema v Mekáči narozeniny? Tak laďte dál KIS.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
7: Be happy. Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

Posloucháte Radio Kiss a já už jsem normálně, už jsem chtěl jako ze zvyku, jo, jak jsme si tady dva měsíce hráli, tak už jsem chtěl říct, a za chviličku budeme mít letní pecku. Ne, nebojte, další muzika skvělá je připravená, my pro vás vymýšlíme, co bychom tady popolední zase něco upekli, nemyslím tím, že bychom tady dělali Ano šéfe s Michalem Kavalčíkem, vaříme s Michaelem, dneska si uděláme výbornou frankfurtskou, ale my už na tom makáme a brzy vám oznámíme, na co jsme tady přišli. A ještě předtím jedna taková rada, pokud se vám to samozřejmě nějak jako s tou přírodou podaří dát dohromady, mohly by vaše děti, teda pokud by to vyšlo, slavit každý rok v síti McDonaldu, jo, kde to je, ve vídeňské čtvrti Simmering, mohly by tam každý narozeninový den oslavit s přáteli zadáčo, kompletně útrata by šla na McDonald's, protože jedna holčička se narodila právě ve vídeňské prodejně McDonaldu, no a dostali takovou krásnou kartičku, na které bylo napsáno, že provozovna může každý rok zaplatit od svých třetích až po 18. narozeniny na této pobočce s rodinou a s přáteli bezplatnou oslavu jejich narozenin. No, tak pokud byste to jako chtěli vyzkoušet, zkuste tam manželku dostat těsně 15 minut před porodem. Braňte se zuby nechty, kdyby vás chtěli odvést do nemocnice. Rodíme vždycky jenom v Mekáči a pak máte do 18 narozky zadáčo. To je dobrý, ne? To chci taky. Michal Kahalčík.

0: Dá si někdo bebéčka? Vždycky si na ně vzpomenu. Vždycky. BB, BB, BB Rexa a David Guetta, Sad Girls. 12 hodin a 19 minut, seřídíme si hodinky a já jsem tady opět teď vyprskl smíchem ve studiu, jo? Takže jsem tady utíral levou obrazovku, utíral jsem pravou obrazovku a utřel jsem si i mikrofon tady, ten molitanový, co tady máme před sebou, do kterého mluvíme. Já si myslím, že dobré fóry by se měly prostě šířit. Já bych vám teďka rád trošičku polechtal tou vaší bránicí. Třeba před chvilkou jste se pohádali se šéfem. Proč se po nádherném obědě, pokud jste to stihli, trošku nezasmát. Přiznám se, že nevím, kdo za tím stojí, není to žádná reklama, prostě vždycky mi to vykouzlí úsměv na tváři a možná to máte i tak vy, že sledujete na Instagramu někoho, kdy jejich příspěvek nebo jeho příspěvek vám vždycky prostě udělá radost. Já jsem nedávno začal sledovat oficiální zprávy, jo? Samozřejmě už to oficiální zprávy zní velmi jako velmi neověřeně, jo? Vůbec nevím prostě, kdo to dělá, kdo to píše, ale vždycky se u toho řežu. Já jsem si tady připravil dva příspěvky, které mě úplně dostaly a před chviličkou vám řeknu, co mě tady úplně, kvůli čemu jsem poprskal tu obrazovku. Nedávno mě tam fakt pobavilo, má to skoro 44 tisíc zhlídnutí a 2 tisíce sdílení. Je tam fotografie naší Jiřinky Bohdalové a u toho je napsáno: Jiřina Bohdalová dnes slaví 150. narozeniny. A to stačí, to stačí, to prostě víš, to je úžasný fór. Jiřinka se dožije 100% 150 let. A teďka před chvilkou vydaný oficiální zpráva zase, jo? Nově schválený zákon nově zakazuje koupit zajíce v pytli. Vláda nově schválila zákaz nakupování zajíců v pytli. Podstoupili jsme další výrazný krok k lepšímu zacházení a větší ochraně zvířat, vyjádřilo se ministerstvo zemědělství. No, tak to mě pobavilo, doufám, že i vás, a samozřejmě asi nemusím říkat, že všechny tyto oficiální zprávy jsou 100% co? Fake!
1: Kankok to nihon je, jo, kosov!

0: opět živo. No, nemyslím tím, jako že je 1. září a že se šlo do školy. Samozřejmě děti už máte všechny doma, ale ranní KISS vymyslel něco, co se setkalo s velkým úspěchem. No a jak to dopadne? Počkejte si do pondělka.
1: Takhle se vstává jedině na KISSu.
2: Dnes jsme se vás prvně zeptali na to, jestli by pro vás ranní trojka mohla něco udělat. A v tu chvíli se spustila lavina. Co je tu úplně nejčastější, to je Vaškovo přání.
3: Mě spíš vždycky zajímalo, jak to u vás vypadá během živého vysílání, když je reklamní pauza, nebo celkově prostě ta atmosféra v tom studiu.
4: No jo, toho je opravdu hodně, ale Peťka tato vzala trošku vtipnějc.
5: Já bych se hrozně přála, abyste se nezměnili, aby vás nic nerozdělilo, byli jste tam fakt každý den, protože mě to dodává hrozně moc energie.
6: Jerry nám poslal krásný vzkaz.
7: Mám teď normálně husí kůži, běžte do toho. A pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoc nebo tohle, všichni pomůžeme a všichni do toho půjdou.
2: V pondělí začínáme, vybíráme prvního z vás, komu přání splníme a tak to budeme pokračovat týden co týden.
4: Pokud máte i vy vaše přání, ozvěte se nám na e-mail rano@kiss.cz.
1: Ranní KISS od 6 do 10.

0: Já jsem tady dostal jednu moc krásnou hlasovku, tak třeba vám to také udělalo radost a třeba vy jste právě teďka, kolik, 9 minut po půl jedné, nabití jako Lenka. Tak Lenko, co se děje, prosím tě?
1: Čau Majkliku, to je neskutečný, jak ty jsi nabítej energií po té dovolený. To je pecka, nabíjíš i mě normálně přes ty repráky. Děkuju moc a jeden bomby.
0: Jeden bomby, pecky a rakety. Lenko, já jsem rád, že jsme ti udělali radost, no a tak snad i trošku té energie přeskočilo i na další posluchače. Mr. President, Happy People,

Radio Kiss se vám pěkně hraje k dnešnímu prvnímu zářijovému dni. Školy už jsou zavřené. Zítra druhý den, no. Doufám, že peklo nebylo dneska, ale pozor. Pokud si vzpomínáte, my jsme tady nedávno mluvili o tom, že poletí do vesmíru něco, co by jako mělo... Ne, pojďme rovnou k věci, jo? Ale vy si podle mě na to určitě vzpomínáte. Tohle je totiž brněnská cesta do vesmíru. Budoucí český astronaut Aleš Svoboda by mohl příští rok vyrazit na mezinárodní vesmírnou stanici s historickým lístkem na šalinu. Návrh poslali brněnští hvězdáři a není to jenom for. Svoboda je rodilý Brňák a právě šalinou jezdil na, jako kluk na hvězdárnu. Veřejnost totiž může navrhovat drobné předměty symbolizující Česko, které by s ním mohli právě na tuto vesmírnou stanici odletět. O vítězích pak rozhodne speciální komise. Jízdenka má připomenout nejenom brněnskou MHD, ale hlavně Hantec, unikátní brněnskou mluvu, u které se dokonce řeší možnost zápisu na seznam UNESCO. Pokud byste chtěli, tak ještě to stihnete. Svoboda by měl příští léto strávit na vesmírné stanici zhruba 2 týdny a v posádce má být jako pilot. Jeho účast ale ještě musí definitivně schválit mezinárodní partneři stanice. No tak, historický lístek na šalinu, to je pěkný, to se mi líbí, to je dobrý. Ještě bych tam přidal ostravský lístek, pražský lístek a lístek z pražského metra. Katy Perry.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jedna mimořádka, tak pozor, D1 Kysáci, 349. kilometr ve směru na Prahu, uzavřen nájezd i výjezd exitu 349 ve směru na Prahu z důvodu nakládání spadlého stavebního těžkého předměnu na vozovku a tam je to zhruba asi na 15 minut. A pak se ještě zdržíte na silnici 1/35, 149. kilometr, je to ve směru na Svitavy, tam je dvoukilometrová kolona a zdržíte se zhruba asi 10 minut. Kdyby něco, tlačítko doprava v apce KISu a můžete dát vědět všem vašim kolegům.
0: Radio KIS. Filmové tipy.
2: Představte si, že dostanete hlavní roli ve školním muzikálu, na kterou jste se strašně těšili. A právě ve chvíli, kdy máte začít zářit na jevišti, se všechno po šramotí. Neříkej hodně štěstí je milý, hořkosladký film o dospívání, rodině, snech a taky o tom, že život občas nedodržuje námi napsaný scénáře. A mimochodem, na produkci se podílel Adam Sandler, který ho známe třeba z komedií Klik, Život na dálkové ovládání anebo 50krát a stále poprvé. Pro KIS, Katka Čepelíková.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.

0: KIS počasí.
1: Pro dnešek je skoro jasno až polojasno, během dne bude přechodně oblačno a ojediněle se objeví přehánky. Napříč republikou máme 20 až 26 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Vládní hnutí SPD nespáchalo konzervativními předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. Pravomocně o tom rozhodl pražský městský soud, který vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek. Ten hnutí ukládal 3milionový peněžitý trest. Státní zástupce uvedl, že zváží podání dovolání. Vědci v Jihoafrické republice zkoumají, proč se na některých úsecích západního a jižního pobřeží země vyplavují mrtvá nebo umírající hejna sardinek. Jednou z možných příčin je rybí herpes virus PHV, který byl u ryb zjištěn a pravděpodobně poškozuje jejich žábry. A teď zpátky domů.
2: Řidičům už slouží nový přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Otevřel se před víkendem v pátek 28. srpna a to po 2 letech výstavby, která stála téměř 400 milionů. Nová komunikace zkrátí cestu z Prahy na Lipno o více než 3 kilometry a zároveň slouží jako obchvat okolních obcí. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík bral postup do druhého kola US Open jako dárek k dnešním 21. narozeninám. Ačkoliv by v Česku mohl slavit o něco dříve, v New Yorku musel kvůli časovému posunu chvíli počkat. V rozhovoru s novináři žertoval, že si nyní může dát v USA legálně pivo. Během US Open to ale neplánuje a oslavy chystá až po turnaji. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje Michael.
3: Díky Blani, všem nádherný den, máme 13 hodin, 3 minuty a před chvilkou tam bylo 33 vteřin.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy.

Radio Kiss a já jsem teďka zjistil, že pro školní rok 2026-27, který právě dneska začal 1. září, odhaduje ministerstvo školství, že do prvních tříd v Česku nastoupilo přibližně 115 000 prvňáčků. No a my jsme právě proto na našich sociálních sítích Radia Kiss vymysleli taky takovou, řekl bych, malou školní ptákovinu. Prosím, mrkněte na Instagram Rádia Kiss, protože tam najdete některé z moderátorů Rádia Kiss, jak šli kdysi poprvé do první třídy. No a musím říct, že Radek Hrdina. Radek Hrdina to za.

0: Posloucháte Radio Kiss, vím, že v ranním Kissu už hráli těm školákům, že tam dávali nějaké pecky, bomby, rakety. Já bych si dovolil všem těm, kteří dneska mají za sebou první školní den, za chviličku zahrát nějakou super ultra klasickou devadesátku, protože tu školu jako vlastně musíte mít vždycky tak nějak jako pod kontrolou. Jo? Když nemáte školu pod kontrolou, tak to potom v dospělosti je trošku těžký. Ale mně se líbí, že okamžitě v ten první školní den se na sociálních sítích vyrojilo pár takových jako taková vlastnost česká, no škodolibost, jo, jako pojďme se na to podívat, já jsem to projel za vás, ty sociální sítě, tady na jednom kanále je třeba otázka, tak co, jaký byl váš první školní den? A k tomu hned věta, do letních prázdnin zbývá už jen 303 dnů. Děkujeme. To děti 100% potěší, že prázdniny budou mít až za 303 dnů. A pak jsem ještě našel další stránku, pokud by vám to udělalo radost a těšíte se na Vánoce, tak do Vánoc už zbývá jenom 113 dnů, 10 hodin, 41 minut a 0 sekund. No a já tady vyhlašuju konkurs, pokud se někomu podaří spočítat, kolik zbývá dnů do svátku jména Michal, vyhrává písničku na přání.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: love you, Becky Hill, Outside of Love. Ano, láska je prostě potřeba, ale samozřejmě k těm vlastnostem českým patří ta škodolibost. Mně tady něco přistálo v e-mailu, nikam nechoďte, nepřelaďujte, neodcházejte od této stanice, protože jeden tatínek něco složil svým dětem, které opět šly do školy po prázdninách, a to se vám bude líbit.
1: Kiss, Radio Kiss.

0: to slovíčko škodolibost, no jo, no tak rodiče milujou, když zase děti se vrátí do školních lavic a mě tady přistála jedna úžasná pecka, nevím, jestli to naspívali Krištof nebo Miraj, nebo jsou to skútři v češtině, vůbec nevím, ale zní to naprosto skvěle. Já bych chtěl pozdravit z Pardubic Pepu, který tady, když jsme začali počítat, že do Vánoc zbývá tolik a tolik, do začátku nových prázdnin pro děti zbývá tolik a tolik dnů, tak si dal tu práci a během 15 minut tady pro vás něco složil a chtěl by to věnovat všem dětem. Jmenuje se to A zase je tu škola, nebojte, máte jenom 2 minutky. Je to docela hardcore a já myslím, že to bychom měli teďka dětem pouštět každé ráno před odchodem do školy. Jo, normálně v 7 budíček, nebo takhle. Tohle bych možná dětem dal jako vyzvánění, před tím, než vyrazí do školy. Jo, prostě tohle je nový budíček pro všechny školou děti povinné. Tak pozor, volume doprava a to se povedlo. Zdravíme!
1: Dětičky, máme špatnou zprávu! Prázdniny skončily! A rodiče, ti

0: No, můžu vám říct, kysáci, že jsem rád, že už do školy nechodíme.
1: Radio Kiss.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď. Na

0: normálně tady trsáme. Hurá do školy! Tak mně se poštěstilo tady na této předávce tě mít, ano, v první školní den. Mm-hmm. Můžeš jenom takhle krátce, Magdi, zavzpomínat třeba, já myslím, že to bylo před pár lety, že tak před pěti ne, kdy ty jsi šla poprvé do školy,
1: ano,
0: a prosím tě, jaké máš vzpomínky a v kterých luzích a hájích to bylo?
1: Já mám strašně krásné vzpomínky, protože já jsem nastupovala do první třídy v Třinci, to znamená ve městě, kde jsem se narodila.
0: Jako do těch železáren si chodila?
1: Naštěstí ne, člověče, to mě naštěstí minulo už, ale...
0: Netavila si železo, jo?
1: Netavila jsem železo, k tomu jsem se bohužel už nedostala, jinak by to samozřejmě, já bych byla skvělej tavič.
0: Pozor, Magda Tavič. Tyba, to bych si dal normálně na vizitky, jako Magdička Tavič.
1: Magdička Tavič.
0: Počkej, Magdička?
1: Tavička.
0: Tavička.
1: Tavička. No, takže můj nástup byl krásný, protože v Třinci vlastně škola jednička, jsem říkal, že se chodíš na jedničku, tak byla polská základní škola a já jsem vlastně svůj první rok strávila tím, že jsem se ještě učila krásně čistou polštinu a pak už jsme se přestěhovali do Prahy, takže od 7 let už jsem vlastně Pražanda.
0: Dobře. A Magdi, kontrolní otázka, já jsem tady před chviličkou vyhlašoval takovou jako otázku, zdali by někdo nezjistil, jestli náhodou nevíš, kdy má svátek jméno Michal.
1: 29. září.
0: To tak jako takhle to víš, jo.
1: To je můj brak.
0: Jo, aha, no, tak super. Já jsem myslel, že tady zafrajeřím, protože mě napsal Jakub Koudelka, aha, a ten mi napsal, Michal má svátek 29. září. Aha. Ode dneška, 1. září, je to přibližně za 27 dní, 10 hodin, 39 minut, tedy asi 2 391 540 000 sekund.
1: Já jsem se ztratila už u toho 27.
0: Tak my zdravíme všechny, Michali. A Magdičko, ať to tady dneska zvládneš.
1: Děkuji.
0: Radek je samozřejmě se svým synem, žil se svým blondiáčkem, tak ho zdravíme. No a ať to tady zvládneš hezky.
1: Děkuju, těším se.
0: Magda Vronková. Poprvé vysílání od 14. až do 18. hodiny pouze v polském jazyce. Tak pojď rychle, pojď dej tam něco polsky.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Já vám přeju hezké odpoledne, kysáci, pojďme na dopravu. Bouralo se na dálnici D52 ve směru na Brno, je to na 19. kilometru. Jedna dopravní nehoda bohužel taky v Liberci v ulici Svobody. Bouralo se v Jihlavě v ulici Pražská a jedna dopravní nehoda také v Ostravě v ulici Výškovická. No a startuje odpolední jump.

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá non-stop.
5: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
6: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
7: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
8: Radio Kiss počasí.
0: Pro dnešek je skoro jasno až polojasno, během dne bude přechodně oblačno a ojediněle se objeví přeháňky. Napříč republikou máme 20 až 26 stupňů Celsia.
8: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
0: Pražská zoologická zahrada rozšiřuje počet zaměstnanců o 24 lidí a zvyšuje limit peněz na platby o 23,6 milionů korun. Od ledna přibude dalších 15 zaměstnanců a od magistrátu získá na platy 12 milionů. První navýšení si zoo podle náměstkyně primátora Jany Komrskové pokryje sama. Změny mají zlepšit personální situaci v zahradě a snížit přetížení zaměstnanců. Organizace nyní zaměstnává přibližně 250 lidí. Značka Volkswagen začne od příštího roku opět nabízet plně elektrický malý městský vůz se jménem Up. Původní elektrická verze tohoto modelu se vyráběla do roku 2023. ID Up bude měřit na délku zhruba 3,9 metru. V interiéru bude k dispozici zavazadlový prostor s kapacitou kolem 300 litrů. Pohánět ho má motor s výkonem 70 kW a dojezd s nejmenší verzí baterie přesáhne 250 km. A teď zpátky domů.
9: Do prvních tříd jihočeských základních škol dnes nastoupilo zhruba 7200 prvňáků. Celkem mateřské, základní a střední školy v kraji navštěvuje asi 113 000 dětí. O něco méně než loni. Nové třídy dnes otevřely například v Hluboké nad Vltavou nebo v Jindřichově Hradci. Z jihu Čech Lucie Sinková.
8: Sport.
0: Americká lyžařka Lindsay Vonnová věří, že v listopadu by se mohla dočkat další operace nohy, kterou si vážně zranila při pádu v olympijském sjezdu. Po těžkém karambolu jí dokonce kvůli komplikacím hrozila amputace. Nohu se ale lékařům podařilo zachránit. Od té doby už absolvovala 8 zákroků. Jako další by měla přijít na řadu rekonstrukce přetrženého předního skříženého vazu. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
10: My za zprávy Blance moc děkujeme, startuje odpolední jump, dneska si ho dáme takhle spolu kysáci. Magda Vronková, jsme ready.
8: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
10: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, dneska tady opět výjimečně pouze se mnou, kysáci, za mikrofonem je Magda Vronková. Radek Hrdina tady bohužel není. Ano, chybí, má absenci, má to zapsaný v žákovský kysovský knížce. A proč tady vlastně Radek dneska není, je to úplně jednoduchý. Ono se totiž přišlo na to, že Radek Hrdina neudělal třetí třídu, takže musí celou třetí třídu opakovat. A pokud jste někde na internetu zahlídli něco v tom smyslu, že doprovází svého syna dneska do třetí třídy, tak tomu tak není, je to fake a oni tam budou teďka chodit spolu. Takže kluci, držíme vám palce, ať vám to tam v té třetí třídě šlape. Nicméně všem ostatním studentům taky přeju moc hezký start do nového školního roku. A kysáci, já si vás dneska taky trošičku vyzkouším, a to už za malou chvíli z Kiss hitu v jedné vteřině. Máte se na co těšit.
1: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne
2: od 2 do 6
1: na Kissu.
3: Že jo!

0: Kiss hit. V jedné vteřině.
1: Kysáci, jak jsem vám slíbila, kysáci, před malou chvílí, tak si dáme Kiss hit v jedné vteřině. Tím, že tady Radek Hrdina, můj kolega, dneska není, tak budete hádat vy. Stačí jenom, abyste teďka vzali telefon do ruky, kde už určitě máte všichni nainstalovanou aplikaci Rádia Kiss, připravit si hlasovku a okamžitě posílat tipy, cože vám to teďka v tuhletu chvíli budu pouštět za song. Já myslím, že je to docela jednoduchý, co? Dáme to ještě jednou, kysáci. Takže aplikace Rádia Kiss, hlasovku. Kdo pak je to a co je to za song? Ještě jednou. Posílejte.
0: Kiss hit. V jedné vteřině.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: jedné vteřině.
1: Ladíte Radio Kiss? Ano, pokračujeme stále v naší rubrice Kiss Hit v jedné vteřině, protože před pár minutama jsem vám, kysáci, přímo vám zadávala úkol, ukázku, kterou jste měli právě vy poznat. A to skrze naší aplikaci Radio Kiss, kdy jste posílali svoje tipy. Cože to bylo teda za ukázku? Pojďme si to ještě jednou pustit. Myslela jsem si, že to bude poměrně jednoduchý. Nicméně přišlo nám i pár tipů, kde jste se neúplně trefili. Roman.
2: Čau, já myslím, že to je Ina. Jinak zdravím.
1: Romane, taky tě zdravím. Bohužel Ina to nebyla. Co Bára?
3: Kate Ryan. A jestli se nepletu, tak je to Desechanté, nebo jak tak se tomu říká.
1: Půl bodu máš, protože název interpretky je správně, nicméně song už ne. A hle, nejvíc mě teda kysáci pobavil Petr.
4: Kate Ryan, žep teda rýdá, nebo jak se to jmenuje.
1: Přesně tak, Peťo, líb bych to neřekla. Je to Kate Ryan, Libertine, anebo jak jsi správně řekl, žep, tedy na rýdá. Nicméně, kysáci, musím teda přiznat, že jste velice šikovní, protože těch hlasovek přišla taková hromada. A prodrat se tím teda bylo něco, ale jste opravdu skvělí. Takže paráda, všichni, co jste se trefili, máte ode mě jeden pomyslný bod.
0: Kiss hit. Kiss hit. Kiss hit. V jedné vteřině.

0: Začala škola. Tak to je asi informace, kterou si myslím, že postřehli úplně všichni, ať už jako bývalí studenti, nebo jako rodiče, co odvádějí svoje děti do školy, anebo přímo právě samotní studenti, šturáci a tak dále. S chozením do školy ale taky k tomu neodmyslitelně patří školní docházka. My jsme se tady nedávno v odpoledním jumpu bavili o jednom státě v Americe, který nabízí studentům bonus $100 týdně za perfektní docházku, to znamená jo, za 100% docházku. Já nevím, jak vy teda kysáci, ale za nás, za mých dob, kdy já jsem ještě chodila do školy, tak spíše platili výhrušky než motivace, typu pokud nebudeš chodit do školy, tak si mě nepřej. A ne, hele, když budeš chodit do školy, tak já ti to ještě zaplatím. No, asi se doba trošičku mění, zajímalo by mě, jak to funguje na vaše děti. Nicméně já doufám, že alespoň ta dnešní první cesta, první školní den pro vás byl v pohodě, že jste si ho užili, jak nejvíc to šlo. Přeju vám hlavně, aby takhle fungoval i celý zbytek školního roku. A když už se teda bavíme o tom cestování nebo o té cestě, tak za chviličku nás čekají dopravní informace. Tak pokud i vy máte nějaký info, tak neváhejte a pošlete mi to sem.
1: Jump. Odpolední Jump.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, v tuhletu chvíli si dávejte určitě pozor na jednu dopravní nehodu v Brně. Mělo by to být v ulici Křenová. Bouralo se bohužel také, ale v Ostravě v ulici 17. listopadu. Zamíříme spolu teďka ještě do Letoměřic. Tam je jedna dopravní nehoda v ulici Mírové náměstí. No a nakonec si dáme ještě Prahu. V Praze se bouralo taky, a to v ulici Jílková. Já vám přeju šťastnou cestu s rádiem Kiss.

0: Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přikrývku antistres s 20% slevou za 926 korun a slevu 10% získáte i na froté prostěradlo za 369 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
2: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Pro dnešek je skoro jasno až polojasno, během dne bude přechodně oblačno a ojediněle se objeví přehánky. Napříč republikou máme 20 až 26 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Vláda v pondělí schválila návrh se snížením podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících má klesnout z 80% výdělku na 65%. Maximálně má činit 60% průměrné mzdy místo 80%. Snížit se má i při rekvalifikaci nebo pro rodiče malých dětí a ty, co v poslední době pečovali o blízké. Ušetřit chce asi 5 miliard korun ročně. Francie od září zavádí nový poplatek za takzvanou ultrarychlou módu, který se má postupně zvyšovat až na téměř 20 eur přes 480 korun za kus. Opatření míří především na velké asijské internetové platformy, jako je čínský Shein. Poplatek vychází ze zákona, který francouzský parlament schválil v červnu a jehož cílem je regulovat firmy zaměřené na ultrarychlou módu. Ty prodávají velké množství oblečení nižší kvality za velmi nízké ceny. A teď zpátky domů.
5: Horská služba v Krušných horách má za sebou doslova a do písmene rekordní léto. Záchranáři výjížděli ke zhruba 400 úrazů, o stovku víc než loni. Častěji zasahovali u cyklistů a také u kolapsů, ke kterým přispělo horké počasí. V celém Česku řešili horští záchranáři přes 1600 úrazů. Pro Kiss Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa. V roce 2014 a letos získal stříbro. Osminásobný držitel zlatého míče odehrál za Argentinu 207 utkání a vstřelil 125 gólů. Posledním zápasem v národním týmu pro něj bylo finále světového šampionátu v Americe, ve kterém jeho Američané podlehli 0-1 po prodloužení Španělsku. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
6: To byly zprávy v 15 hodin. Ano, pokračuje odpolední jump, tentokrát s Magdou Vronkovou. Hezké odpoledne, kysáci.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy. La, la, la.

Ladíte Radio Kiss. A jestli jste si mysleli naivně, stejně jako já, kysáci, že kouzla a záhady existují pouze a jenom v pohádkách nebo v nějakých fantasy filmech a tak dál, tak jsme se asi všichni dohromady šerně spletli. Ono totiž došlo k jednomu neuvěřitelnému zmizení, jo. Zmizení a pak zase hnedka zpátky objevení. Kdo na to přišel, co vlastně zmizelo, tak to já vám ještě neřeknu, řeknu vám to až za chvilku, ale určitě si na to počkejte. My si mezi tím dáme skvělou muziku, Criss Cross, anebo taky Avicii, ale já už se hrozně těším, až vám to prozradím, tak vydržte, jo.

0: Jak jsem slíbila před malou chvílí, kysáci, pojďme se teď podívat na jedno záhadné zmizení a objevení. Jde teda v obráceně, spíš nejdřív objevení a hned potom zase zmizení. Půjdeme spolu teď do Kanady. Tam se totiž na jedné vodní ploše kanadského jezera Williston koncem července objevil nový plovoucí ostrov. Místní obyvatel Rocky Avery ho zachytil na video a jeho existenci potvrdili i satelitní snímky, takže to není žádná AI, žádný výmysl, nic podobného, jo? Ostrov se však v následujících dnech ztratil, ale na konci srpna ho pan Avery opět objevil, pozor, na úplně jiném místě. Já teda nevím, co tam v té Kanadě pijou za čaje, jo? Jestli tam nějakou mízu ze stromů si tam vaří nebo něco podobného, nicméně ne, kysáci. Skutečně se teda jedná o plovoucí ostrov, je to tady hříčka přírody. V důsledku toho, že se na tom jezeře zvedla za poslední měsíce hladina, ostrov se prostě uvolnil a tak dál. Nicméně mě to ale připomíná jednu scénku z filmu Asterix a Obelix, Mise Kleopatra, která si myslím, že tuhle tu situaci naprosto jasně vystihuje.
1: Je mě vidět? Není mě vidět. Je mě vidět? Není mě vidět. Není mě vidět. Je mě vidět.
2: Úžasné.
1: Není mě vidět. Není mě vidět. Je mě vidět. Je mě vidět. Není mě vidět. Je mě trochu vidět.
0: No, já bych to líp nevystihla, co? Záhada vyřešena.
3: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne.
4: Od 2 do 6.
3: Na Kisu.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: Dnes jsme se vás prvně zeptali na to, jestli by pro vás ranní trojka mohla něco udělat. A v tu chvíli se spustila lavina. Co je tu úplně nejčastější, to je Vaškovo přání.
2: Mě spíš vždycky zajímalo, jak to u vás vypadá během živého vysílání, když je reklamní pauza, nebo celkově prostě ta atmosféra v tom studiu.
3: No jo, toho je opravdu hodně, ale Peťka tato vzala trošku vtipnějc.
4: Já bych se hrozně přála, abyste se nezměnili, aby vás nic nerozdělilo, byli jste tam fakt každý den, protože mě to dodává hrozně moc energie.
5: Jerry nám poslal krásný vzkaz.
6: Mám teďko normálně husí kůži, běžte do toho. A pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoct, nebo tohle, všichni pomůžeme a všichni do toho půjdou.
1: V pondělí začínáme, vybíráme prvního z vás, komu přání splníme a tak to budeme pokračovat týden co týden.
3: Pokud máte i vy vaše přání, ozvěte se nám na e-mail rano@kiss.cz.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: stránky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Ano, slyšíte správně, kysáci, i se mnou se dočkáte sportovní rubriky. Tentokrát spolu zamíříme ale do Pardubic a za hokejem, protože pardubická obří hokejová aréna pro 20 000 diváků má stavební povolení. Pardubický projekt multifunkční hokejové arény MHAP miliardáře Petra Dětka získal stavební povolení. Rozsáhlý komplex má vyrůst v Pardubicích do podzimu roku 2029 a nabídnout hokejové hlediště pro více než 22 000 diváků, koncertní kapacitu až 26 000 lidí, hotel i další zázemí. Náklady jsou odhadovány na pouhých 12,5 miliardy korun. Nicméně pojďme si teda říct, že je to super. Já si myslím, že už teďka jenom takhle podle toho vizuálu, co je k dispozici, tak to bude pecka. A kromě samozřejmě sportovních událostí, které se tam budou dít, já se moc těším na ty koncertní události, na ty kapely, zpěváky a vůbec všechno možné, co se tam odehraje v rámci kultury. Takže za mě tleskám, vypadá to fakt naprosto famozně a ještě jenom takhle zpětně bych moc ráda poděkovala Patrikovi Peltanovi, že mě na tento článek upozornil a tím pádem já mám dnešní první sportovní rubriku za sebou.
0: Červenka, Zacha, Nečas, pranky Body Jump na Rádiu Kiss.

0: 777. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: I dnes první školní den samozřejmě naše soutěž 7 v 7 proběhla a já už mám pro vás připravenou ukázku, jak to dneska kysáci dopadlo. Musím se přiznat, že se mi hrozně líbí, jak to tam Míša na začátku říká, házím ti peníze. Zní to trošku jako kdyby to snad házala někomu na ulici, ale to tak samozřejmě není, kysáci. Všichni už moc dobře víme, jak tahle ta soutěž funguje. A pokud někdo náhodou ne, tak si to řekneme za chviličku po ukázce.
2: Právě ti házím peníze.
3: Číslo, které padne, násobíme tisícem.
2: Fando, na hrací kostce padla dvojka, takže ti posíláme 2000.
4: Je tak super.
5: Aspoň to.
1: Prý aspoň to. Já si myslím, že 2000 jsou krásný. Aromata tam říkal naprosto správně. Padla dvojka, tedy násobeno tisícem, tudíž 2000. Kdyby to byla šestka, tak je tam bonus 1000 navíc. Zítra držíme v 7 ráno zase palce.
6: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
7: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
6: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kdo se teďka, kysáci, v tuto chvíli pohybujete v Brně, dávejte si pozor na dopravní nehodu v ulici Křenová. Zavítáme teďka spolu i do Pardubic, tam se taky totiž bouralo, tentokrát v ulici Poděbradská. Jedna dopravní nehoda, bohužel i v Chebu, je to v ulici Májová, no a nakonec ještě Opava. Bouračka v ulici Bochenkova. Tak já vám hlavně přeju pevný nervy, šťastnou cestu a příští dopravní informace zase za hodinku.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Původní seriál Disney Plus a hned všechny jeho díly najednou? Jo, bez srandy. Poste si Město krve. Díky němuž nakoukneme do Berlína, který zažil klimatickou změnu. Privilegovaná část obyvatel žije v klimatizovaný kopuli a zbytek? Mimo ni. Tam dennodenně svádí boj o holý život. Venku totiž vládnou upíři. Osmidílný seriál se z velké části natáčel v Česku, tak schválně zde poznáte Brno, Prahu nebo Ústí nad Labem. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvy krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.

0: KIS počasí.
1: Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, později bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Napříč republikou budou nejvyšší teploty mezi 20 až 27 stupni Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Návrat do lavic představuje pro řadu dětí psychickou zátěž. Častým zdrojem potíží jsou špatné vztahy ve škole a velká míra povinností. Vyplynulo to z výzkumu UNICEF a agentury STEM Mark. Bezmála 2/3 dětí ale nevědí, na jakou krizovou linku se obrátit. Bezplatnou a anonymní pomoc dětem a studentům do 26 let nabízí linka bezpečí na čísle 116 111. Jejich rodiče ji mohou kontaktovat na čísle 606 021 021. Na rozvodně nedaleko elektrárny Jenschwalde na východě Německa se našla výbušná zařízení. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura DPA. Policie uvedla, že zjistila poškození na jednom z elektrických vedení. Na místě jsou pyrotechnici, nebezpečí podle policie nehrozí. A teď zpátky domů.
2: V Plzeňském kraji funguje už 131 dětských skupin a během prázdnin jich 6 přibylo. Další vzniká v Tachově, kde teď od září nabídne místo 24 dětem ve věku od roku a půl do 3 let. Město na vybudování skupiny získalo 19 milionů. Dětské skupiny pomáhají rodičům s péčí a usnadňují jim návrat do práce.
0: Sport.
1: První fotbalová liga má ve středu na programu 2 dohrávky 4. kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O 2 hodiny později má výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem. V původním termínu 16. srpna se zápasy nehrály kvůli účasti hostujících týmů v předkolech evropských pohárů. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Blance, moc děkujeme za zprávy. Vrhneme se společně do druhé poloviny odpoledního jumpu. Taky Duckface a Barbra Streisand.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss? Odpolední jump, tentokrát opět jenom se mnou, s Magdou Vronkovou. Na dálku samozřejmě zdravíme mého kolegu Radka Hrdinu, který tráví dnešní první školní den se svým klukem, s Eliáškem. Snad se to všechno povedlo, snad ten start byl fajnovej. Nicméně já mám teďka pro vás, kysáci, opět jednu nabídku práce. Ne tedy, že bych ji nabízela já, nabízí ji samotný rapper Snoop Dogg. Ta nabídka práce, to je splněný sen. Opravdu splněný sen. A já ještě teďka pořád váhám, jestli vám to tady mám vůbec prozrazovat nebo ne. Jestli to spíš dneska takhle tady nezabalit a oznámit, že jsem našla úplně jiný smysl života, čemu se chci věnovat. Asi si na to přemýšlení ještě dám chvilku čas. Dáme si tam Mikolase a ještě Paul Keen a Aquagen Eternity. A já zvážím, jestli vám tu nabídku tady zmíním a jak případně toho docílit, abyste tu práci získali.
1: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
2: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: Pojďme si říct o jedné vysněné práci, se kterou teďka vyšel na světlo světla právě rapper Snoop Dogg. Ano, slyšíte správně. Snoop Dogg totiž hledá degustátora zmrzliny za 200 000 korun měsíčně. Slyšíte správně. Hledá nového člena týmu mezinárodního degustátora zmrzliny pro svoji značku Dr. Bombay. A ne, není to vtip. Vybraný člověk dostane 10 000 dolarů měsíčně. A pozor, bude mít teda za úkol cestovat po světě, ochutnávat zmrzliny a sledovat nové trendy a příchutě. Svoje objevy potom bude předávat Snoopovu týmu a pomáhat mu rozhodovat, jaké příchutě by měla jeho značka nabídnout. Pokud si ale říkáte, že to zní až moc dobře na to, aby to byla skutečná práce, tak pozor, je skutečná. Nábor probíhá přes společnost Deal a oficiální přihláška je momentálně otevřená. Opravdu zvažuju, jestli to neskusit. Tahle práce je totiž údajně jenom na 3 měsíce. Vzala bych si tady totiž takový volno s tím, že bych nějakou zmrzku třeba tady do studia dovezla, že bychom to tady ochutnali. No a za 30 000 dolarů za ty 3 měsíce, to už je docela slušná bomba, co myslíte? Takže kysáci, pokud náhodou někdo hledáte práci, pokud má někdo z vás rád zmrzku, tak šup na internet, Snoop Dogg, zmrzlina, nabídka práce. Myslím si, že tohleto do vyhledávače bohatě stačí. A já vám budu držet palce. Jo, a kdybyste to náhodou někdo dostal, jo, tu práci, tak prosím, nějaký bonus tady pro Magdalenku by se hodil, jo?
1: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kid.

0: Všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
0: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až
2: 7 000.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Posloucháte odpolední Jump na Radio Kiss. My se teďka zaměříme tak trošičku na nevěru. Vykoukla tady na mě totiž jedna zpráva, jak jedna nevěra dopadla. Není to nic moc pěkného, co si budeme povídat. Obecně nevěra není nic hezkého. Většinou to teda končí rozchodama, rozvodama, řeší se to soudně a tak dál. Pozor! Taková nevěra ale může skončit i vězením. Teďka nečekejte nic drastického, nic morbidního, jo, ale vlastně manžel načepal svoji manželku při nevěře, ale ve vězení skončil on. Proč? Protože jí špehoval tajně robovysavačem. Jak se dá někoho špehovat robovysavačem, to mi teda někdo vysvětlete. Každopádně pán vyfasoval 5 měsíců natvrdo a plus samozřejmě taky tučnou pokutu. Já mám taky ještě jeden případ zajímavý nevěry, ten si řekneme za chvilku, ale chci dát prostor i vám, kysáci, abyste skrz hlasovku dali vědět, jestli i vy znáte nějaký případ nevěry, jak to takzvaně prasklo, něco vtipného, něco zajímavého. Jo, tak jsem zvědavá, co mi pošlete.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Případ nevěry, který skončil dokonce i vězením, a to tak, že manžel načapal svoji manželku způsobem, který mně přijde naprosto bizarní, a to tak, že jí sledoval robovysavačem. Vy jste mi tady psali, že ano, že se to skutečně dá, že vysavač má kameru, kde může sledovat pohyb zvířat či vysavače, takže asi tak. Já to asi úplně nedoporučuju, může to přesně dopadnout i pro vás takhle špatně, pokud byste někoho chtěli sledovat a on o tom nevěděl. Nicméně ptala jsem se vás, kysáci, jestli vy jste se setkali někdy s nevěrou a případně jak to prasklo, a Maty nám poslal hlasovku.
1: Ahoj Magdi, tak já mám takovou historku, je to už asi 20 let, kdy jsem se domů vrátil místo v pátek ve středu, byt zamčený, odemykám, otevřu dveře, no a kam, proč hraje televize, byt zamčený, tak vrazím do těch dveří, no z kuchyně vyšel týpek, trenýrka, v jedné ruce držel tlačenku a v druhé cibuli. Čuně chtěl žrát ještě moji tlačenku, ty vado. Takže asi tak.
0: Maty, já ti moc děkuju za tu hlasovku, promiň, že se takhle směju, teď už je to samozřejmě humorný. Maty nám poslal ještě jednu hlasovku, kde vyprávěl o tom, jak ten příběh dál pokračoval, není to tady úplně podle mě publikovatelný, takže nicméně zmiňuje tam, že vše nakonec jako dopadlo dobře, bez újmy, nikdo to nějakým způsobem neodnes špatně, takže ano, takhle to někdy bývá a já jsem slíbila, že mám pro vás taky jeden příběh, jak praskla nevěra, a hodí se to k dnešku, protože to bylo na vítání občánku. Jak slyšíte správně? Ano. Manželka sledovala televizi, najednou kouká vítání občánku a ona tam vidí svého drahého manžela s úplně cizí ženou a cizím dítětem. No, zjistila, že to není její potomek, že manžel si takhle vede ještě druhý život. Pozor na to, kysáci, a držím palce, hlavně i s tou školou, ať je to dneska všechno v cajku.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Jak jsem slíbila po hodince dopravní informace, jdeme na to společně. Jedna dopravní nehoda je v Litoměřicích v ulici Želetická. Bouralo se bohužel také ve Znojmeně v ulici Tršova. No a teďka pojďme do Prahy, tady máme dokonce tři dopravní nehody, a to v ulicích Italská, Urbánková a Seifertová. Já vám přeju pevný nervy a šťastnou cestu.

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, později bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Napříč republikou budou nejvyšší teploty mezi 20 až 27 stupni Celsia.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Národní archiv získal dvě účetní knihy pražské mincovny z roku 1716, které archiváři donedávna považovali za ztracené. Archivu je předali zástupci puncovního úřadu. Nyní budou knihy zařazeny do fondu Pražská mincovna. Nový norský král Håkon VIII. Dnes v parlamentu složil přísahu. V čele norské konstituční monarchie stanul 53-letý Håkon v pátek po smrti svého otce Haralda V., který týžden zemřel ve věku 89 let. Parlament dnes také uctil minutou ticha památku zesnulého krále. Rakev s jeho pozůstatky byla v pondělí převezena do kaple královského paláce v Oslu, kde zůstane až do pohřbu 9. září. A teď zpátky domů.
5: Začátek školního roku je v Praze opět ve znamení dárků pro prvňáky. Hlavní město dnes obdarovalo ve více než 200 školních zařízeních kolem 17 000 dětí. Prvňáci dostali sáček na přezůvky, pastelky, tušky, nůžky a podložku na modelování. Za dárky pro prvňáky magistrát letos zaplatil přes 2 miliony korun.
3: Sport.
4: Kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač bude kvůli zranění Achillovy šlachy chybět na střídačce extraligového týmu, podle všeho nejméně do listopadu. Na dnešní předsezónní tiskové konferenci to v rozhovoru s novináři uvedl generální manažer klubu Martin Straka. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
6: Alan Walker, Flowrider, nebo taky Aqua právě teď na KISu. Poslední hodinka odpoledního jumpu je před náma, KISáci, jdeme na to.
7: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
6: Be happy.

jste po 17. hodině. Dneska tedy odpolední jump pouze já a vy, kysáci, Radek Hrdina, pokud to náhodou nikdo nestihnul, nepostřenul. Radek Hrdina dneska samozřejmě strávil první školní den se svým synem, s Eliášem, takže ještě jednou zdravíme. Nicméně pojďme taky pogratulovat těm, co jsou dneska v kalendáři a slaví svůj svátek. Je to Linda a je to taky Samuel. Lindu jednu určitě znám, takže zdravím, a Samuela, Samuela asi ne, to spíš možná jenom z nějakého filmu, člověče, znám nějakého Samuela. Nicméně, je to váš den, tak ho oslavte podle svého. Za chviličku už si dáme taky naši rubriku Víte, že? Jsem zvědavá, co to bude.

0: Víte, že je ještě spousta věcí, které nevíme. Ne, teď vážně. Nevíme například, proč vlastně máme sny. Ano, je spousta teorií, spousta dohadů, spousta vědců říká, že to jsou nějaký spoje, blablabla, všechno možný. Proč ale máme sny, proč se nám zdá o tom a o tom, to se vlastně pořád stále neví. Taky se ale například neví, kde je hrobka Kleopatry. Ani po 2000 letech. Nikdo taky ale například neví, co přesně se nakonec stane uvnitř černé díry. No ale hlavně taky nikdo neví, zdali se Radek Hrdina ještě někdy v životě znovu ožení.
1: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
2: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Kiki Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Do světa tenisu se teďka vydáme a rovnou na US Open, které se koná v New Yorku. Tam si totiž svoji premiéru odbydou rovnou 4 Češky. Start se ale kvůli špatnému počasí na chvilku odkládá, nebo je tedy odložen nejdříve na 18. hodinu. Debut v první rundě zápasu má před sebou takhle Gabriela Knudsonová, která vyzve Němku Evu Lisovou. Poté se na stejném kurtu představí Lucie Havlíčková s Maďarkou Anou Bondárovou. Od 8 hodin zhruba byste se měli těšit na Dariu Vidmanovou, a která svede souboj se Španělkou Jessicou Bouzasovou, a 23. hodina, tak tam už by se do hry měla dostat i Nikola Bartuňková, jejíž soupeřkou bude Egypťanka Majar Šarífová. Všem holčinám držíme palce, ať se vám ty zápasy povedou co nejlíp, a samozřejmě kysáci, kdo fandíte tenistu, tak holkám hlavně dneska držet palce.
0: Branky Body Jump na Rádio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, ode mě to bude dneska za odpolední jump úplně všechno. Ještě bych se s váma ale ráda rozloučila jednou hlasovkou, která mi přišla od Ivet. A musím říct, že mě to hrozně potěšilo.
1: Magdi, ty jsi ale pašanda, že jsi zvládla sportovní rubriku. Ty jsi úžasná. Hele, a to by měl ale Jiřík radost, viď, Vondra. No jo, on to vidí ze zhora. Tak jo, papa.
0: Ivetko, já ti moc děkuji za tuhletu zprávu, za tuhletu hlasovku. Ano, i tu sportovní rubriku jsem dneska bez Radka dala. Nicméně zítra už se tady vidíme v plné polní, to znamená Radek Hrdina a moje maličkost samozřejmě. No a ne, počítejte s tím taky, že za pár minut už startují večerní juboxy s Vojtou Sklenářem, takže pokud máte připravený nějaký songy, Vojta bude určitě rád a můžete udělat třeba i radost novým školákům, kteří dneska vyrazili do školy. No a zítra už se uslyšíme. Takto.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na Radio Kiss. Oh yeah.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Blíží se nám 18. hodina, zprávy na Kysu za chvilku. Teď mrkneme, jak to vypadá na silnicích. Co se hlavních tahů týče, tak žádné větší zdržení nikde. Menší zdržení třeba na D8 mezi 80. a 83. to znamená směr Německo. Taky menší zdržení na D1 mezi 194. a 196. čili směr Brno. A menší zdržení před Brnem vás čeká taky na D2. Chvilku se taky zdržíte kvůli zúžení na hlavním tahu z Prahy směr Strakonice, a to před Jílovištěm. A pozor na bouračky v Praze, v Vídeňské ulici, v Pardubicích, v Poděbradské, a bouralo se i na D8 na 41. kilometru ve směru na Ústí.

rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko. Aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: jiná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz.
1: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přírodní přikrývku Liolux s 20% slevou za 1647 korun a slevu 10% získáte i na krepové povlečení za 989 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.

0: automatek.cz. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
1: Radio Kiss. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, později bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Napříč republikou budou nejvyšší teploty mezi 20 až 27 stupni Celsia.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Do 11. ročníku České ceny za architekturu je nominováno hned 25 staveb. Patří mezi ně rodinné domy, kaple, školní budovy i hasičárna. O cenu bude dále soutěžit například lesní koupaliště nebo multifunkční aréna. Všechny už navštívila mezinárodní odborná porota. Vítěz bude známý 12. listopadu. Vedení automobilového koncernu Volkswagen navrhne v pátek na zasedání dozorčí rady uzavření 4 závodů v Německu. Výroba ve 2 továrnách by měla skončit v roce 2031, v další o rok později a ve 4. v roce 2034. Mluvčí Volkswagen, kterého oslovila agentura Reuters, se ke zprávě odmítl vyjádřit. A teď zpátky domů.
3: Do prvních tříd jihočeských základních škol dnes nastoupilo zhruba 7200 prvňáků. Celkem mateřské, základní a střední školy v kraji navštěvuje asi 113 000 dětí, o něco méně než loni. Nové třídy dnes otevřely například v Hluboké nad Vltavou nebo v Jindřichově Hradci. Z jihu Čech Lucie Sinková.
1: Sport.
2: Na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti, který se uskuteční od 11. do 13. září, se na rozdíl od jiných vrcholných soutěží nebudou rozdělovat medaile. Trofej dostanou jen vítězové. Každý z účastníků nové globální akce, určené jen pro úzkou skupinu atletů, dostane speciální náramek. A to už byly poslední zprávy na Kisu s Blankou Holoubkovou a teď už jsou tady večerní juboxy.
4: A já vás vítám na jejich startu takhle v 18 hodin. Krásný večer přeje Vojta Sklenář. No a pojďme se do toho pustit.
5: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: První večerní jukebox v novém školním roce je tady. 9 minut po 18. hodině a do 10. večerní budete vybírat a já budu hrát. Teď vybírá Pápa, protože se dovolal. Tak vítej ve vysílání, milý Pápo.
1: Ahoj.
0: Prostě Pápa to je jako zpříjmení nějak.
1: Dá se říct.
0: Nechceš nám to říct, jak to je?
1: Radši ne.
0: Jo, někdo by se červenal, myslíš třeba?
1: Je to možný,
0: no mě napadá teda nějaká věc. No nic, nebude. No nebudu. radši. Tak Pápo, já vím, že ty jsi vybral song Vzducholoď, já už ho tady mám nachystaný, stačí jenom zmáčknout tady jedno kouzelné tlačítko. Ale než ho zmáčknu, tak chceš ho někam konkrétně pustit, tenhle song?
1: Určitě. Dětem, dneska prvňáček poprvý a druhý prcek první den ve školce, takže to rádi tenhle song, tak doufám, že ještě stínu v autě.
0: Takže malí pápové.
1: Malí pápíci.
0: Byl jsi doprovodit, nebo aspoň jednoho?
1: No jasně, jo.
0: Nebo oba jsi zvládnul?
1: Oba dva.
0: Fakt jo. A co bylo dřív, školka nebo škola?
1: První byla školka, a pak byla škola.
0: Ty seš skvělej. Tak muzika je tady a měj se krásně. Čau.
1: Díky.

0: Radio Kiss vám hraje songy na vaše přání, protože je tady večer a vždycky večer vy vybíráte, ale samozřejmě, že nejenom večery patří výběru vaší muziky, ale i v noci vám hrajeme vždycky na přání, ale do noci ještě daleko tím, že teď je 18.21. Teď večer a večer, kdy já splním další přání hudební, jaké pak?
1: Krásný večer, Vojto, prosím, prosím, velmi možnost nechat zahrát pro tebe, pro všechny úžasný kysáky. Něco od Aquagen, moc díky.
0: Dáme, já jsem tak přemýšlel, co bychom si pustili od Aquagen a co když si dáme takhle 1. září píseň Summer is Calling. Dobrý, ne?

0: září roku 2026, nový školní rok odstartoval, no a s novým školním rokem taky dneska v ranním kysu jste se dozvěděli i jednu novinku.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu.
2: Dnes jsme se vás prvně zeptali na to, jestli by pro vás ranní trojka mohla něco udělat. A v tu chvíli se spustila lavina. Co je tu úplně nejčastější, to je Vaškovo přání.
3: Mě spíš vždycky zajímalo, jak to u vás vypadá během živého vysílání, když je reklamní pauza, nebo celkově prostě ta atmosféra v tom studiu.
4: No jo, toho je opravdu hodně, ale Peťka tato vzala trošku vtipnějc.
5: Já bych se hrozně přála, abyste se nezměnili, aby vás nic nerozdělilo, byli jste tam fakt každý den. Protože mě to dodává hrozně moc energie.
6: Jerry nám poslal krásný vzkaz.
7: Mám teď normálně husí kůži, běžte do toho. A pokud budete potřebovat čímkoliv pomoct nebo tohle, všichni pomůžeme a všichni do toho půjdou.
2: V pondělí začínáme, vybíráme prvního z vás, komu přání splníme a tak to budeme pokračovat týden co týden.
4: Pokud máte i vy vaše přání, ozvěte se nám na e-mail rano@kiss.cz.
1: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Je-libo nějaká muzika na přání, tak to jste tady správně, protože na Kissu pro vás máme jukebox, tak buď to posílejte hlasovky přes naší aplikaci, kterou máte v mobilu, a nebo zavolejte na 210 323 323. Tak pojďme na náš telefon teď. Radio Kiss.
1: Ahoj, tady Peťa.
0: Ahoj, Peťo.
1: Já bych chtěla prosím tě zahrát Spice Girls, Viva Forever, pro mýho manžela, který je na cestě do Frankfurtu, tak aby dobře dojel, aby věděl, že na něho myslím.
0: Tak jo, má rád Spicey, jo?
1: No to je naše, to jsme, měli první tanec.
0: Úplně první, jo, úplně první, jo, na svatbě, aha, jo, takhle.
1: Ale i předtím to byla naše oblíbená,
0: jasný. No. No tak jo, tak to vám pustíme moc rád, tak ať mu utíká cesta, popřejem taky, viď?
1: Dobře, díky moc krát.
0: Měj se, ahoj.
1: Taky, ahoj. Radio Kiss.

0: Robbie Williams dohrává, Radio Kiss vám hraje na přání a co zahrajeme teď, prozradí Krištof.
1: Ahoj, tady Krištof, prosím tě, chtěl bych sem pustit For an Angel od Paul Van Diga, děkuju.
0: Tak pustíme, kam to ještě bude?
2: Chtěl bych zahrát nějakou pěknou, veselou písničku na první školní den. Je to pro všechny kysáky, pro tebe do rádia, pro mě a pro všechny školáky, ať si užijí celý školní rok, který máme před sebou. Děkuji moc, ahoj.
0: No a ještě někam bude muzika.
3: Ahoj, zdraví vás nejvěrnější posluchači, táta a sebi. Poprosíme nějakou super devadesátku pro naši mamku, která ještě musí dřít, takže by to mohlo být i pro všechny dříče, nějaký lidi na cestách, zdravíme. Pro všechny pohodáře, co si užívají krásný úterý doma a vám do studia, ať vám to utíká, díky moc, ahoj.
0: Tak to byli kluci z Vany, jak jste slyšeli.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Než bude 7 večer, omrkneme silnice, co se hlavních tahů týče, tak tam je to v pohodě. Jenom zdržení na D8, a to kvůli nehodě. Zdržíte se mezi 36. až 41. kilometrem, máte-li namířeno směr Ústí.

0: Dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože se si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
3: Výborný to je.
4: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty číčo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
6: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
8: Jsme na startu další hodiny, teď je 7 večer, s vámi Vojta Sklenář, posílám vám korunu a pokračujeme dál v muzice, kterou vybíráte vy.
5: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: I like the way you kiss me na Radio Kiss. 9 minut po 19. hodině a na Radio Kiss pokračujeme dál v jukeboxu. Jedna hodina, ta už je za náma, ale ještě necelé 3 jukeboxové při dnešním úterním večeru nás čekají. A teď nás čeká Vašek, který vybírá.
1: Ahoj Vojto, tady Vašek. Chtěl bych nechat zahrát pro bratra, který má zítra 50 let a chtěl bych nechat zahrát Launch Follow Me. Děkuji ti moc. Ahoj.
0: Tak to zahrajeme samozřejmě. Vašek se asi bál, jako že zítra třeba by se nevešel. Tak takhle v předstihu. Dobře. Sice říká se, že dopředu by se nemělo přát, tak já přát nebudu, ale písničku tu pustit můžu, ne?

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Pecička. Moving to the Sun na Radio Kiss. Jukebox je tady a vy jste tady samozřejmě taky. Vy, kteří máte naší aplikaci v mobilu, pouštíte. Ty pak pouštím já, ale vy mi nejdřív nahrajete hlasovku a já ji pak pustím. Třeba jako tuhle od Páji.
1: Ahoj, Vojti, zahraj nám tam prosím tě od Flor Fili Megamix. Bylo by to samozřejmě i pro tebe, pro Renču Sáru a Anet a samozřejmě vše pro všechny kysáky. Děkuju, mě se krásně Pája.
0: Tak zahrajeme podle výběru Páji, to byla ta Pája a teď ten Pája, se to hezky sešlo.
2: Chtěl bych prosím tě zahrát pro mě a pro Tomáše, my si tady uvaříme výborné jídlo a chtěli bychom nějakou pecku pro mě, pro všechny kysáky a hlavně pro tebe, takže měj se, čau.
0: Taky se mějte a hezky to uvařte a nechte si chutnat. Kromě toho, že posíláte hlasovky přes aplikaci, taky sem k nám do studia vede telefon, jak jinak, číslo 210 323 323, tak taky můžete zkusit svoje štěstí. Je to jenom na vás, jakou cestu si vyberete, jestli apku nebo náš telefon studiový.
3: Est-ce que vous êtes là ce soir?

0: Taková úterní večerní pohoda se songem I'll Be Missing You na rádiu Kiss. Tak hezký večer při úterku přeju vám všem. Takhle při večeru náš studiový telefon je důležitý k tomu, abyste si mohli přát nějakou písničku. No ale ráno je náš telefon důležitý k tomu, abyste dostali peníze.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na rádiu Kiss.
2: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
3: To děláte chybu.
4: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7000.
5: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Stezky jsem, Jukebox je tady a je tu taky Martina, která čeká na telefonu. Hezký večer ti přeju.
1: Já vám taky do rádia, hezký večer.
0: A tím, že jsi čekala, dočkala se, tak já ti pustím písničku, kterou si vybrala Tina Turner a song GoldenEye, což je, mám pocit, že i z Bondovky nějaký.
1: Jo, přesně tak.
0: Máš ráda Bondovky, nebo co?
1: A jo, občas se na ně podívám, jo, určitě.
0: A kdo se ti, Martino, líbil jako nejvíc, jako James Bond? Protože těch herců byla spousta, že jo? Tak máš nějakýho favorita, nebo ti to bylo jedno, kdo hraje agenta 007?
1: Mně to bylo úplně jedno.
0: Bylo ti to jedno, no tak jo. Tak komu pustíme Tinu?
1: To jsem nějak neřešil. No, pustíme jí synovi, který má dneska narozeniny. Je mu 31 let.
0: Dneska má 31 a slavíte nějak, nebo už jste to slavili? Nebo budete slavit o víkendu třeba? Jak to
1: budeme slavit o víkendu.
0: Budete. No tak všechno nejlepší přeju samozřejmě i já a určitě i celá rodina, že jo?
1: Určitě, všichni, hlavně to zdravíčko, to je na prvním
0: místě. Přesně, to je nejdůležitější. A teď i píseň, Martino, měj se hezky, ahoj.
1: Taky, ahoj.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.

0: Tralala a Venga Boys a Radio Kiss a taky Jukebox, který nám pokračuje, a to s Luďkem teď.
1: Ahoj Vojto, ale večer na krku je docela fajn, já tady háku, dělám přístřešek na dříví a vlastně nic neslavím, ale stejně bych tě chtěl poprosit, jestli bys mi zahrál. Já dneska slavím od Rybíček 48, protože jsem měl vlastně nedávno svátek, takže asi k tomu. Děkuji moc a měj fajn večer, ahoj.
0: Tak já doufám, Luďku, že jsi ho pořádně oslavil, ten svátek, dáme teda Rybičky s holkama. No a kdo slaví, tak to je Libor Jelen, a to konkrétně v Roštíně u Kroměříže, ten má dneska 1,70, tak jemu zahrajeme a David teda přeje za všechny všechno nej a ještě, že dělají fasádu a tak chtějí povzbudit, tak já myslím, že tohle jako na povzbuzení, jo, tak hlavně Liborovi všechno nej, ten dneska slaví, tak se to hodí. A taky mám zahrát písničku pro Davida, Jájinko, Vendy a Marse od hasičů z Pardubického kraje. Tak rybky a holky.

0: Filmové tipy.
1: Tak sláva, konečně je v kinech komedie s nevšedním námětem. Tak vyzavřít oka a představovat si. Amerika a u moci nová strana, která zákonem zakáže mimomanželský pohyby v ložnici. Z tohohle kontroverzního pravidla ale existuje jedna zásadní výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit. Kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv. A kolikrát a taky s kým budou chtít. A právě během této techtlemechtlý noci se odehrává příběh s názvem Na jednu noc. Běží v kinech. Prokys, Katka Čepelíková.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Teď jsem byla v obchodě a byly tam dvě strašně moc příjemné prodavačky. A víš proč? Protože měli nalazený KIS.
0: Díky apce Rádia KIS nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
4: To byste měli zavíst a nějak pravidelně by se mělo dělat, protože pak za tím volantem najednou všichni úsměv na tváři.
0: Apku Rádia KIS hledej ve

0: svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
0: Ještě chvíli a zase hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
3: Rozjíždíme další hodinu, hodinu 20. Na Kissu je s vámi Vojta Sklenář a pokračuje Jukebox. A co si dáme teď? Bomb Funk MCs.
0: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Další jukeboxová hodina je před námi a teď je před námi někdo na telefonu a ten někdo se jmenuje Táňa. Hezký večer ti přeju.
1: Ahoj, čem.
0: Tak Táňo, tím, že jsi se dovolala, tak bude muzika, to je jasný, od toho je jukebox. A ty jsi chtěla něco od Tiesta, s tím, že to necháš na mě, tak já tady koukám do toho obrovského seznamu, co tady mám v našem vysílacím kompjutru. A ještě se ti nějak jako nemůžu rozhodnout, tak prozraď, komu ho dáme, já se zatím rozhodnu.
1: Spíš jako, že asi pro nás jako rodiče, co dneska odvadili děti do první třídy. Mm-hmm. Že to bylo hodně takové emocionální vypětí.
0: Jasný.
1: A na nervy zapřah, takže aby si prostě teďka sedli a prostě jen tak vydechli s úlevou a prostě jenom poslechli si a nechali to prostě plavat.
0: A holku Klukas uváděla koho?
1: Klukas, máme malého a člověk prostě ještě k tomu, jak má prostě teďka ten Google všechno a podobně k tomu, tak vyskakují ty vzpomínky fotek a zrovna mi vyskočilo, že před 6 lety nějaké video, kde prostě teprve se začalo jako přetáčet jako batole, tak jsem úplně budila jak želva.
0: A dneska do školy, viď?
1: A dneska jde do školy, to je úplně
0: mazec. A za 10 let mu bude 16, že jo? A tobě vyskočí, jak šel do první třídy.
1: Já myslím, že za 10 let to bude úplně o něčem jiném. To bude už jenom takové vyhození jako před školou, tak jo, tak čau.
0: Tak Tiesta pouštím, měj se moc hezky, no a taky to zvládni teda, ten školní rok, jo?
1: Jo, díky a všem taky a tobě tež do rádia.
0: Děkuju, měj se. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tuhle jsem vybral, On My Way, tak ty jest to teď na Radio Kiss, za chvilku taky někdo vybere, 210-323-323, to je telefon, teď se dovolala Táňa a určitě se za chvilku dovolá další z vás, a nebo namluvte hlasovku přes aplikaci Radio Kiss. Hezký

0: Tady je Kiss, Radio Kiss a je tady Jukebox, to znamená, že jste tady vy a já tady mám další vzkaz.
1: Prosím tě, mohl bys mi nechat zahrát Sandru Everlasting Love? Bylo by to pro mě, protože mám dneska výročí u dopravního podniku 34 let umění Ren, co jsem. Bylo by to pro tebe, pro všechny kysáky, pro mou diskopartičku, pro mé kluky, pro moji maminku, pro mé ostatní přátelé. Ahoj.
0: Tak to byl Klokan, tak hezký výročí přeju, 34 za rok, 35, pak za dalších 5, 40 a to už bude oslava, co? Tak tady je Sandra, Klokane pro tebe. Když tahle píseň vznikla, to se ještě na mě nírně nedělo.

0: Rednex na Kissu nám dohrávají za chvilku další muzika, taky další muzika podle někoho z vás, protože úterní večerní jukebox, ten je v plném proudu. No a vlastně ode dneška můžeme říct, že v plném proudu je září. No a co my vám třeba nabízíme tenhle týden?
1: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
2: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Kiss. Pokud byste chtěli být součástí dnešního večerního jukeboxu na Kissu, není nic jednoduššího, než mi poslat hlasovku přes aplikaci Rádia Kiss, a nebo zavolat sem k nám 210-323-323, to je náš telefon. Rádio Kiss, kdo tam?
1: Dobrý den, mohl bych prosím nechat zahrát písničku pro babičku a pro přítelkyni.
0: A jak se jmenuješ?
1: Já jsem Standa, těší mě.
0: Stando, ahoj, a co bys chtěl,
1: ahoj,
0: prosím tebe?
1: Třeba Despacito.
0: Despacito teda říká, že potěší jak babičku, tak přítelkyni.
1: Přesně tak.
0: Což je super. A ty s nima jedeš teď někde?
1: Já teďka s nima jedu přítelkyně řídí, taky chci tu cestu trošku zvědět.
0: Jasný. Tak si tak jako brouknete, ne? Trošku, co?
1: Jasný.
0: Tak jo, tak hezkou cestu a zase někdy. Čau.
1: Tak jo, díky, měj se, ahoj.

0: Kiss a taky Jukebox a taky Iva, která vybírá.
1: Ahoj Vojto, prosím tě, můžeš nám zahrát chorvatskou kanegry, nějakou pěknou písničku, třeba i chorvatskou, jedno pro moji spolubydlícku a pro ženský, co tady jsou se mnou se cvičením. Je to stojí za to, ahoj, Iva.
0: Tak do Chorvatska, tak dáme Karmu, že jo. To nemá kam zahnout takzvaně a taky pro dcerku Leušku od dlouholeté kamarádky Aničky, protože Leuška dneska slaví, tak všechno nej, i od nás. Kápu!

0: B. Rexa, taky David Guetta a taky Radio Kiss a Jukebox a pro mnou už další muzika, tu vybral Fila, hezký večer ti přeju.
1: Dobrý večer, já bych rád nechal zahrát Pantátovi písničku Narkotik od Liquido.
0: Jeho oblíbená, jo?
1: Jeho oblíbená.
0: A to je tvůj Pantáta, nebo jak to je?
1: Ne, od přítelkyně Pantáta.
0: Jo, od přítelkyně Pantáta a jen tak prostě teda, jo, ses rozhodl.
1: Jen tak. Za to, že nám staví pokoj.
0: Jo, takhle, no tak to jo, tak to by si zasloužil víc než písničku možná, ne?
1: Možná jo.
0: Tak určitě ještě budeš přemýšlet, takže ať mu to hezky jde, no a ať to máte hezký pak samozřejmě.
1: Určitě bude.
0: Pouští muziku, ahoj.
1: Naschledanou.

0: to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Bez rádia prostě neexistuju, nežiju, nepracuju.
3: Vy jste takový chuligáni.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
4: 21.01, to je přesný čas, s vámi Vojta Sklenář a Jubox začíná svoji poslední 60-minutovku při úterním večeru.
0: To nejlepší od 90. let i v Juboxech Rádia Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: A ještě necelou hodinu hrát budeme. Tady u nás na Kissu 210-323-323 je telefon, na kterém teďkon mám Jirku, kterému přeju hezký večer.
2: Ahoj, ahoj.
1: A tvůj večer aktuálně probíhá za volantem.
2: Je to tak?
1: Ještě dlouhá cesta nebo chvilka, jak to máš?
2: A ještě tak půl hodinky, tak, hodinka.
1: To je dobrý, tak ať to hezky jede, což si myslím, že takhle večer je to v pohodě, že jo, klídek, žádný problém. A já ti pustím muziku. Ty jsi chtěl Italo Brothers.
2: Je to tak?
1: Tak chceš to někam speciálně, nebo jenom teda tobě k lepší cestě?
2: Určitě pro tebe do rádia.
1: Děkuju.
2: Mé drahé snoubence a všem to poslouchají.
1: A kdy bude veselka, když už je to snoubenka?
2: No, tak...
1: Bude, jednou bude.
2: Jednou bude.
1: To je důležitý. Jirko, tady je muzika, měj se, ahoj.
2: Jo, zatím, ahoj.

0: Ladíte Radio Kiss, je tady Jukebox a v něm další muzika bude.
1: Čau, jsme v Itálii, korzujeme celou Itálii, můj manžel a já s naším pejskem Cezarem a chtěli bychom zahrát nějakou hezkou italskou písničku pro všechny Čechy, kteří jsou tady s náma v kempu. Díky moc.
0: Tak dáme, co si dáme? Jakou italskou? Dáme italodisco. Co? Kam ještě to bude?
2: Chtěla bych zahrát Filipovi, který frčí s dodávkou ze Slovenska a Maďarska s nákladem někam až na sever Čech. Děkuju.
0: Tak italodisco i pro vás všechny, co ladíte, a díky moc za to, krásný večer.

0: Legendární song a serhe tady u nás na Rádiu Kiss. Do 10. večerní hrajeme songy na vaše přání, no a po 10. už budeme rekapitulovat ten dnešní den, ale malý pohled do dnešního rána, ten vás čeká i teď.
1: Takhle se vstává jedině na Kissu.
2: Dnes jsme se vás prvně zeptali na to, jestli by pro vás ranní trojka mohla něco udělat. A v tu chvíli se spustila lavina. Co je tu úplně nejčastější, to je Vaškovo přání.
3: Mě spíš vždycky zajímalo, jak to u vás vypadá během živého vysílání, když je reklamní pauza, nebo celkově je prostě ta atmosféra v tom studiu.
4: No jo, toho je opravdu hodně, ale Peťka tato vzala trošku vtipnějc.
5: Já bych se hrozně přála, abyste se nezměnili, aby vás nic nerozdělilo, byli jste tam fakt každý den. Protože mě to dodává hrozně moc energie.
6: Jerry nám poslal krásný vzkaz.
7: Mám teďko normálně husí kůži, běžte do toho. A pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoct, nebo tohle, všichni pomůžeme a všichni do toho půjdou.
2: V pondělí začínáme, vybíráme prvního z vás, komu přání splníme, a tak to budeme pokračovat týden co týden.
4: Pokud máte i vy vaše přání, ozvěte se nám na e-mail rano@kiss.cz.
1: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Avicii za námi a Tomáš teď před námi na telefonu 210 323 323. Hezký večer ti přeju.
1: Jo, taky, zdravím, zdravím.
0: A jak ho trávíš, co děláš?
1: No, momentálně večeřím, protože jsem dneska lítal po doktorech a tak jsem byl takový nějaký celý unavený, tak jsem večer pracoval tady na zahradě a teďkon večeřím.
0: A něco lehkýho, nebo nějaký buček?
1: No, mám rajčatovo okurkový salátek, no, k tomu mám šunku od kostí.
0: To by tě pochválili, že by řekli, ano, takhle večer, to je správné. Tak Tome, k jídlu muzika, ano. Ty jsi chtěl Veronu, tak jí zahrajeme, chceš jí ještě pro někoho, nebo jenom tobě?
1: No, chtěl bych jí pro všechny kysáky, co poslouchají a tak.
0: Tak jo, je to tu a měj se hezky, ahoj.
1: Taky.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Za námi Captain Jack a já mohu možná trochu už i říct si, za námi Jukebox. Ale to bych nemluvil pravdu, protože z Jukeboxu dnešního večerního ještě jedna písnička podle někoho z vás zbyde. Kdo vybírá poslední? Michal to je.
2: Čau, pusť mě tam prosím tě, pro mě a pro ženu Dimitri Opa, hazíme šipky doma, tak ať nám to krásně lítá. Díky moc, Michal.
1: A já myslím, že k šipkám dobrý výběr, tak opa! Dimitri Vegas, Like Mike a taky Kašmír, poslední jukeboxová muzika. Jukebox pro vás bude i v noci, mezi půlnocí a šestou raní a do té doby si dáme to nejlepší z dneška. Tak i nadále, laďte kys a stále vám všem přeju hezký večer při úterku.
3: Opa!

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Nastává nám čas rekapitulování, když máme po 10. večerní, tak vám všem přeju hezký úterní večer s námi, s Rádiem Kiss, a v téhle hodině i hezký večer s naší ranní trojkou. Za tou se totiž vydáme. Roman, Míša a Patrik vám dneska například představili jednu novinku, která se týká ranního Kissu. No a samozřejmě, že se to dneska hodně točilo okolo toho dneška, čili prvního školního dne.
2: Rádio Kiss vás vyprovází do školy, dneska je 1. září a jak jsme vám před malou chvilkou četli ten krásný e-mail od Honzy, který končil tou větou: ty chceš slyšet pláč přecitlivělého otce v přímém přenosu? To mě tak pobavilo. A my toho taťku, který chce pozdravit svou dceru a vůbec všechny děti, co dneska vyráží do školy, máme na telefonu na naší lince. Honzo, hezké ráno, ahoj.
3: Dobré ráno všem kysákům.
2: No i je to
4: ahoj,
2: tady.
4: Ahoj Honzo. Honzo, chápu správně, že když se Adélka narodila, tak ty jsi byl tady ve vysílání a nějak jste to slavili?
3: Přesně tak. Není to tak, že bychom to slavili, ale když Barča vlastně onemocněla, tak jste měli tu soutěž, že byla možnost si zavysílat s Romanem, takže jsem tam s kamarádem jedním se dostal a byli jsme s Romanem v živým vysílání a bylo to zrovna 2 dny potom, co jsem Adélku přivezl z porodnice.
2: Pamatuju na to, kysáci nám takhle pomáhali, jo, jak Barča byla doma, tak okamžitě nastoupili, jezdili s náma do studia, za námi do studia a bylo to bezvadný. Taky na to rád vzpomínám, i když to byla velice těžká doba. No a podívej se, Honzo, louskneš prstem a 7 let uteklo jako voda.
3: Neskutečně.
2: To
3: neskutečně.
2: teda. Heleď, a Adélka, ta už je teď momentálně ve škole, nebo je s tebou, nebo kde teď je?
3: Ne, a teď Adélka poslouchá samozřejmě se mnou Kisko.
2: Hezký! Yeah. Ještě Kisko, jak pěkně řekneš. Prosím tě, je tady něco, co by si chtěl teď Adélce říct, aby jsme si to i uložili, tady ten vstup ti mile rádi pošleme a popřípadě klidně připoj pozdrav i všem dětem, co teď sedí v autech, v autobusech, anebo pěšky vyrážejí do školy.
3: Určitě.
2: Je to
3: všem školákům a hlavně Adélce chci vzkázat, aby se nebáli. Je to sice 1. den, ale je to obrovský krok do nového života a nikdy tady na to nejsou sami.
2: Je. Yeah. Adélku tam máš u sebe teď. Můžeme jí pozdravit?
3: A? Určitě.
2: Jestli se nebude stydět.
5: Ahoj.
2: Ahoj,
4: ahoj Adélko.
2: Ty jo. Tak obligátní otázka. Těšíš se dneska do školy?
5: Ne.
2: To jsem nečekal. A jo, no, takhle to má být. Upřímnost hned od 1. dne. A ty máš, Adélko, z něčeho obavy, že se netěšíš?
5: Jo.
2: A z čeho třeba?
5: Že budu mít 3 a 5.
2: Neboj.
6: To bude dobrý.
2: Heleď, vzpomeň si na strejdu Romana, na mě, ten je nosil taky ze školy. A podívej se, jak je dneska spokojený. Ty 3 někdy prostě k životu patří, tak. Protože člověk se potom víc zasnaží a dá se to všechno opravit.
4: A hlavně, Adélko, známky nejsou úplně to nejdůležitější. Hmm. Ve škole je nejdůležitější to, aby tě ta škola něco naučila.
2: A našli se dobrý kamarádi,
6: přesně.
2: Kamarádky, ty třeba budou na celý život. A Adélko, my ti teda budeme držet moc palce. A heleď, pojďme se domluvit, co kdybychom si přesně za rok touhle dobou dali vědět, že bychom si zase zavolali a ty bys nám řekla, že to nakonec nebylo tak strašný. Co ty na to?
5: Jo.
2: Tak jsme domluveni.
6: Super.
2: Moc si to užij a měj se hezky. Ahoj.
3: Moc děkujeme. Ahoj.
2: My taky. Ahoj.
4: Mějte se.
2: Čau,
4: ahoj,
2: rodinko.
4: A hodně štěstí.
6: To je hezký.
2: Heleď, a mám tu teď ještě jedno překvápko, jo? Mm-hmm. U rádia teď sedí jedna rodinka a mají moc šikovnou dceru. Mm-hmm. Jmenuje se Bea Wolf. Wolf psáno jako vlk.
6: To je hezký jméno.
2: Jo. Bea Wolf. A ona naspívala písničku, která má být cíleně pro všechny školáky, co teď vyrážejí do školy. Je to novinka, hudební novinka, která se prostě jednoduše jmenuje škola. Jdem si ji pustit, jo?
4: Jasně.
7: Kiss. Radio.

0: Škola volá!
1: Hezký Beowulf!
0: Kdybyste chtěli další verzi, tak na YouTube Beowulf určitě najdete, tak si tady ten song klidně můžete pouštět.
2: To bylo nádherný, mně se to tak líbilo. Beo, prosím tě, vydej nějaký další song a pak nám ho pošli a Patrik to třeba zremixuje.
1: Škola!
0: Ale mně se to líbí, jak jsou tady ty krásný, pravý školní věci, jsou tu děti a tak dále a pak rodiče typu...
3: Táhni
0: do školy!
4: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raní kiss.
1: Tak co, kysáci, jste s námi? My s vámi, ano. Raní trojka, Roman Anděl.
2: Míša Denhová.
1: A Patrik Peltan. 1. září je možná pro některé něco jako první leden. Prostě nějaká nová výzva, nějaká nová životní etapa, hlavně pro školáky a tím pádem vlastně i pro rodiče. Pokud dneska prvně vyrážíte do školy, jdete do první třídy s vašimi dětmi. Pro některé to může být den, kdy prvně nastoupí do nějaké práce, nebo jste změnili práci, přestěhovali se, protože jste si řekli, že to prostě po létě uděláte. A my jsme se vás včera ptali na to, jaké máte plány na následující dny, týdny a měsíce, jestli chcete něčeho dosáhnout, něco si splnit, něco dokončit. A byly to hodně zajímavé věci.
3: Někdo chce například začít šetřit.
2: Někdo by chtěl zhubnout.
3: Zajet si na fotbal do Madridu.
2: Jet na koncert Celine Dion do Francie.
3: Někdo si přeje udělat autoškolu.
2: Pořídit si nový auto.
3: Samozřejmě chcete připravit děti na střední.
2: Taky se někdo chce projet na Harley na Road 66.
3: Chcete začít žít zdravěji.
2: A nebo právě chcete změnit práci.
1: My jsme totiž tak trošku vyzvídali. Ale kysáci, protože tady končí veškerá legrace. My jsme si přes léto povídali o tom, jak by měl vypadat Raní kys v následujících dnech, týdnech a měsících. A říkali jsme si, že jsme energie věnovali vždycky spoustu do nás samotných. A rubrik, které tady probíhaly, jako domysli to, dořekni to, a lepší než originál, jesmeni a tak dále. A pak jsme si říkali, jestli by nebylo náhodou teď právě ve správný čas naplánováno chytře, že by jsme tu energii začali věnovat vám. Zkrátka, máme na vás dotaz. Třeba je to dobrá otázka, třeba ne. Třeba ten nápad nebude tak dobrý, jak si myslíme, že by dobrý mohl být. Chceme se vás zeptat na to, zdali vám s něčím může pomoci Raní trojka. Zdali vám s něčím může pomoci celá tato stanice. Vy nám dáte vědět a budete na nás hodní, jo, prosím vás. Nebudou tam přání typu chci odletět na Mars a tak dále.
3: To nedáme.
1: A my se pokusíme týden co týden to přání splnit. Jestli to bude o tom, že to přání splníme tady ve studiu, nebo za vámi budeme muset někam vyrazit, nebo něco budeme muset sehnat, nebo něco budeme muset nakoupit. To už je otázka, co po nás vlastně budete chtít. Třeba už zítra budeme dělat, že jsme něco takového vůbec neřekli a necháme to zahrát do koutu.
3: Řekneme, tady se nic nedělo o 7:30.
1: Já, to byl fakt blbej nápad tohle, to jsme neměli říkat celému národu.
3: To byla blbost.
1: A nebo z toho budou chvíle, na který budeme dlouho vzpomínat, protože mám opravdu s něčím pomůžem. A nebo splníme přání, který nám může připadat, že je malinký, ale pro vás to bude něco tak důležitýho, že se na to budete těšit a moc vám to pomůže.
3: Třeba potřebujete vybetonovat dvorek, pojedeme vybetonovat dvorek.
1: Tak to jsem se přesně bál. Tohle nechle.
2: Romana, tam prosím, neposílejme.
1: Leda, že bychom poprosili přes éter šikovní kluky zedníky a přijeli s náma a pomohli.
3: Tak.
2: To by bylo dobrý.
1: Ale my to dělat nemůžeme, my tři ne.
2: Počkej, ale já bych to možná zvládla.
1: Jo?
2: No.
1: A vem si, že to třeba bude jenom to, že někdo rád přijede sem do rádia, podívá se do zákulisí. Někdo se rád setká s někým, koho my známe a můžeme to setkání zprostředkovat. Někdo se dostane do míst, které umíme zařídit, aby tam byli a užili si to.
3: Někdo se bude chtít něco naučit, s čím mu budeme mi moc pomoct.
2: A my jsme věnovali tolika času v minulosti rubrikám, které vás měly jenom pobavit. Tentokrát bychom chtěli věnovat ten čas vám, aby vás to nejenom pobavilo, ale aby vám to třeba i pomohlo.
1: Takže co je vaším úkolem, kysáci? Vaším úkolem je ideálně nahrát hlasovku a dát nám o tom vědět, co by to bylo. Nemusíte to nahrávat hned, můžete to nahrát v průběhu raního kysu nebo zítřejšího raního kysu. Můžete nám napsat e-mail na speciální e-mail rano@kiss.cz, protože ten putuje přímo nám třem. Takže pokud byste neměli odvahu na to nahrávat hlasovku, nebo by to přání bylo nějak jako moc obsáhlé, napište to e-mailem. Jenom prosím, ať to nejsou 3 A4.
2: Jo.
1: To než bychom přečetli, tak to by byl prosinec.
3: To bychom řekli v listopadu, tak máme první.
1: Ano, první, že chcete zahrát písničku.
3: Jo.
1: No, tak to by bylo jednoduchý samozřejmě.
3: Jsem moc zvědavý, co přijde.
4: Já taky.
3: Mám takový zvláštní očekávání, divný pocit v sobě, ale vlastně zároveň hezký pocit.
1: Já naopak takový, že si říkám, hele, tohle bude super.
3: Jo,
1: protože
3: jo.
1: Doufám, že v tom nebudou věci jenom hezký, dojemný, ale bude v tom sranda.
2: Jo.
1: Jo, že to budou věci, které až budeme dělat spolu, kysáci, tak to budeme přenášet živě do éteru a budou z toho mít prostě zábavu i ti, co budou jenom poslouchat kys.
3: Takže s čím jo? Vám můžeme pomoct, kysáci?
1: Dejte vědět přes hlasovku apku Rádia Kys nebo na e-mail rano@kys.cz.
0: Ranní Kys.
2: Ranní Kys.
0: Každý všední den
5: od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Pánové, je na čase vyhrnout rukávy, protože tohle to bude šichta. E-mailová schránka ranozavináčkiss.cz se velmi rychle plní a kysáci nám posílají svá přání.
0: Ranní výzva, tak tomu říkáme, kdyby jsme rádi udělali něco pro vás. Může pro vás něco Ranní trojka udělat, nebo celá tato stanice Radio Kiss? Máte nějaká přání?
3: Tak zdravím všechny lidi do rádia, tyjo, takhle nahrávám poprvé hlasovku do rádia a chtěl bych, nebo mám takovou menší prosbu ohledně mýho otce. On provozuje stěhováckou firmu už posledních 20 let a je to vážně kvalitní služba, ale bohužel už od covidu nemáme skoro žádnou klientelu a mrzí mě na to koukat, tak táta neboli otec ztrácí prostě lidi a zároveň svůj biznis a i když se snažíme, tak nedokážeme najít nové a nové lidi. Tyjo.
0: No tohle může být velký sousto. Chápu, že z naší strany by pomohlo udělat nějakou osvětu o této firmě, ať už tady ve vysílání nebo na sociálních sítích, webu a tak dále.
2: A nebo naopak, já půjdu s taťkou stěhovat, takže tím pádem se můžou rovnou s náma potkat.
0: To by byl zájem.
2: No.
0: Tyjo, stěhuje Ranní trojka.
4: To je super.
0: A s tím máme všichni zkušenosti, protože všichni bydlíme v podnájmu, jo?
2: Jo.
0: Takže my to moc dobře známe, lidi, tohle.
4: Ale maximálně do třetího patra bez výtahu.
0: Jo, to je pravda. A co dál, Hani, co ty?
5: Tady Hanka, největší přání, které bych si od vás přála, by bylo pro moji dceru, která je posluchačka vaše a bude jí za 3 týdny, bude slavit na zahradě 18. 19.9. A já bych si přála od vás nějaký pro ní dárek special od kysáků, aby měla něco od vás na památku, no.
0: Je to, jsou
2: to je hezký
0: věci.
2: Přání.
0: 19. no, to jsem taky na svatbě, ve Skočicích. Co ty 19.
4: 19. Okay.
0: Jak to udělat, vej, tohle bude nejvíc bolet, ano. Když to budou ty termíny víkendový.
4: Já můžu.
0: Ty můžeš, jo.
2: Ona si, Hanka, přála nějaký dárek od kysáku, to znamená, že třeba něco z Kiss Shopu bychom mohli poslat.
4: Můžem vymyslet cokoliv.
0: Osobně dovíst, s jednou velkou kyticí.
6: Já bych byl naprosto spokojen, kdyby se vrátilo minimálně jednou měsíčně live stream ranního vysílání.
2: Ale Vlastíku, tohle je přání, který můžeme velmi lehce splnit a dokonce měli jsme to v plánu. A první stream, který proběhne na YouTube, bude teď už v pátek od 7 do 9.
0: Proč si napsala u Radony, nemůžeme splnit? Naopak.
2: Protože jsou naopak přání, která opravdu splnit nedokážeme.
7: Tak já bych chtěl po vás, po ty trojce, výherní čísla do sportky, ale jen ty výherní, ty nevýherní si nechte.
4: Já to splním, Raduno, je to 16, 25, 8, 7 a bonusový číslo je 6.
0: Doufám, že jsi to zapsal.
8: Ranní Kiss.
2: Ranní Kiss.
8: Každý všední den
9: od 6 do 10.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: První zářijový den už jde pomalu do svého finiše. Zbývá nám z něj necelá hodina a my budeme pokračovat v rekapitulaci dneška. Minulá hodina patřila ranní trojce a tahle hodina bude patřit například taky Michalu Kavalčíkovi, který se dneska vrátil po dovolené, takže dáme jeho dnešní moudro a nesmí chybět taky jeho otázka na vás dnešní, za kterou rozdával balíček Rádia Kiss. Tak Michale, o čem to bylo dneska?
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
2: Kdybyste mohli zachránit pouze jeden, jenom jeden jediný český film pro budoucí generace, zakopali bychom to na 100, na 200, na 300 let, který film by to byl?
3: Obecná škola, to je prostě vystihující s tou mládeží a tohle všechno a tu dobu, prostě super film.
4: Dědictví a ne... Hoši, guten tag.
5: Já bych zachránil asi film Vesničko má středisko.
6: Tři veteráni, tam je všechno a je to jak pro dospělí, tak pro děti. Když jsem byl malý, tak jsem na to koukal jako na pohádku a dneska na to koukám jako na chytrý film, kde jsou krásně vystižený povahy lidí.
7: Tak za mě Pelíšky, to bez zesporu a potom Vratné lahve.
2: A dnešní výhra patří Vojtovi.
8: Rozhodně asi Slunce, seno, protože to je klasika a i za 100 let se tomu člověk zasměje.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Pojďme na dnešní moudro dne. Jako hledal jsem něco, co by se vztahovalo k té škole, že jo, 1. září, svátek Linda a Samuel. Já jsem hledal, ale jako všechno to bylo taková jako první třída, jo. Symbolicky první třída, ale my potřebujeme něco ostřejšího.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Dědeček dal na jaře do země staré brambory. V létě vykopal nové brambory. Teď kouká na babičku a ta myšlenka mu nedává spát.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den
2: od 10 do 2
0: na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Jak jsem slíbila před malou chvílí, kysáci, pojďme se teď podívat na jedno záhadné zmizení a objevení. Teda v obráceně, spíš nejdřív objevení a hned potom zase zmizení. Půjdeme spolu teď do Kanady. Tam se totiž na jedné vodní ploše kanadského jezéra Williston koncem července objevil nový plovoucí ostrov. Místní obyvatel Rocky Avery ho zachytil na video a jeho existenci potvrdili i satelitní snímky, takže to není žádná AI, žádný výmysl, nic podobného, jo? Ostrov se však v následujících dnech ztratil, ale na konci srpna ho pan Avery opět objevil, pozor, na úplně jiném místě. Já teda nevím, co tam v té Kanadě pijou za čaje, jo, jestli tam je nějakou mízu ze stromů, si tam vaří nebo něco podobného, nicméně ne, kysáci. Skutečně se teda jedná o plovoucí ostrov, je to tady hříčka přírody, v důsledku toho, že se na tom jezeře zvedla za poslední měsíce hladina, ostrov se prostě uvolnil a tak dál. Nicméně mě to ale připomíná jednu scénku z filmu Asterix a Obelix, mise Kleopatra, která si myslím, že tuhle tu situaci naprosto jasně vystihuje.
2: Je mě vidět? Není mě vidět. Je mě vidět? Není mě vidět. Není mě vidět. Je mě vidět.
3: Úžasné.
2: Není mě vidět. Není mě vidět. Je mě vidět. Je mě vidět. Není mě vidět. Je mě trochu vidět.
1: No, já bych to líp nevystihla, co? Záhada vyřešena.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Pojďme si říct o jedné vysněné práci, se kterou teďka vyšel na světlo světla právě rapper Snoop Dogg. Ano, slyšíte správně. Snoop Dogg totiž hledá degustátora zmrzliny za 200 000 korun měsíčně. Slyšíte správně. Hledá nového člena týmu mezinárodního degustátora zmrzliny pro svoji značku Dr. Bombay. A ne, není to vtip. Vybraný člověk dostane 10 000 dolarů měsíčně. A pozor, bude mít teda za úkol cestovat po světě, ochutnávat zmrzliny a sledovat nové trendy a příchutě. Svoje objevy potom bude předávat Snoopovu týmu a pomáhat mu rozhodovat, jaké příchutě by měla jeho značka nabídnout. Pokud si ale říkáte, že to zní až moc dobře na to, aby to byla skutečná práce, tak pozor, je skutečná. Nábor probíhá přes společnost Deal a oficiální přihláška je momentálně otevřená. Opravdu zvažuju, jestli to neskusit. Tahle práce je totiž údajně jenom na 3 měsíce. Vzala bych si tady totiž takový volno s tím, že bych nějakou zmrzku třeba tady do studia dovezla, že bychom to tady ochutnali. No a za 30 000 dolarů za ty 3 měsíce, to už je docela slušná bomba, co myslíte? Takže kysáci, pokud náhodou někdo hledáte práci, pokud má někdo z vás rád zmrzku, tak šup na internet Snoop Dogg, zmrzlina, nabídka práce. Myslím si, že tohleto do vyhledávače bohatě stačí. A já vám budu držet palce. Jo, a kdybyste to náhodou někdo dostal, jo, tu práci, tak prosím, nějaký bonus tady pro Magdalenku by se hodil. Jo?
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Máme tady 12. hodinu, to znamená, že startujou noční jukeboxy s Alexem. Pojďme je rozjet.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Tak kysáci, 1. září nám uteklo jako voda. První školní den je za námi, už teďka si je vyspíme a zítra už to pořádně rozjedeme, hlavně teda ve škole, protože dneska to bylo takový seznamovací. Doufám, že se těšíte. Já teda si, takhle, já když jsem byl v tom věku, když jsem ještě do té školy chodil, tak nemůžu říct, že bych se vyloženě těšil na 2. září, ale ten první týden byl vždycky takovej na pohodu, prostě člověk si užíval toho, že je zpátky, že vidí ty svoje kámoše po letních prázdninách, takže věřím, že celý ten týden bude úplně v pohodě a krásný, no a stejně tak bude i super dnešní noc. Kam se můžete dovolat sem ke mně na telefonní číslo 233-2323 a objednat si váš jukebox, případně využít aplikaci Rádia Kiss, skrz kterou můžete poslat hlasovou zprávu a nebo i nějakou textovku a objednat si jukebox, který se bude líbit právě vám. No a já jsem to číslo ani nemusel říkat, protože vy už ho samozřejmě kysáci moc dobře znáte a na lince je tady první volající, který se jmenuje Igor. Igore, slyšíme se, ahoj.
2: Ano, ahoj.
1: Čau, čau. Tak čověče, tobě se povedlo dovolat se jako prvnímu. Vybral jsi docela takovou jako drsnou písničku, která nám to jako hezky nám nasadí dobrý tempo. Operation Blade od Public Domain. A pro koho to bude?
2: Ale prosím tě, určitě pro tebe do studia a pro všechny ty platy, které ještě nespí touhle dobou.
1: Dobře, dobře, děkuju. A ty taky nespíš, máš pracovní noc, nebo ještě...
2: Jo, pracovní.
1: Máš pracovní, jasně, takže až do 6 do rána.
2: Bohužel.
1: Oj, hele, nějak to spolu dáme. Já slibuju, že udělám všechno pro to, aby nám to uteklo dneska.
2: Určitě.
1: Dobrož, tak jo, tak posílám teda. Užij tak, si díky. Noc a díky za zavolání, měj se krásně, ahoj.
2: Čau, čau.
1: No a my jdeme na to. Public Domain, Operation Blade na Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox. Noční jukeboxy nám odstartovali ve velkém stylu, v bladeovém stylu, no ale my tady hrajeme různou hudbu, hrajeme parádní pecky z 90. let, hrajeme Millennium, hrajeme i aktuální taneční hity a obecně se budu snažit hrát všechno, co vám udělá radost. Samozřejmě ten playlist není nekonečný, ale má touha vám splnit vaše přání, nekonečná je. Tak si pojďme poslechnout, co nám do hlasové zprávy teďka poslal Radomil.
1: Ahoj Alexi, že bys mi nazahrál, prosím, od Marka Och, Words, a bylo by to pro všechny kysáky, pro všechny pracující, pro všechny skvělé lidičky a hlavně tobě do studia. Díky moc, Radomil, a zdravím z Jirska, volu moje doprava.
0: Radomile, taky tě zdravím, děkuju za dobrý tip na písničku Mark Och and D-Jerk. Jirk, takhle asi správně, ale hlavně je správně ten název Words. Tak si to pojďme užít, zdravíme Zrska a jak říkal Radomil, volume doprava. If you...

Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem a chtěl bych vám říct, přátelé, že svět už nikdy nebude jako předtím, protože svět divce objevil se kartáček na zuby, který má kameru. Ano. Teď budete moci sledovat ve vašem smartphonu, jak a kde si čistíte zuby. Dokonce ten kartáček je tak chytrý, že tam mimo to, že teda má ty kartáčky, ty kartáče, tak má i nějaký systém, který dokáže vlastně tam stříkat tenký proud vody a tím ještě jako vyčistit plak nějak mezi, no prostě neuvěřitelný, jako science fiction. Já teda jsem zkoušel něco podobného, myslím, že jste registrovali, že existují takový uchošťoury, který mají taky kameru a jednu dobu to hodně letělo, říkali, že ježišmarja, když používáte takový ty klasický, tak je to nebezpečný, že si to tam pomalu zatlačujete zpátky do toho mozku. A řekl jsem si, zkusím to, tak jsem si objednal kudle věc, podíval jsem se do toho ucha, koukám, tam je všechno čistý, úplně v pohodě, takže očividně ty běžný uchošťoury fungovaly velice dobře. No tak to jsem zvědavý teďka na ten kartáček na zuby, no, když ho zapnu a podívám se dovnitř, jestli zjistím, že tam teda opravdu je něco, co je potřeba ještě kontrolovat a čistit hloubkovějc, anebo stačí ten klasický kartáček, který použijete pořádně. Jako takhle, ono by to nevadilo, kdyby to nestálo třeba nějakých 12 tisíc. Takže myslím si, že je takový párátko a klasický kartáček, to je vždycky nejjednodušší a nejsprávnější volba.

0: Ano, Jukebox Rádia se nám pokračuje dál a já už tady opět nejsem sám v tom studiu, protože na telefonní lince máme Martina. Martine, slyšíme se, čau.
1: Čau, Alexi.
0: Čau, Martine. Hele, ty jsi říkal, že ses poprvé dovolal mě a tím pádem my se vlastně ještě neznáme osobně a neznáme se ani telefonicky, tak navrhuji, abychom se trošičku poznali, jo? Já ti dám jednoduchou otázku a ty mi na ní rychle odpovíš, co ty na to.
1: Teď jsem tě
0: trošku zaskočil, viď? Ale já myslím, že ty se nenecháš jen tak zaskočit. Hele, řekni mi tři věci, které děláš nejradši, když máš volno a odpočíváš. Čím se tak jakoby nejvíc jako uvolníš?
1: No, když to má něco, konečně můžu dělat, protože jezdím na dva týdny, když se těším, a skoro doma něco udělám.
0: Jo, že konečně něco jiného než práce, že prostě něco na baráku a podobně.
1: Jo, že nemám v rukách tu kulatou lopatu.
0: Jasně. Lepší už vzít do ruky to normální, viď? A nemáně jako vykopat záho nebo něco, viď? A já tomu rozumím, ono člověk prostě potřebuje občas jako vyměnit nebo respektive změnit prostředí, nějakou činnost, aby tady ta hlava i to tělo si odpočinulo. Tak to je tohle dobře. No a potom máš rád spíš jako aktivnější nebo pasivnější odpočinek, jakože vyloženě gauč nebo něco spíš dělat. Ty jsi říkal, že teda dělat, ale jestli to máš také vždycky?
1: Jezdím s manželkou a když tady je s dětkama, tak jdem na výlet, co třeba projít.
0: Mm-hmm.
1: Třeba Bukovské hory.
0: No výborně, výborně. Vidíš, jak rychle jsme se dostali teďka k parádním typům na výlet.
1: A úplně třetí věc, nejradši relax. Protože tam fakt vypneš úplně všechno.
0: Ano.
1: A to je sbírání grybů, které bohužel u nás asi letos nebudou.
0: OK. No tak jo, tak to je dobrá trojice, to se mi líbí, hele, Martine, tak to mě moc těší, to si myslím, že my si budeme rozumět, můžeme si volat takhle častěji s tam zájem.
1: Byli jsme teďka celou rodinou v Rusnově, mm-hmm. A navštívili jsme Prachovské skály, kde jsem teda rodinu totálně zničil, protože jsem špatně navigoval, když to bylo zelené, teda počasí rozměšit to zelené, to nejhorší, co tam je.
0: Ježiš, chudáci.
1: Manželka to nevěděla, já jsem se to dozvěděl od kreatora až na místě, přijela novka jede jenom na červenou, jak na kutek jsme šli pěšky, že teda když jsme tam, aha, tak jsme to dali, ale opět zničení, jak Varšava.
0: No, ty se očividně jako náramně se pobavil, jak tě tak slyším, takže tebe to... Ne,
1: já jsem byl taky zničený, buď
0: že tě to nerozhodilo, očividně. Dobrý, hele, tak já předpokládám, že tu písničku, co jsme vybrali, posíláme asi trošku i jim, že jo, aby si trošičku to odčinil.
1: No, určitě celé moje rodině, že to dali, že jsou takový borci, vlastně manželka.
0: No,
1: ale ta se na to těšila velice, no, ale bohužel jsme slyšeli, že pouchá vítr, že to tam nepojede, no, na vrch. Ale počasí vyšlo úplně na jedinu.
0: No, tak to je hlavní. Dobrý, hele, tak Binary Finary, mám to tady připravený, 1999. Komu ji teda ještě pošleme, napadá tě ještě někdo?
1: Jo, všetkým kamionákům a kamionačkám, ať mají dobrý dojezd.
0: Správně, hezky dojedou, antenkou nahoru, kolema dolů, já si vždycky trošku spletu, tak to radši pomalu a správně. V tom případě, děkuji ti moc za zavolání, dobře dojeď, netrap ty svoje příbuzný tak moc. No a budu se těšit zase příště. Měj se krásně.
1: Tak jo.
0: Ahoj. A písnička letí do éteru.
1: Ať ti to uteče.
0: Díky, čauky.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Dnes jsme se vás prvně zeptali na to, jestli by pro vás ranní trojka mohla něco udělat. A v tu chvíli se spustila lavina. Co je tu úplně nejčastější, to je Vaškovo přání.
2: Mě spíš vždycky zajímalo, jak to u vás vypadá během živého vysílání, když je reklamní pauza, nebo celkově je prostě ta atmosféra v tom studiu.
1: No jo, toho je opravdu hodně, ale Peťka tato vzala trošku vtipnějc.
3: Já bych se hrozně přála, abyste se nezměnili, aby vás nic nerozdělilo, byli jste tam fakt každý den, protože mě to dodává hrozně moc energie.
4: Jerry nám poslal krásný vzkaz.
5: Mám teď normálně husí kůži, běžte do toho. A pokud budete potřebovat čímkoliv pomoct, nebo tohle, všichni pomůžeme a všichni do toho půjdou.
1: V pondělí začínáme, vybíráme prvního z vás, komu přání splníme a tak to budeme pokračovat týden co týden. Pokud máte i vy vaše přání, ozvěte se nám na e-mail rano@kiss.cz.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Dohrála nám písnička Get Lucky od Daft Punku a Pharrella Williamse. Docela jako legendární záležitost. Tohle když vyšlo, tak si myslím, že to roztancovalo taneční parkety po celém světě a já jsem nebyl výjimkou. Takže na to hezky, tak jako hezky vibíme, jak dneska říká mládež. No a my pokračujeme dál na hlasovku od Janičky.
1: Čauko, tady Zajda a Jana. My jsme se dneska vrátili ze Španělska a přáli bychom si, jestli bys nám zahrál nějakou pěknou písničku od Roxe, něco rychlejšího, ať cestou z Prahy do Varu neusneme. Díky moc, ať vám to uteče. Ahoj.
0: Tak jo, něco rychlejšího od Roxette. Vybral jsem písničku Joyride. Ta si myslím, že i tím názvem by se mohla krásně hodit do přáníčka, protože přece jen je to radostná jízda v překladu do češtiny. Takže posílám písničku, no a kdo by ještě třeba nestíhal tu dovolenou, tak nezoufejte, protože podle předpovědi je září nadprůměrně, co se týče počasí, jako teplé, takže ještě pokud najdete čas, tak můžete vyrazit. Já jsem teda jezdil na Dovču i potom později, i v zimě, a potom už nám odstartuje brzy zimní sezóna, takže nezoufejte, jo, to, že jako nám skončily prázdniny, vůbec neznamená, že nám končí parádní dny, protože když budete poslouchat Radio Kiss, tak každý den bude parádní.

0: Kysáci, už je tady první noční hodina, utíká nám to krásně rychle, tak jedeme dál.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox na Radio Kiss, noční jukebox s Alexem pokračuje dál. Já připomínám telefonní číslo sem ke mně do studia. 210 323 323. To jsou kouzelná čísla, která když vytočíte, tak se můžete dovolat až sem ke mně a objednat si váš vlastní jukebox, který vám udělá takhle v noci radost. Případně můžete využít aplikaci Radio Kiss, na té je dvě, na té máte dvě možnosti. Buď to můžete využít možnost, že nahrajete přímo hlasovku, to já mám hodně rád, to tady potom si poslechnu a něco hezkýho pak vyberu a pustím, anebo můžete napsat nějaký ten textík, i na ty se občas dostane. Ale zpátky teda k těm hlasovkám, protože máme tady další hlasovku, kterou poslal Lukáš.
2: Ahoj Alexi, prosím tě, nenašel bys tam od Safridu a písničku Plajet pro všechny těžce pracující i ty, co vlastně teďka vůbec nic nedělají a jenom poslouchají. A kdyby se tam našla noční sovička, tak by se mě na kamionu velice líbila. Děkuju moc, zatím čau čau.
1: Lukáš mluví o nočních sovičkách, o nálepkách, které tady máme exkluzivně pro ty, kteří se dovolají sem k nám do studia poprvé. Takže pokud byste chtěli i vy svoji samolepku, tak nám zavolejte a když budete mít trošku štěstí a podaří se vám dovolat se do studia, tak s vámi tady domluvíme to, že bychom vám poslali taky samolepku. Luky, s tebou, já ti ještě napíšu, nějak to vymyslíme taky, ale jinak ti moc děkuju za výběr. Safri Duo je za mě parádní pecka, moc rád si to připomenu.

0: Radio Kiss.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, tahle písnička možná byla taková, že vás trošičku utlumila. Jmenuje se Once Upon a Time, neboli Bylo nebylo, taková jako pohádková. Ale já vím, že vy, co jste naroční, tak potřebujete naopak nakopnout a věřím, že tady přání od Dana, který nám poslal hlasovku, vám tento účel krásně splní.
2: Ahoj, chtěl bych pozdravit Radio Kiss a nechat zahrát písničku od skupiny Pendulum Watercolor pro všechny pracující, i ty, co si užívají dovolené nebo jedou na dovolenou. No a nám v práci teda samozřejmě to především příjemně a rychle utíká. No ať nám jde práce pěkně od ruky, že jo? Do tónu této kvalitní hudby. Díky moc, ahoj Dan.
1: Dane, já jako velký milovník drum and bassu hodně cením tenhle výběr, takže dobrá práce. No a teď už je to na vás, kysáci. Pokud jste trošičku usínali, tak vám přeju dobré ráno.

Máme tady půl druhou, blíží se nám pomalu jistě už druhá noční hodinka. My tady s vámi budeme až do 6 do rána, respektive já potom předávám štafetu naší ranní trojce. No a ti nám tady odstartovali zajímavou věc, že budou plnit přání posluchačům Radia Kiss. Takže pokud jste někdy měli nějaký přání a myslíte si, že by to naše trojka vám dokázala splnit, tak určitě využijte této možnosti, protože to bude běžet, myslím si, že několik dalších týdnů, možná i delší dobu, uvidíme. No a já vám teď splním přání, co se hudby týče, protože vám pustím Me and My, anebo taky třeba Lady Gaga. No a za chvilku nás taky čeká i jeden telefonátek.

0: Haló, haló, krásný večer, kdo pak se nám dovolal?
1: Dobrý večer, tady Adriana.
0: Adriano, krásný večer přeju. Tak Adriano, co pak teďka děláš, kam jedeš?
1: Jedeme z dovolený, byli jsme na dovolený, užili jsme si to tam a teď se vracíme do reality.
0: Do reality, a kde jste byli?
1: Byli jsme v Chorvatsku.
0: V Chorvatsku, no jo, tak tam je to krásný. Ale hele, teďka u nás tady v Česku taky dobrý, jo, takže máte se na co těšit, je to v pohodě. Jo, tak práce, tak víš co. Ale tak zase občas tam i narazí člověk na nějaký fajn lidi, ne?
1: No, to dělá tam, kde já.
0: No, pryč od toho, pojďme vybrat písničku, co ti zahraju.
1: Bych poprosila o Robina Schulze.
0: Robina Schulze. No a tím, že takhle v noci, tak navrhuju písničku AM to PM, protože to máme takový jako přechod vlastně. To se hodí, ne? Tak jo, paráda. Komu ji posíláme?
1: Pošlu jí příteli, který sedí vedle mě a musí řídit teda až domů. Děti teda usnuli, takže ty nic. A všem, který prostě musí v noci řídit, pracovat, vlastně všem čistákům.
0: Krásně. No tak jo, tak já ti moc děkuju, Adri. Dobře, dojeďte.
1: Děkuju.
0: No a budu se těšit se příště. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.

0: všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 000.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Potřebuješ novou dřevinu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Jukebox
1: Radio Kiss. To byla písnička Takata na nočních jukeboxech na Radio Kiss s Alexem. No a my pokračujeme dál. Mám tady další hlasovčičku. Tentokrát od Tomína. No a ten má velmi, velmi dobrý výběr.
2: Ahoj Alexi. Já jsem ten z toho dolí, co se už jednou to zkoušel. Hele, v 7-7 se nechytám. Tak to zkouším třeba teďka na jukebox. A mám tady toho příbuznýho Romana Anděla, který se jmenuje Relik Anděl a hraje perfektně na harmoniku a chtěl bych zahrát Ludoveckou. Lepší než originál. Od Romana Anděla.
1: Tak Tomíno, to víš, že ji tady mám připravenou. Ludovecká z rubriky Lepší než originál, která běžela celý loňský rok až do začátku léta. V této rubrice moderátoři, hlavně teda ranní trojky, si občas střihli písničku a pokusili se jí přespívat lépe než originál. Potom jsme si to zkoušeli i tady, i ostatní moderátoři. Já měl taky na triku jeden hit, ale zpátky teďka k tomu, k té Ludovické tedy, což je za mě velmi povedená záležitost, co se týče hlavně textu, a vůbec se nedivím, že se vám tak moc líbí. Tak si to pojďme dát, Roman Anděl a jeho verze písně Ludovecká.
3: Ludia, sadněte si rovno, rovno, rovno a budete jesť ho.